0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice.

Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrunk. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, nabídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

0: The greatest one has gone.
1: Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a pocta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Na přání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby Sonny Bono nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o 2 roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechal pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine, Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine, rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři. Bitva, pitáž, Japonesie, teď raz za sabu.

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný singl a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

To byly dvě ukázky ze dvou německých států. Původně východoněmecká zpěvačka Edith Kaus, uměleckým jménem Jenny Petra, zaspívala Tipi Tipi Tipso z repertoáru Kateriny Valente. A rodák z Minštetu Will Brandes přidal Rosen und Flieder, česky Růže a šeříky, což je původně hit Johnnyho Tillotsona Without You z roku 1961.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí, a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: lidského humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
1: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
3: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, krásný den, horký den.
4: Ano, slunce, pláž.
5: Ochlaďte se.
4: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, k tomu Humoriáda.
5: No, krásný, mně se to rýmuje.
0: Humoriáda,

0: Dana K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Umoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru
1: vidět. Nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: A jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, uh-huh. Tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju sama. Dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no.
0: Aha.
1: To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem to už cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, no, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, hrajeme. Ale to až nějak říjen.
0: No, no, až tam se dostaneme.
1: No, tam...
0: Tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal, prosím vás, tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Říká, jsem Rus a nebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompojá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodolá, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkého napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne?

0: stojí před školkou a povídá: holčičko, kup si bombonek.
1: jak se mají, Rubíček, jak se mají?
0: Ba tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech. A na jedný ty štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá: promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká: prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kohn si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na Středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na 2 půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
4: Zase taková sranda není.
3: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
4: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
3: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Labus. A Václav...
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byli asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: Bylo židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si opomínám, to jsem bylo dítě ještě. No, právě. No, jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákupy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí. No. Tyto pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vypracelé dítě. Tak, židovské anekdoty. Ty jsi typu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím,
5: já
4: přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabí, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, rab, klid, kon, já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
5: Obraceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne. Jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A no. Chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně. Naslyšenou. Děkujem. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pod Pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12. Stupně.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Ano. Protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padala.
4: Až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky výborně. Do Ostravy.
9: Čal bych si Bečko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si psal Bečko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
3: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
3: Přeji posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Děkuji.
3: A hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: A dávám
3: Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal.
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože ono je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky?
2: Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovy limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějakej povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let. Jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo. Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas, no, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes Humor mezera A nebo Humor mezera B SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou. Můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře,
2: máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko, ano,
2: dobře,
3: zapsat, píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Ústí.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se, naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko, a mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko, přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ačko.
2: Dobře, Ačko.
3: Ačko.
2: Děkujeme
3: super,
2: moc.
3: Tak jo, dneska díky. By to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko, Bčko
3: je Vladimír Menšík.
9: Zdraví,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc, nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, tak, takže jsme... Bčko, děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuji moc.
2: Je to taky, mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady Dobrý den. Eva Schodová, zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to zapsáno.
3: Taky zdravíme, děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, tím unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
12: Marounej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodnej, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib se nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Oženit, oženit, oženit, oženit, oženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáši.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: uvažena nevjesto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: Jo.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to art protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku, tady opravdu jsem, vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, moc. Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi, no, za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Čím ona měla učit?
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, tak se, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizová.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No tak
5: no. Jo.
6: To bych spíš čekala vyhubat, to jsou neštěvé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si to tak přesně pamatuješ.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemusím.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně.
6: Tak
5: ne, to já jenom tak žertuju, no. Abych nezapomněl, miláčku, podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel.
5: Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Mořenkon. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad, abych radši šel, ne?
6: Kam bys si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jinýho přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to tak to mě přece neudělá, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď? No víš kam? Já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
6: Seď a povídej. Co žena, děti, no rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec. Ty si vzpomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. A jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: ještě budu přemýšlet,
6: to no, jsi vždycky to... přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u srdka.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to odřízen si, ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, vždy, knoflíky jsou, dej sako, já ti to přišel.
5: Ne, když si tam to vůbec nepřikází v úvahu, no co, když se vrátí tvůj manžel?
6: Co se vrátí manžel?
5: No já tady musel jít nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
6: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Ale já bych byl rozmyšlený. Slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrkne.
5: No tak ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomoc, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už nemám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán, tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jim byl tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a v tom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. Až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a tak, počestnosti.
3: Se samozřejmě,
1: tak, Bolka
3: zdravím
1: den,
3: moc, mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je už průjezdná. Pardubičtí strážníci evidují kvůli horku vyšší počet hlášení o rušení nočního klidu. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. A nás na východě Čech čeká ochlazení, oblačno až zataženo, teploty jen do 31 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je průjezdná. Rekonstrukce inženýrských sítí tam skončila. Stavební práce se přesunuly do sousední ulice. Teď se opravy vodovodu a kanalizace posunuly do Dobrovského. Ta bude zavřená do listopadu. Pardubická městská policie zaznamenala v posledních dnech zvýšený počet hlášení o rušení nočního klidu. Například jenom o uplynulém víkendu kvůli tomu vyjížděli strážníci asi 20krát. Důvodem jsou horké dny a tropické noci, vysvětluje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Extrémní teploty nutí ty lidi posouvat svůj denní rozvrh spíše do nočních hodin. Zároveň řada lidí se snaží přes noc ten byt vyvětrat, mají otevřená okna. No a zkrátka spousta lidí slyší, co by normálně v noci neslyšelo. A řada lidí, která posouvá tu aktivní část do nočních hodin, tak si možná někdy neuvědomuje to, že svými hlasitými projevy taky může rušit.
0: Lidé by se neměli snažit z vysychajících řek stěhovat raky. Varuje před tím Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Kvůli poklesu hladin jsou živočichové zranitelnější. Velmi nízké průtoky má kvůli nedostatku srážek třeba chrudimka, orlice nebo doubrava. Přemístění raků jim ale může způsobit stres a taky tím stoupá riziko šíření nebezpečné nákazy, račího moru. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam srazilo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, řekla nám mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
0: Filip Turek z motoristů se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat.
1: Počasí.
0: A nás čeká zmírnění teplot, oblačno až zataženo, místy se dnes vyskytnou přehánky a bouřky i silné, později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládáme silnou zátěž teplem, ojediněle silné bouřky s nárazy větru kolem 80 km za hodinu, kroupami a přívalovými srážkami. Srážky tedy do 11 mm, v bouřkách až 40. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne, bio vysoká

0: Známe lepší cestu.
1: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve čtvrtek 6. srpna, říkala si jen 31 stupňů.
2: Jenom, ochladilo se.
1: Tak vás všechny zdravíme. My jsme ve zprávách mluvili o tom, že lidé by se neměli snažit z vysychajících řek stěhovat raky a za chvíli zůstaneme u zvířat, ale podíváme se na ryby. Sucho a vysoké teploty už mají na svědomí úhyn tisíců kusů v náhonu Alba na Rychnovsku. Některého části jsou prakticky bez vody a rybáři se snaží zachránit aspoň ryby z posledních tůní. Situaci přímo na místě sledoval náš reportér. Zahrajeme skupinu MiG-21, Snadné je žít, taky píseň Fernando, to bude Věra Špinarová. K tomu dáme Pet Shop Boys, Hanu Zagorovou, Standu Hloška, Petra Kotvalda a tohle už je Ivan Hlas. Tak pěkné ráno.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 3 minuty bude 4:15, čtvrtek 6. srpna, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Gianni Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Další zprávy nabídneme o 17:30. Extrémní teploty dál snižují množství vody v řekách a potocích, a to i v sousedním Královéhradeckém kraji. Jak to vypadá v Pardubickém kraji, mimochodem na to se podíváme po 8. hodině, ale teď ten kraj Hradecký. Na Rychnovsku už kvůli tomu vysychá náhon Alba u Kostelce nad Orlicí, ze kterého je teď zakázané odebírat vodu třeba na zalévání, mytí aut anebo na pouštění bazénu. Jak zjistil reportér Jiří Hofman, průtok v řece Bělé, která náhon zásobuje, je totiž na některých místech pod hranicí, která označuje stav sucha.
1: No tak samozřejmě láme mě to srdce, no, když to vidím.
2: Jiří Haken z Českého rybářského svazu v Týništi nad Orlicí stojí u rybníku Pavlák. Vodu do něj napájí náhon Alba, který je teď kvůli suchu na některých místech téměř bez vody.
1: Nehledě na to, že prostě na tom rybochovném zařízení už teďka ty úhy nesou taky, a v dnešní době, kdy vlastně všichni na to přispíváme nemalýma částkama za povolenky, tak je to prostě smutný, no.
2: Situace je podle něj kritická. V posledních tůních můžou uhynout tisíce ryb. Voda se v nich rychle ohřívá a ubývá kyslík.
1: No já si myslím, že teďka už v tomhle stavu je to nejhorší, co to může být, jo. Prostě není voda, no. Je úplný sucho.
2: V náhonu podle Hakena žijí okouni, štiky, úhoři, pletice, perlín nebo třeba ohrožený karas obecný. Rybáři se snaží zachraňovat ryby z posledních tůní a v chovných rybnících používají čerpadla, která vodu okysličují. Vysychající náhon ale podle něj není možné celý projít a ryby zachránit.
1: Na těch kilometrech prostě nejste schopni prostě všechny ty ryby určitě dohledat a tam pak vlastně dojde k úplným úhynu všeho.
2: Letošní situaci Jiří Haken označuje za extrémní. Podobně málo vody ale podle něj bývá v Albě v létě i v posledních letech. Vzpomíná přitom na rok 2015, kdy tam kvůli suchu uhynulo velké množství ryb.
1: To bylo taky způsobené velkým suchem a nedostatkem vody, kdy tam byly trofejní kusy ryb, pstruzy potoční, které měly i přes 60 cm metrový štiky, a vlastně tohleto si myslím, že je ještě horší než v tom roce 2015.
2: Pomoci by podle něj mohl až delší déšť.
1: No, to si myslím, že by muselo tak 14 dní pršet, možná měsíc, aby se to vrátilo zpátky do normálu.
2: Náhon Alba je napájený řekou Bělou a vede z Častolovic směrem k Třebechovicím pod Orebem. Kvůli nízkým průtokům teď vodoprávní úřad v Kostelci nad Orlicí zakázal odběr vody z náhonu například na zalévání, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Z Týniště nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu.

0: Čtvrtek 6. srpna, Český rozhlas Pardubice ve vašem rádiu, 2,5 minuty po čtvrt na 6. Ve 12 hodin začíná na Vinohradském hřbitově v Praze 2 v obřadní kapli svatého Václava poslední rozloučení s divadelním a filmovým režisérem, pedagogem a emeritním ředitelem divadla na Vinohradech Františkem Laurinem. Ten měl vztah k Pardubickému kraji a zemřel ve věku 91 let.
1: Počasí.
0: Už se ochlazuje v Pardubickém kraji. Dnes přes den naměříme maximálně 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů Celsia, což budou takové klasičtější letní teploty, tak jak je známe i z posledních let. Na obloze oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, pozor i silné. Můžou mít nárazy větru kolem 80 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Později večer budou od západu srážky ustávat. Množství předpokládané je od 4 do 11 mm, v bouřkách okolo 40 mm. A rozptylové podmínky dnes budou mírně nepříznivé.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Meteorológii o hvězdách dnes budeme mluvit s dětmi a taky s Terezou Brázdovou, redaktorkou Českého rozhlasu Pardubice.
1: Co je zvěrokruh?
2: Já vím, to je takový fakt oploudický objezdový a na něm se musí jezdit, protože tam je takový kruh, na něm se jezdí.
1: A co je souhvězdí?
3: Hvězdy.
1: A mají hvězdy nějaká jména?
2: Já vím, stál.
3: Když si něco budeš psát, možná si ti to vyplní, co si chceš.
2: Já vím. A paní učitelko, a já jsem si pčela do hvězdičky sedíčko z diamantů.
3: A jak padá hvězdy, tak se to jmenuje kometa. Já bych si psal superhrdiny a ještě panáčky.
4: Já si psám oblek a pistol, která není doopravdická. A je to myslivecká pistol.
1: A co byste přáli mamince a tatínkovi?
2: Já chci, aby ještě jim hvězdička splnila do nejhezčí a nejhezčí pčelně. A to je milování.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Petra Beránková zprávy.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Vedení civilní části letiště v Pardubicích toleruje cestujícím parkování na trávě. Kapacity zpevněných odstavných ploch totiž momentálně přes letní sezonu nestačí kvůli velkému zájmu lidí letět na dovolené z Pardubic. Změnu by ale měly přinést plánované stavební úpravy. Podrobnosti ve zprávách v 7. Přehrada v Pařížově na Chrudimsku vysychá. Nádrž je zaplněná jenom asi ze třetiny a hladina postupně klesá. Vodohospodáři očekávají, že pokud se přítok nezvýší, přehrada se úplně vyprázdní za několik dní. Podobná situace tam byla naposledy v roce 2018. Cestující na železnici Doudleby nad Orlicí, Letohrad a Doudleby, Rokytnice v Orlických horách, musí počítat s výlukou. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu do Rokytnice do soboty. Do Letohradu budou jezdit autobusy do 14. srpna. Skoro tři čtvrtiny Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahují 40 stupňů, zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům staví státu, spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moct zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. V Římě končí další kolo mírových hovorů mezi Izraelem a Libanonem. Jednání, která zprostředkovávají Spojené státy, mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizballah a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. Podle informací z pravodajské stanice Al Jazeera ale hovory nejspíš nepřinesou zásadní průlom. Strany se totiž neshodly na kritických bodech dohody. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky i silné, později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr slabý, předpokládáme silnou zátěž teplem, ojedinělé silné bouřky s nárazy větru kolem 80 km za hodinu, kroupami a přívalovými srážkami. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne, pozor bio dnes na trojce. A to znamená vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3 minuty po půl šesté míříme na silnice Pardubického kraje. Jedno čerstvé omezení, a to z Chrudimska, spojnice mezi Úhřeticemi a obcí Tuněchody, je úplně zavřená kvůli opravě povrchu silnice. Objížďka je tam vyznačená obousměrná přes silnice druhé třídy číslo 355 Stíčany, Hrochův, Týnec a Kočí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kdo nahradil Pavlínu Jíšovou ve folkové kapele Žalmana Spol, uslyšíte po 13. hodině v pořadu Alex a host. Ukázka už za chvíli. A teď si připomeneme Ivetu Bartošovou.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Trochu čísly vás zahrneme na začátku přehledu tisku ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty před 6:45. Zdravíme s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, dobré ráno z Pardubic.
2: Krajní kávě. Denní tisk.
0: Po více než měsíci od první vlny veder, během které padlo absolutní teplotní maximum pro Česko i Pardubický kraj, meteorologové znovu přepisují tabulky teplotních rekordů. O necelý stupeň vyšší teplotu než na konci června naměřila v úterý profesionální meteorologická stanice na pardubickém letišti. Nově potvrzené absolutní maximum pro Pardubice i celý kraj je 39,8 stupně Celsia, což je skoro o stupeň víc než v neděli 28. června. Historický rekord padl na nejvýš položené meteorologické stanici v Pardubickém kraji ve Svratouchu, která měří teplotu od roku 1951. Rtuť tam vystoupala na 34,8 stupně Celsia. Dosavadní absolutní maximum ze 27. července 1983, kdy tam meteorologové naměřili necelých 34 stupňů, tak bylo překonané prakticky taky o 1 stupeň. Lidé tedy trávili čas u vody, tak jako na plovárně v Litomyšli. Fotografii přináší v krajské příloze Mladá fronta Dnes.
1: A v číslech budeme pokračovat ještě uprostřed dnešního přehledu tisku. Chocenská mlékárna zase skončila v záporných číslech. I o tom píše dnešní Orlický deník. Je to tak, hospodaření Chocenské mlékárny se ani loni nevymanilo ze záporných čísel. Společnost skončila se ztrátou 6,1 milionu korun. V roce 2024 byla ztráta více než 12 milionů. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 5% na 682 milionů. Tržby za prodej zboží zůstaly bez změny a byly skoro 8 milionů korun. Firma výsledky hospodaření uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve sbírce listin.
0: Musí pojmout množství školních potřeb, ale zároveň být lehké, pevné a ergonomicky tvarované, aby dětská záda zbytečně nezatěžovaly. Laboratoř i děti s rodiči prověřovali vlastnosti 16 školních batohů pro žáky prvního stupně základních škol. Zkoušela se jejich konstrukce, pevnost, voděodolnost, bezpečnost i praktičnost. Narazili přitom na povedené kusy, ale i na batohy, které by žákům nepřáli. K nedostatkům patřily absence signálních barev a snadné promoknutí. Víc najdete v aktuálním, tedy srpnovém D-testu.
1: A u školáků ještě zůstaneme. Základní škola U Kostela v Moravské Třebové bude mít totiž od září nejenom nové aktovky v šatnách, ale taky nový hlavní vstup do budovy. Podrobnosti ve zprávách za 16 minut.
0: A už se to blíží, ten nový školní rok. Dnes je 6. srpna, i když nechceme strašit, ještě
1: prázdniny jsou.

0: Dvě minuty po tři čtvrtě na šest. Krásné ráno vám přeje Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 6. srpna. V 15 hodin v Pardubickém divadle 29 začíná vernisáž výstavy Home Sharing – obyčejné dny s neobyčejnými dětmi. Začne tak fotografická výstava přibližující radostné i všední momenty dětí s autismem a jejich hostitelů. Díky autentickým snímkům nahlédnete právě do světa home sharingu, tedy formy odlehčovací péče, kdy lidé z řad běžné veřejnosti otevírají ve svém volném čase domovy i srdce dětem s autismem a mentálním znevýhodněním. Vernisáž doplní odpolední swap oblečení a beseda s koordinátorkami home sharingu. Výstava potrvá do 28. srpna, vstup je volný. Všechno najdete v Pardubickém divadle 29, vernisáž tedy už dnes v 15 hodin. Počasí. Ráno je ještě tropické, teploty nejčastěji od 20 do 23 stupňů Celsia, ale přes den už se projeví ochlazení. Naměříme 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Na obloze oblačno až zataženo, místy počítejte s přeháňkami a bouřkami. Ty můžou být i silné, s nárazy větru okolo 80 km za hodinu kroupami a přívalovými srážkami. Později večer budou od západu srážky ustávat. Rozptylové podmínky dnes mírně nepříznivé, vítr jenom slabý proměnlivý, ale jak jsme říkali, v těch přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut a bude 6 hodin, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 6. srpna. A po 13. hodině rozhodně zazní v našem éteru taky zpěv Pavlíny Jíšové, protože ta bude v pořadu Alex a host u moderátorky Alex Minářové, tahle folková zpěvačka. Dozvíte se i to, proč se po narození dcery už nevrátila do folkové kapely Žalman a spol.
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo. Takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Celý rozhovor s Pavlínou Jíšovou si poslechněte odpoledne, začínáme po 13. hodině. Teď bitva o Karlův most, Michal Prokop, přejeme pěkné ráno.
2: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: rozhlas Pardubice, zprávy.
1: V Chruděmi začaly první dopravní omezení kvůli pouti. Základní škola u kostela v Moravské Třebové bude mít od září nový hlavní vstup do budovy. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou bojovat v kvalifikacích evropských pohárů. A nás čeká ochlazení, oblačno až zataženo, teploty do 31 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. První omezení kvůli chrudimské pouti začaly. Od večera jsou zavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Výraznější komplikace čekají řidiče ve dnech následujících. Právě dnes dopoledne začnou do centra najíždět atrakce a to zůstane pro běžnou dopravu zavřené do konce pouti. Zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a taky oblast kolem divadla. Dočasně zrušené budou taky některé zastávky MHD. Omezení ve městě potrvají do pondělního rána. Moravská Třebová staví nový hlavní vstup do základní školy u kostela. Ta stojí v městské památkové rezervaci, proto museli podobu stavby schválit památkáři. Cílem úprav je hlavně zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: My chceme, aby kolem hlavního vstupu nejezdily žádná auta, aby to pro děti bylo maximálně bezpečné. Proto se poloha hlavního vstupu změnila. Museli jsme udělat nějaké drobné dispoziční úpravy vevnitř a bude to sebou obnášet i úpravu venkovního prostoru pod základní školou.
1: Fara v Poličce, která je součástí náměstí Bohuslava Martinů, dostala novou fasádu i střechu. Na obnovu, která trvala 2 roky, přispělo i město.
3: Obnovená fara dotvoří estetický vzhled právě revitalizovaného náměstí Bohuslava Martinů v centru města. Dokončení prací na proměně tohoto prostoru je naplánované na konec srpna. Budovu fary se tak podařilo dodělat ještě před terénními a vegetačními úpravami náměstí. Její obnova stála 8 milionů korun. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
1: O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje taky geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaji. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghaji ale varoval, že dohoda mezi Íránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují iránské přístavy. Podrobnosti se dozvíte v dalších zprávách. Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká úvodní duel třetího předkola Evropské ligy s tureckým Bešiktašem Istanbul. Pokračuje trenér Východočechů David Horejš.
4: Pro ten Hradec je to výjimečný večer, to víme, prostě tady všichni víme, jaký soupeř přijede, takže my to bereme jako odměnu za tu práci a ne jako břemeno. Já věřím, že předvedeme odvážný sebevědomý výkon a že si vytvoříme co nejlepší pozici pro tu odvetu.
1: Úvodní zápas mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul začne v 19 hodin. Už v 18 hodin nastoupí Jablonec proti lotyšskému klubu RFS Riga ve třetím předkole nižší konferenční ligy. Obě utkání odvysílá v přímém přenosu Český rozhlas Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte i vstupy. Odvety jsou na programu za týden.
0: Počasí.
1: A nás čeká oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky i silné, později večer budou

0: rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jedna technická závada hlášená z Orlicko-Ústecka, silnice 360 v Letohradě na železničním přejezdu u Čističky. Vypadlo světelné znamení, tedy signalizace je mimo provoz. Zdržení je do 15 minut, je tam i závada na železničním přejezdu a to všechno funguje v nouzovém režimu. Je to tam tedy nebezpečné. Takže u Letohradu 360 opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsem si říkal, co vypadlo.
1: Mně to vypadlo.
2: To by to vypadlo. No dobře, tak pojďme se podívat, co nás čeká dál. O fotbale jsme mluvili ve zprávách, podíváme se na něj i kolem 6. hodiny 50. minuty a naším hostem bude bývalý záložník Kamil Vacek, který se s aktivní kariérou rozloučil na konci minulé sezóny. Neloučil se ale s pardubickým klubem, ve kterém i nadále pokračuje, tak ho uslyšíte ještě do 7. hodiny. A za chvíli se vydáme do Moravské Třebové, která představuje bývalou továrnu na kulturně kreativní centrum Miza. Bourací práce končí, dělníci začínají v areálu se stavebními pracemi. Byli jsme se i tam podívat a nabídneme podrobnosti. A čekají vás písničky, které nestárnou. Pavel Bobek, Já ti zpívám, taky třeba Valdemar Matuška nebo Olympici.

0: Za 2 minuty bude 6:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 6. srpna. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a 1 právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství. Zároveň ve stejném případu navrhlo schválení dohod o vině a trestu s 1 člověkem a 2 právnickými osobami, tedy firmami anebo organizacemi. Podle dřívějších informací serveru Seznam zprávy byly v této kauze mezi obviněnými taky bývalý poslanec ODS Marek Schneider anebo bývalá ředitelka nemocnice Andrá Vrbovská. Všechno pochopitelně dál sledujeme, zprávy uslyšíte o 6:30, ale teď se vydáme do bývalé schátralé továrny v Moravské Třebové, kde začíná vznikat kulturně kreativní centrum. Podle předběžných odhadů bude stát více než 350 milionů korun a konečnou podobu bude mít do 10 let. Zatím jsou hotové jenom bourací práce a dělníci začínají se stavebními úpravami. V areálu se byla podívat reportérka Věra Pavlasová a ta zjišťovala, jaký je aktuální stav přestavby celého prostoru.
1: Když se tady rozhledneme po stavbě, tak vidíme, že se tady provádějí dešťové kanalizace. Splaškovou kanalizaci už má zhotovitel z velké části hotovou. Vedle té kanalizace vlastně jsou akumulační nádrže, které už jsou usazené. Tady jsou 2 velké nádrže a jedna je vzadu směrem k muzeu, takže to jsou všechny v zemi.
2: David Milich, dozorce stavby.
1: Potom probíhají úpravy vlastně na zdivu té vnitřní zahrady, která má být tou výstavní částí této stavby. Tam probíhají různé dozdívky a budou probíhat betonáže věnců.
2: Tady je spousta sutí z bourání, bude se ještě bourat něco?
1: Minimálně, teďka už opravdu jenom drobné otvory se budou vybourávat, tady ta suť už je to maximum, co tu je a nic víc dalšího už by se bourat nemělo.
2: Práce mají být hotové na podzim příštího roku, co by se mělo stihnout ještě letos?
1: Letos by se měly určitě nahrubo připravit plochy, protože tu byla nějaká drobná změna ohledně toho, jak se ty plochy upraví a upraví se ta vnitřní zahrada k tomu, aby se dalo vlastně užívat veřejností.
2: Bude se vysazovat i nějaká zeleň, stromy?
1: Určitě.
3: Celá stavba měla být hotová do podzimu příštího roku a měla by být otevřena i veřejnosti v tomhle termínu.
2: Vedoucí odboru investic Petr Matějka, co bude následovat dál?
3: Budování dalších etap kulturního centra, tam uvidíme, jak rozhodnou zastupitelé.
2: Bude mít město na další etapy peníze?
3: Bo na tenhle projekt dotaci máme a na pokračující, navazující etapy se pokusíme zajistit další dotace.
2: Teď děláte v podstatě parkoviště, nějakou zeleň a bourací práce. Co bude následovat?
3: Tak následovat by měla samozřejmě potom první etapa kulturního centra, což představuje foaje, hlavní sál a na to potom navážou další etapy, jako je knihovna a kinosál.
2: Tuto stavbu chcete mít hotovou do 10 let, myslíte, že to stihnete?
3: Je to reálné, samozřejmě záleží na finančních prostředcích, jak se nám je povede získat.
2: Celý areál Mizi bude přístupný veřejnosti už po dokončení první etapy prací. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pět minut po čtvrt na sedm, takový je teď aktuální ranní čas ve čtvrtek 6. srpna. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Čtyři otcové, jedna školní tělocvičná, podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. Tak to je výchozí situace nové komedie 6 gramů režiséra a scenáristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si servítky rozhodně nebere. Film se natáčel na východě Čech a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích. Slyšet jste mohli i reportáž v našem vysílání, máme ji na webu pardubice.rozhlas.cz, případně na webu irozhlas.cz. A ten snímek, který 6 gramů, má oficiální premiéru v kinech právě dnes.
1: Počasí.
0: Začíná se měnit počasí, teploty se budou zmírňovat. V Pardubickém kraji dnes naměříme 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Bude oblačno i zataženo, místy se objeví přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Můžou mít nárazy větru až kolem 80 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Později večer budou od západu ustávat. Ještě můžeme doplnit rozptylové podmínky, ty jsou teď místy mírně nepříznivé, přes den se vylepší a množství srážek dnes bude od 5 do 13 mm. V bouřkách ojediněle až kolem 40 mm.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Eva Farná na vlnách Českého rozhlasu Pardubice 4,5 minuty před 6:30 ve čtvrtek 6. srpna. Spotřebitelský servis následuje otázky, pište na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a už jste se několikrát na téhle e-mailové adrese ptali, co dělat, když jste předem zaplatili za službu, kterou jste nakonec nedostali, anebo byla provedená nekvalitně. Na Josefa Černého jste se tentokrát obrátili s opačným případem.
1: Velice zajímavý a neobvyklý dotaz poslala paní Mirka, která píše: od firmy, kterou jsem našla na internetu, jsem si nechala opravit odpad a zároveň i vyměnit vodovodní baterii. Řemeslník, který všechno prováděl, mi řekl, že se pro peníze staví šéf, jenomže uplynuli 3 měsíce a nikdo se nestavil. Mám se o placení hlásit sama? Paní posluchačko, v rámci slušnosti byste asi měla, ale spěchat samozřejmě nemusíte, je to problém firmy. Ta se může přihlásit kdykoliv během následujících 3 let, teprve potom by byl jejich nárok promlčený.

0: než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit, osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Petra Beránková přináší další zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pokračující stavební úpravy Wernerova nábřeží v městské památkové rezervaci v Pardubicích vyvolávají kritiku. Některým odborníkům se nelíbí, že město nechalo z bývalého císařského náhonu odstranit staré zábradlí a rozřezat ho na kusy. Podrobnosti ve zprávách v 8. Ronov nad Doubravou si nechá zpracovat studii městské zeleně. Dokument má navrhnout změny v péči i možnosti další výsadby s ohledem na vývoj klimatu. Podklady budou stát 400 tisíc korun a radnice na studii získala evropské peníze. Říše v Náchodě čeká kvůli stavbě obchvatu dopravní omezení. V srpnu a v září bude v některých dnech uzavřená Broumovská ulice na výjezdu z města ve směru na Hronov. V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. A počasí. Dnes nás čeká zmírnění teplot, bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojedinělé i silné. Později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, v bouřkách zesílí, předpokládáme silnou zátěž teplem, ojedinělé silné bouřky s nárazy větru až 80 km za hodinu, kroupami a přívalovými srážkami. Množství srážek do 13 mm v bouřkách až 40. Rozptylové podmínky teď mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě stoupne, biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Převrácené vozidlo a nehoda v tuto chvíli hlášená ze Svitavská na výjezdu z obce Křenov. Je to silnice 366, osobní auto taky narazilo do svodidel a policie už jede na místo. Ať míříte kamkoliv opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak tolik Catherine Mekyš-Birka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice neboli píseň Katka. Dívám se do kalendáře, tam vidím jiná ženská jména Oldřiška Ulrika, tak přejeme jenom to nejlepší. A přede mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice sedí Petra Beránková. Tak Petro, zdravím tě, hezké ráno.
1: Krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Začneme na silnicích, čtení z novin, plánovaná úprava křižovatky silnic 1/35 a třetí třídy u Nedošína zatím nezačne. Ředitelství silnic a dálnic odložilo zahájení stavby, které bylo původně v plánu na konec srpna. Rekonstrukce křižovatky u bývalého Terozu měla přinést hlavně nový odbočovací pruh ve směru na Nedošín. ŘSD plánované práce odložilo na neurčito. Rozhodnutí padlo po jednáních právě mezi ředitelstvím silnic a dálnic, vedením města Litomyšl a zhotovitelem dálnice D35. Bylo taky stanovisko policie České republiky. Rekonstrukce křižovatky u Nedošína se odkládá, nový termín není známý, o tom píše svitavský deník.
1: Obyvatelé Lanškrouna přihlásili do letošního participativního rozpočtu 32 návrhů, které mají přispět ke zlepšení veřejného prostranství ve městě. Celkem radnice každoročně uvolňuje 7 milionů korun. Mezi navrženými nápady jsou nové chodníky, cyklostezky, sportoviště, výsadba zeleně, psí hřiště anebo místa pro setkávání. Návrhy projdou odborným posouzením. O projektech budou lidé hlasovat v listopadu, uvádí Mladá fronta Dnes.
0: Mladí čápy po celém Česku právě opouštějí bezpečí svých hnízd a poprvé zkoušejí sílu křídel. Pro lidi jejich vzlet působivou podívanou, pro neskušené ptáky ale začíná nebezpečná zkouška samostatnosti v krajině plné drátů, silnic a dalších lidských nástrah. Národní síť záchranných stanic, koordinovaná Českým svazem ochránců přírody, přijala během července a prvních srpnových dní do své péče 36 čápů. Odborníci upozorňují, že riziko nehod úzce souvisí se stavem okolního prostředí. Čápy pro bezpečné krmení mláďaty vlastní obživu potřebují mokré louky, tůně, pastviny a mozaikovitou zemědělskou krajinu. Pokud tahle přirozená místa mizí, musí ptáci za potravou létat dále a nebezpečím jsou různé překážky. Ještě doplníme, že ochránci ze záchranné stanice Pasíčka v Pardubickém kraji výjížděli k mladému čápovi, který během horkých dní uvízl v rozteklé asfaltové směsi na silnici ve Zdechovicích. Včasný zásah nálezců a následné náročné očištění peří ve stanici mu dává šanci na zotavení. To všechno napsal deník Právo.

0: Seniorita pro dobrou náladu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu před 6:45 ve čtvrtek 6. srpna, tak věříme, že vás potěšila. Za chvíli už tady bude zase česká muzika. Václav Neckář má něco s jedním pánem a muzika ta bude znít i náměstím Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě. Tam bude další z promenádních koncertů. Tentokrát vystoupí Pardubická šestka. Začátek je v 17 hodin. Je to po celé léto, kdy jsou různé promenádní koncerty právě v Mýtě, tak si můžete přijít užít příjemné letní podvečery plné známých melodií, skvělé atmosféry a setkání s přáteli. Je to pestrý hudební program pro všechny generace, vždy tedy ve čtvrtek od 17 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Koncerty jsou zdarma.
1: Počasí.
0: Dnes už nebude takové horko, maximálně 31 stupňů Celsia na horách do 24 a k tomu docela málo slunce, protože bude hodně mraků na obloze, oblačno až zataženo. Místy se dokonce vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné. V nich můžou být nárazy větru kolem 80 km za hodinu, kroupy a příbalové srážky, to množství i kolem 40 mm. Jinak čekáme srážek od 5 do 13 mm, tam, kde bouřky nebudou. Později večer budou od západu srážky úplně ustávat.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Už šestým dnem pokračuje devítidenní festival Sportovní park Pardubice, který najdete v parku na Špici a bude tady až do neděle 9. srpna. Dnes to bude den s městskou policií, ukázka výcviku služebních psů a koní a taky den s nemocnicí Pardubického kraje. S jednodenním zpožděním by měl dorazit judista Lukáš Krpálek a ten letošní jubilejní 10. ročník Sportovního parku Pardubice ukazuje, že pohyb nezná věkové hranice. Pestrý program s názvem Seniorka je plný nenáročných pohybových aktivit i zábavy. Zahrajete si petank, vyzkoušíte nordic walking, zasoutěžíte v plaveckém kvízu, zaházíte šipky anebo zacvičíte se sokolem. Akce bude právě dnes mezi 10. a 18. hodinou pro všechny seniory, tak i ti můžou zavítat do Sportovního parku Pardubice nejenom děti. V automatických mlýnech tam bude dnes den se sokolem, prezentace aktivit Sokola a informace o připravované akci Sokol Gym 2027. A ještě zmíníme jednoho teď už bývalého pardubického fotbalistu. Kamil Vacek ve své bohaté kariéře toho zvládl hodně, jak na české scéně, tak na té mezinárodní. Kdo může říct, že si zahrál na stadionu slavného Juventusu, oblékal dres pražské Sparty, anebo po letech si dá příjemný hodinový rozhovor s asistentem trenéra, který byl 17 let po boku syna Alexe Fergusona. Fotbal v životě Kamila Vacka zůstal, jak zjistil Otagu Twirt.
1: Vacek se s aktivní kariérou rozloučil v Pardubicích, kdy nastoupil v posledním zápasu na 20 minut a stihl si připsat i gólovou asistenci. A sám říká, že s tím, že už není aktivním hráčem, se zatím ještě vyrovnat nedokázal.
2: Nenaučil, fotbal mi chybí a chybí mi opravdu hodně. Myslím si, ta aktivní část toho fotbalu, protože pořád jsem zůstal součástí FK Pardubice, za což jsem hrozně rád, ale ten život každodenní toho profesionálního sportovce mi opravdu chybí.
1: Zároveň ale věděl, že bez fotbalu zkrátka být nemůže.
2: Tak já jsem si ten svůj život úplně bez fotbalu představit nedokázal, i tím, že mám doma dva malé kluky a oba dva fotbal hrají, a naopak si myslím, že díky tomu, že jsem pořád součástí té kabiny, tak ten náraz není tak tvrdý.
1: V Pardubicích zůstal a po konzultaci s vedením klubu má novou úlohu, která ho baví a ve které se učí.
2: Ta moje role je taková, že jsem týmový manažer, mám na starosti komunikaci jako s těma zahraničníma hráčema, komunikaci s klukama, když je cokoliv potřeba, tak se to snažím předávat vedení, pomáhám vybírat našemu marketingovému oddělení kluky na různé marketingové povinnosti klubu, takže té práce je docela dost a teď se snažím v tom najít nějaký systém a řád, ale opravdu mě to zatím baví a doufám, že to tak bude i dál.
1: Jedno je ale jisté. Kamil Vacek nikdy nebude trenérem. Tam jeho role není, minimálně ne na té nejvyšší úrovni.
2: Není. Já jsem v tomhle měl vždycky celkem jasné. Maximálně u dětí jako pomoc a to mě baví jako hodně, ale nikdy jsem nechtěl jako trénovat, protože si myslím, že ta moje povaha a ten můj talent je úplně někde jinde.
1: Říká manažer fotbalových Pardubic Kamil Vacek. Otagu Twirt, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kapacita parkoviště na letišti v Pardubicích nestačí. Lidé odstavují auta na trávě. Zemědělci ve východní části Pardubického kraje si stěžují na nízké výkupní ceny mléka. Český stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, vyplývá z exkluzivního průzkumu. A nás čeká oblačno až zataženo, teploty do 31 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Dobré ráno z Pardubic. Vedení civilní části letiště v Pardubicích toleruje cestujícím parkování na trávě. Kapacity zpevněných odstavných ploch totiž momentálně přes letní sezonu nestačí kvůli velkému zájmu lidí letat na dovolené z Pardubic. Změnu by ale měly přinést plánované stavební úpravy, říká předseda představenstva letiště Jindřich Taubr.
3: Představenstvo intenzivně řeší, jak to parkoviště takzvaně zkulturnit, aby ta plocha vypadala opravdu k světu. Proběhla studie na parkoviště, která je vytvořena, a my se snažíme nějakým způsobem pomalými kroky dojít projektování a případné výstavbě, která by v příštím roce mohla začít probíhat.
2: I letos je parkování u letiště v Pardubicích zdarma. Nízké výkupní ceny mléka zhoršují hospodaření zemědělských podniků ve východní části Pardubického kraje. Například společnost Agrokunčina denně vyprodukuje kolem 11 000 litrů mléka. Prodávat ho ale musí pod výrobními náklady. Na každém litru tak tratí asi korunu 50, říká ředitel společnosti Marek Šejnoha.
4: V loňském roce jsme provedli velkou přestavbu dojírny za 20 milionů korun. Bohužel jsme úplně nevyužili loňské ceny mléka, kde vlastně průměrná cena byla nějakých 13,30 korun, což konečně po dlouhé době byla realizační cena pokrývající náklady.
2: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak měli trestnému činu napomáhat. Seznam zprávy už dřív uvedli, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
5: Že je stát málo aktivní, odpovědělo v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
5: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
6: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
5: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt označil srážku nákladního letadla s neznámým objektem u Lipska za hybridní útok. Jeho úřad už dřív potvrdil, že nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letoun musel krátce předtím přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu v blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Německé státní zastupitelství později potvrdilo, že na dronu bylo výbušné zařízení.
1: Počasí.
2: A nás čeká ochlazení, bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr převážně slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládáme silnou zátěž teplem, ojediněle silné bouřky a nárazy větru kolem 80 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, tlak slabě stoupne. Biotrojka. To znamená vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, víkend už je znovu za dveřmi, tak pro vás máme tipy na zajímavé akce i na výstavu. Lákat budeme na folkový festival do Hlinska, v Pardubicích bude Friends Fest a taky odstartuje tenisový turnaj Pardubická juniorka. Po tříleté pauze se vrátí oblíbená akce Pardubice na bruslích. Tyto akce i další pro vás budeme mít v souhrnu tipů za malou chvíli. Ještě povíme i o muzice, co vás čeká v této půlhodině, tak třeba Helena Vondráčková, Jiří Korn, Topan Chopin, taky Poetika Půlnoc, Bonnie M, Robert Křesťan a Rangers Vím a na začátek si dáme Xindla X. Vám všem přejeme pohodový poslech takhle v létě.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
2: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně.

0: vzít. Český rozhlas Pardubice, posloucháte 2 minuty před 7:15 ve čtvrtek 6. srpna. Krátce o sportu, tenistka Linda Nosková po wimbledonském triumfu prohrála v Torontu první zápas s Katie McNailovou 6-7, 1-6. Ve druhém kole vypadla i Barbora Krejčíková. Naopak Jakub Menšík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad britským tenistou Fernlim a postoupil do třetího kola. Další zprávy uslyšíte o 7:30. A jestli pak už víte, kam vyrazit o víkendu. S tím vám poradíme právě teď. Konkrétně tipy na různé akce připravila Barbora Bláhová.
1: Do Chrudimi můžete od zítřka do neděle vyrazit na pouť. Připravené budou kolotoče, houpačky a další atrakce. No a kromě toho se můžete těšit také na duchovní program. Do kostela svaté Kateřiny si v sobotu od 18 hodin budete moct přijít poslechnout zpívané nešpory. A v neděli bude v kostele na nebevzetí Panny Marie od 8:30 a od 10 hodin mše svatá. No a pokud hledáte tip na víkend plný dobré muziky, mám pro vás tip na hlinecký folklor. Špekáček. Hudební festival v areálu Cihelka nabídne 2 dny, nabité folkem i trampskou klasikou. Zítra vystoupí třeba Marien, Neřeš Trio nebo Neres a Lucia. V sobotu pak Robert Křesťan a Trapeři, Devítka a další. A přesouváme se na pardubické dostihové závodiště, kde bude v sobotu multižánrový festival pro celou rodinu Friends Fest. Těšit se můžete na rodeo, parkour exhibici, ukázku Indian motocyklu nebo pravého amerického dragstru, dále na motokrosovou nebo dřevorubeckou show, módní přehlídky i na vojenskou techniku. Další tip nás v Pardubicích přesune do parku Na Špici, kde v neděli končí sportovní park. Do té doby si stále můžete vyzkoušet různé pohybové aktivity. Zítra je na programu akce Suchou nohou přes Labe, kdy se závodníci pokusí překonat nestabilní 60 metrů dlouhou plovoucí lávku nataženou přes řeku. Soutěž odstartuje v 15 hodin. A nebo můžete vyrazit na zříceninu hradu Lichnice, kde budou v sobotu rytíři. Od 11 a od 16 hodin tam uvidíte šermířská vystoupení, ve 13 a 15 hodin předvede svoje řemeslo kat špína a ve 14 hodin vypukne rytířský turnaj. S další pozvánkou se dostáváme na litomyšlský pivní festiválek, který bude v sobotu na Toulovcově náměstí. Od 12 do 22 hodin tam budou zájemci ochutnávat piva z malých pivovarů, poslouchat živou hudbu i soutěžit. Předposlední tip je na akci Pardubice na bruslích. V neděli ve 20 hodin odstartuje společná výjížďka z parkoviště před Decathlonem. Organizátoři připravili novou, přibližně 12-kilometrovou trasu, která povede přes nový severovýchodní obchvat města. Pro všechny účastníky budou před startem připravené svítící náramky. Organizátoři ale doporučují vzít si sebou také další světelné doplňky, které podtrhnou atmosféru večerní jízdy. A na závěr ještě jeden tip do Pardubic. V neděli od 14 do 17 hodin bude otevřený nový židovský hřbitov a pietní síň. Mezi 15 a 16 hodinou si návštěvníci budou moct prohlédnout 4 předměty z majetku osob se vztahem k tomuto místu a dozví se příběhy, které se za nimi ukrývají. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: čtvrtek 6. srpna, Český rozhlas Pardubice s vámi, 4 minuty po 7:15. Zámek Lanškroun, Městské muzeum, tam dnes bude mise středověk, prázdniny v muzeu od 9 do 12 hodin. Možná hledáte pro děti smysluplné aktivity na léto, tak pro vás připravili zábavný a poučný program. Děti se hravou formou ponoří do historie i umění, poznají práci archeologa a vyzkouší si, jaké to bylo žít v dávných dobách. V Lanškrouně už dnes.
1: Počasí.
0: Teploty v Česku se po ochlazení o víkendu podle meteorologů znovu vyšplhají na tropické hodnoty, bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Jestli se to týká i Pardubického kraje, to si ověříme přímo u meteorologů asi za půl hodiny. Teď tady od nich máme předpověď pro dnešní den, máme očekávat oblačno i zataženo, sem tam přehánky a bouřky, ojediněle i silné, v nich se můžou objevit kroupy, přívalové srážky až kolem 40 mm a taky nárazy větru až 80 km za hodinu. Později večer budou od západu ustávat. Teploty 28 až 31, takže nižší než v minulých dnech. Na horách to bude 21 až 24 stupňů.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: My vás probouzíme do nového dne, je to čtvrtek 6. srpna, Český rozhlas Pardubice, za 7 minut bude 7:30 a teď nabízíme sluneční brýle s naším logem, ty můžete získat v soutěži. Počítače už začátkem 90. let 20. století dávno nebyly jenom záležitostí nadšenců anebo velkých firem. Taky jejich vzájemné propojení na dálku mělo v té době za sebou celých 20 let vývoje. Zrod internetu v jeho současné podobě pak umožnila práce britského inženýra Timothyho Burnse Leeho, ten pro Evropskou organizaci pro jaderný výzkum neboli CERN vyvinul službu se zkratkou www, původně jako prostředek ke sdílení vědeckých informací. První webovou stránku zprovoznil před 35 lety, bylo to 6. srpna v roce 1991. A my se ptáme, co ta zkratka www znamená. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. www, tahle zkratka velmi známá, když něco hledáte na internetu. Co pak znamená? Tak jsme zvědaví, jestli to někdo bude vědět a ten pak získá stylové sluneční brýle pro dámy i pány s logem Českého rozhlasu Pardubice. Telefon začal blikat, tak my tam máme prvního volajícího. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobrý den, tady posluchač Josef.
0: Dobrý den, pane Josefe.
1: A máte nějaké možnosti?
0: Bohužel ne, je to na vás jenom.
1: Tak to vzdávám.
0: Dobře. Tak jsme se rozloučili s prvním posluchačem, ale je to šance pro vás ostatní. 726 46 48 48. Tak už je další volající na telefonu. Krásné ráno.
2: Dobré ráno, tady Jarka.
0: Tak, paní Jarko.
2: Já si myslím, že je to celosvětová síť, anebo se tomu říkalo taky celosvětová pavučina. Nevím, jestli je to dobře.
0: Tak určitě, ale potřebujeme ta anglická slova, abychom měli tu zkratku www. Tak, bohužel.
2: Počkejte.
0: No, zkuste.
2: No, ne. On mě tady poradí svým word, vide, web.
0: Je to tak, tak se to píše. World Wide Web.
2: Tak.
0: No je to na zlámání jazyka ideální, takhle po ránu. No ale je to správně, takže jste vítězkou, sluneční brýle jsou vaše. Pozdravujte syna.
2: Já děti řeknu syna, ale to vnuk.
0: Vnuk, dobře. Takže pozdravujte vnuka. Krásný čtvrtek i vám, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 9:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Neděle už není tak daleko, dnes je čtvrtek 6. srpna. Teď si poslechněte zprávy, které přináší Petra Beránková. Vám všem přejeme hezké ráno.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Vedení civilní části letiště v Pardubicích toleruje cestujícím parkování na trávě. Kapacity zpevněných odstavných ploch totiž momentálně přes letní sezonu nestačí kvůli velkému zájmu lidí letat na dovolené z Pardubic. Změnu by ale měly přinést plánované stavební úpravy. Podrobnosti ve zprávách v 9. Přehrada v Pařížově na Chrudimsku vysychá. Nádrž je zaplněná jenom asi ze třetiny a hladina postupně klesá. Vodohospodáři očekávají, že pokud se přítok nezvýší, přehrada se úplně vyprázdní za několik dní. Podobná situace tam nastala naposledy v roce 2018. Cestující na železnici Doudleby nad Orlicí, Letohrad a Doudleby, Rokytnice v Orlických horách musí počítat s jílkou. České dráhy zavedly náhradní autobusy do Rokytnice do soboty, do Letohradu budou jezdit autobusy do 14. srpna. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům staví státu spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moct zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek Volklor letos uvedl ve světové premiéře i Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. V Římě končí další kolo mírových rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Jednání, která zprostředkovávají Spojené státy, mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizballáh a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky ojedinělé i silné. Později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, předpokládáme silnou zátěž teplem, ojedinělé i silné bouřky s náraz větru kolem 80 km za hodinu, kroupami a přívalovými srážkami. Dnes rozptylové podmínky mírně nepříznivé, postupně pak dobré, tlak slabě stoupne a Biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: A v Chrudimi začaly první dopravní omezení kvůli pouti, první už večer. Tam jsou zavřená parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Výraznější komplikace čekají řidiče právě dnes dopoledne. Začnou do centra najíždět atrakce a to zůstane pro běžnou dopravu zavřené do konce pouti. Zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a taky oblast kolem divadla. Dočasně zrušené jsou i některé zastávky MHD. To vše až do pondělního rána.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď je tady ráno čtvrteční, které prožijete i s Janou Chládkovou.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 7:45, čtvrtek 6. srpna, tady je Český rozhlas Pardubice, ve studiu taky naše noviny a číst budeme s Petrou Beránkovou. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Jakube, jaké moderní prvky máš rád? Co třeba Korten?
0: Korten, tak to je zajímavé slovo, to mě fascinuje tím, že se píše Korten a čte se Korten.
1: Ano.
0: A taky se vyznačuje takovou rzí, mám pocit.
1: Ano, na domech je to hezké, ovšem v Pardubicích se ukázalo, že ne pro všechny místa je vhodný. V Pardubicích jako v Tunisku, ale osvěžení nikde, kašna za miliony mlčí už třetí rok. To je titulek právě na stránkách pardubického deníku a i těch regionálních. Pardubice zažívají tropické dny, cestující u hlavního nádraží, ale marně hledají osvěžení. Kortenová kašna za asi 4 miliony korun je mimo provoz a to už třetí léto. Místo tekoucí vody ji dnes pokrývá res, prach a napadené nečistoty. Město sice chystá kompletní rekonstrukci, ale ani dva vypsané tendry se nesetkaly s úspěchem. Pohled na kašnu u autobusového terminálu dneska působí spíš jako odstavené technické zařízení. V úzkém korytě se drží prach, res, kruhová nádrž na konci je vyschlá, no a mezi odtokovým roštem leží odpadky. V době, kdy teploty atakují 40 stupňů, tak zůstává místo bez jediné kapky vody. Já ještě doplním, že kašna byla zprovozněná spolu s novým terminálem B už v červnu 2023 a stála skoro 4 miliony. U chodu a ve vchodě vydržela jenom chvíli. Ukázalo se totiž, že Kortenová ocel koroduje výrazně víc, než projekt předpokládal. A město začalo řešit reklamaci i způsob opravy. Jako město se domníváme, že chybu udělal projektant, neboť navrhl nevhodný materiál, tedy Korten. Nechali jsme si udělat znalecký posudek a ten dokázal, že zhotovitel vyrobil prvek podle projektu. V tuhle chvíli řešíme náhradu vodního prvku a to z nerezu, řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.
0: Jdeme se podívat do Moravské Třebové. Tamní zámecké nádvoří ožije o víkendu v sobotu 8.8. historickým programem olomouckého spolku Non Sancti. Od 10 do 17 hodin se příchozí seznámí s prací tkalce, tiskaře a brašnáře. Řemeslníci předvedou tradiční postupy a vysvětlí způsob získávání a zpracování dobových surovin. Středověká řemesla na zámku v Moravské Třebové, tip na výlet přináší Mladá fronta dnes.
1: Oblíbená hřebenovka u Nové Paky na Jičínsku je po rekonstrukci. Cestu obnovil státní podnik Lesy České republiky. Turistická trasa mezi Studenkou a Lužanami je po opravě znovu otevřená pěším i cyklistům. V místě křížení se silnicí spusté proseče do Kumburského. Újezdu vzniklo na základě velkého zájmu veřejnosti nové asfaltové parkoviště. To poslouží jako pohodlný výchozí bod pro výlety do okolních lesů. Součástí projektu bylo taky v atraktivních místech vybudovat několik lesních tůní. Ty zase pomáhají zadržovat vodu v krajině a slouží jako napajedla pro zvěř. I o tom píše Jakube Deník Právo.
0: Tak jsme se podívali na zajímavá různá místa, i Korten jsme tady probrali, tak jsme zase o něco moudřejší. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré ráno.

0: Celine Dion, 3 minuty po 7:45 na vlnách Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 6. srpna. Za chvíli Slečna sen, to bude Naďa Urbánková, Karel Černoch a ještě jedna informace, která se týká zahraničí. Zhruba 5 tun kokainu se podařilo tento týden zabavit v Portugalsku na palubě kontejnerové lodi. Droga byla zajištěna během společné operace portugalské policie, armády a vojenského námořnictva na základě vyšetřování. Na něm se podíleli i Británie a Španělsko. Zatčení byli 3 lidé neupřesněné cizí národnosti, informuje agentura AFP. My budeme mít další informace ve zprávách v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla tropická, v Pardubickém kraji nejčastější teploty od 23 do 20 stupňů Celsia. Po ránu na některých místech se už objevila taky bouřka, objevují se i přehánky, takže dnešek v tomto směru bude trochu jiný než předchozí dny a my si o tom teď povíme s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Hezké ráno.
2: No, dobré ráno.
0: Tak zdá se, že přes den se už ochladí a že máme počítat s nějakými přehánkami, bouřkami, je to tak?
2: Tak určitě, v podstatě už se vyskytují v této době. Více mě od západu nás bude přicházet studená fronta, no a před ní se vytváří na počátku, na předním okraji je to brázdy, tady ta bouřková přehánková činnost. Zatím to ještě všechno postupuje od jihu směrem na sever, za ní, až tam přijde fronta, zase se změní trošku proudění k tomu přece jenom příjemnějšímu, chladnějšímu počasí, ale dneska oblačno zataženo a místy se budou vyskytovat, už se vyskytují přehánky a bouřky. Oděle můžou být i silné a později večer potom budou od západu srážky ustávat a během noci se bude postupně oblačnost protrhávat až do ranního vyjasňování. Nějak teploty dneska většinou 28 až 31 stupňů, vítr převážně slabý, proměnlivý do 4 metrů. No a v těch přehánkách a bouřkách podle intenzity může spadnout 5 do 13 mm a v bouřkách až kolem 40, ale to by bylo většinou v horských oblastech. V noci, jak jsem se zmiňoval, zpočátku oblačno zataženo a ještě budou doznívat hlavně na severu, severovýchodě území východních Čech přehánky a bouřky a během noci začne oblačnost ubývat až do vyjasňování a teploty klesnou na 20 až 17 stupňů. Vítr bude v noci foukat slabý severozápadně až severní do 4 metrů. No a zítra bude jako je mírné ochlazení, teploty 25 až 28 stupňů a přes den bude jasno až polojasno bez srážek a vítr bude foukat od severu až severovýchodu do 4 metrů.
0: No a co víkend? Tam to vidíte na další zase oteplení zpátky?
2: No, sobota bude teplotně asi pro mnoho lidí příjemnější, co se týká víkendu jako takového, co bude jasno až polejasno. V sobotu ráno 15 až 11 stupňů, odpoledne 25 až 29, v neděli ráno 16 až 12, ale už odpoledne se 29 až 33 a zatím to vypadá, že teploty by nám zase začátkem příštího týdne vylezly k těm 30, ale potom to vypadá, že během týdne by to bylo trošku jako na houpačce od 25 do 30 stupňů. Jeden den chladněji, další den tepleji a srážky, jak to vypadá, by se vyskytaly pouze slabé během pondělního odpoledne.
0: A proto si to budeme každý den upřesňovat s meteorologií, kterým voláme v tomto ranním čase a potom i odpoledne. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má dnes službu pan Tomáš Popelka. Pěkný čtvrtek, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen. Slečnu sen.

0: Vítka.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa info.cen.ch. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před 2 lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Chrudimi začala první dopravní omezení kvůli pouti. Dělníci rozřezali historické zábradlí v části památkové rezervace v Pardubicích. Návštěvnost Krkonoš v posledních dnech stoupá, a to bez ohledu na horké počasí. A nás čeká oblačno až zataženo, teploty do 31 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné ráno z Pardubic. Chrudimi začala první omezení kvůli chrudimské pouti. Od večera je zavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Výraznější komplikace čekají řidiče v těchto dnech. Dnes dopoledne začnou do centra najíždět atrakce a to zůstane pro běžnou dopravu zavřené do konce pouti. Zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a taky oblast kolem divadla. Dočasně zrušené budou i některé zastávky MHD. Omezení ve městě potrvají do pondělního rána. Pokračující stavební úpravy Wernerova nábřeží v městské památkové rezervaci v Pardubicích vyvolávají kritiku. Některým odborníkům se nelíbí, že město nechalo z bývalého císařského náhonu odstranit staré zábradlí a rozřezat ho na kusy. Podle památkářů ale nemělo historickou hodnotu. Na místě stálo až od 20. století. Stavební historik Univerzity Pardubice Bohdan Šeda považuje likvidaci oplocení za chybu.
4: Důležité je, že to je součást kulturní památky a že tady dochází k její výrazné transformace a narušení jejich památkových hodnot, a to bez řádného projektu, řekl bych, a ke škodě památkové péče i památkových hodnot města.
3: Radnice obhajuje proměnu Wernerova nábřeží tím, že postupuje podle stavebního povolení a stanoviska památkářů. Do Krkonoš přijíždí i přes vysoké denní teploty pořád víc turistů. Podle provozovatelů hotelů a turistických služeb je návštěvnost vyšší než na začátku letních prázdnin a vzrostl taky zájem o půjčování elektrokoloběžek a elektrokol. Potvrzuje Jakub Janda ze sportovního rezortu Černá Horapec.
5: Je pro každého komfortnější a příjemnější, když si rezervaci udělá online nebo lístek si koupí online. Tu nákupní cestu máme odladěnou tak, aby člověk nemusel stát ve frontě, u pokladny, kdekoliv.
3: Český film Volklor získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze tří hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové zaujala porotu videoesej o českém folkloru hlavně svojí lokálností.
6: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, který tady máme. Takže si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
3: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscaru, bude jasné na začátku prosince. A v Praze začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
2: Počasí.
3: Ve čtvrtek nás čeká ochlazení, zmírnění teplot, oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné, později večer budou od západu srážky ustávat. Denní maxima dnes 28 až 31 stupňů, teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr převážně slabý, v bouřkách může zesílit. My předpokládáme silnou zátěž teplem, ojediněle tedy silné bouřky s nárazy větru až kolem 80 km za hodinu, kroupami a přívalovými srážkami. Rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříjemné. Příznivé, během dne dobré, tlak slabě stoupne a biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 4,5 minuty po osmé, míříme na silnice, nic se tam neděje, tak klidnou ranní cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtvrtek 6. srpna s vámi je Český rozhlas Pardubice. Rybáři se potýkají s následky sucha. Hladiny rybníků jsou na některých zhruba metr pod normálním stavem. Rybářství Litomyšl muselo některé předčasně odlovit a vy o tom víc uslyšíte za chvíli v reportáži. A čeká nás taky muzika, písničky, které nestárnou. Poslední relí Věra Martinová, Jan Kaniza, taky samotní nejsme nic, to je Lenka Filipová a Leny. Petr Novák, co je to láska, a na začátku této hodiny Petr Muk. Píseň, která se hodí na ráno, jmenuje se Neusínej.
9: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4 minuty bude 8:45. Fanoušci hokejového Dynama Pardubice úřadujícího extraligového šampiona můžou právě dnes ulovit podpisy všech 3 letních posil týmu najednou. V obchodním domě Grant na ně budou od 16 hodin čekat Matěj Stránský, David Tomášek i nejnovější akvizice Tomáš Nosek. Autogramiáda potrvá minimálně hodinu. Východočeši zítra otevřou zápasovou přípravu. Na stadionu v České Třebové od 17 hodin nastoupí proti Žilině. Tak to bylo něco pro hokejové fanoušky a pojďme se teď podívat na velké téma poslední doby. Velké odpary, málo kyslíku, žádné přítoky a hodně ryb na malém prostoru. To jsou potíže, se kterými se potýkají rybáři a musí na ně reagovat. Rybářství Litomyšl spravuje dohromady asi 200 rybníků a problémy jsou na většině z nich. K jednomu se zašla podívat reportérka Barbora Soukupová.
1: U rybníku Velký Košíř na okraji Litomyšle jsem s ředitelem rybářství Litomyšl Michalem Brichtou. Na první pohled vidím, že ty břehy jsou tady obnažené, že ta hladina je nízká.
2: Určitě, tento rybník je zapadlý zhruba o 90 cm. Kubatura vody je možná na třetině celého objemu. Protože tento rybník už by měl problémy s vodou na začátku roku, to znamená v dubnu, kdy celkový srážkový úhrn byl strašně nízký, to znamená, že nedotekl a od té doby pořád vlastně voda zapadá. Průměrně výpar v tuto dobu, kdy teplota vody má kolem 28-29 stupňů, je 10 cm za týden.
1: Rybník je to chovný, vidíme, že sem tam vyskočí nějaký kapr nad hladinu. Zároveň tady ale funguje i klub vodních sportů naproti na břehu, ale nikdo tam teď nic nedělá.
2: Je to problematické, protože přístup k vodě, vlastně když je ten rybník o 97 zapadlý, je problematický, takže většinou tady provozují windsurfing a tam vlastně k té vodě se špatně dostává, takže v současné době se tady nic neděje v tomto smyslu.
1: A není to jediné místo, kde jsou takové problémy, prakticky všechny rybníky, které máte ve správě, mají podobné obtíže.
2: Můžu vzít i větší rybníky, například rybník Svitavský ve Svitavách, který je náš, tak tam je obdobná situace, kde chybí zhruba metr vody. Třeba rybník Lačnov u Zálešů Českých Hřmanic, kde chybí také přes metr vody. Pak jsou to další rybníky, třeba i menší, třeba tady rybník Litomyš Strakov, Kutín u Havlovic. Potom samozřejmě máme další problémy na rybnících, které jsme museli slovit, ale to jsou zatím nejsou tak významné rybníky. Jsou to rybníky velikosti třeba do 1 hektaru, které nám úplně vyschly, že slovení bylo pouze uděláno kvůli záchraně obsádky, aby tam nedošlo k úhynu. Je to rybník, tady třeba Růžový v Litomyšli, Bukový, Prádelný rybník, jo, těch rybníků pár je.
1: A co všechno tyhle podmínky způsobují pro ryby, krom toho, že je nízká hladina?
2: Jsou v tom rybníce problémy, ať už to je s množstvím kyslíku rozpuštěné ve vodě, navýšení vlastně výskytu sinic, dále zvýšení teploty vody, to znamená, jakmile je teplota vody kolem 29 stupňů, je tam zase větší náročnost na kyslík, ryb a podobně.
1: Dopady sucha se snaží rybáři zmírnit kromě předčasných nebo částečných odlovů, také snížením příkrmů ryb a umělým provzdušňováním vody buď elektrickou aerací nebo v horším případě páleným vápnem. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Letní prázdniny trvají 2 měsíce, člověk má pocit, že tomu tak bylo vždy, ale nebylo. Děti mívaly prázdniny 5 týdnů a začínaly na podzim, kvůli žním je nechal císař Josef II. Přesunout. A o tom bude dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice. Je čtvrtek 6. srpna.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí je trochu jiné než v minulých dnech. Ochladilo se, dnes bude maximálně 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů Celsia a hlavně začalo pršet. Dnešek bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Místy se objeví přehánky a bouřky, ojediněle i silné. V nich můžou být nárazy větru až 80 km za hodinu, kroupy a příbalové srážky kolem 40 mm. Později večer budou od západu srážky ustávat. Tak ta vláha je potřeba. S Jitkou Slezákovou se tady za oknem radujeme, jak tam hezky prší.
2: Líme přímo, protože to je nádhera, jak na ty horké kostky dlažební padají ty kapky a jenom se to vypaře, jenom to zasyčí a kéž kdyby to trvalo aspoň nějakou chvíli, aby něco napršelo.
0: No bude to pár hodin asi jenom, v lepším případě.
2: Nicméně, co mě pobavilo, když říkáš, nebo ve zprávách říkáme, že se ochladí na 31 stupňů.
0: Ano.
2: Před 10 lety bychom se tomu smáli.
0: To jsou novotvary. Tak Jitko, co budeš vysílat po 9?
2: My se podíváme třeba do pardubických Benátek, což je Bernerovo nábřeží, tak se tomu tak říká. Je to městská památková rezervace v Pardubicích. No a provází ji kritika, protože se týká odstranění toho historického zábradlí od bývalého císařského náhonu. O tom se budeme bavit po 9 hodině živě s naším redaktorem, který tuhle kauzu v uvozovkách sleduje. No a jinak budeme vyrábět keramiku po 11. hodině, na to se moc těším. Máme tady v Pardubicích v centru, taky v památkové zóně, novou keramickou dílnu. Mají tam 4 hrnčířské kruhy, můžete si to tam zkusit i zatočit si, vytočit si něco pěkného, ale dá to práci, naučit se to. Tak začneme, takové základy dáme po 11.
0: Je to kousek od Wernerova nábřeží.
2: Ano, je to tak.
0: Jitka Slezáková po 9. hodině naše dobré dopoledne. Tak se těšíme.
2: Já taky a krásné ráno všem.
3: Znáš

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Aleše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Další zprávy přináší Petra Beránková.
3: Půl deváté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pokračující stavební úpravy Wernerova nábřeží v městské památkové rezervaci v Pardubicích vyvolávají kritiku. Některým odborníkům se nelíbí, že město nechalo z bývalého císařského náhonu odstranit staré zábradlí a rozřezat ho na kusy. Podrobnosti ve zprávách 10. Ronov nad Doubravou si nechá zpracovat studii městské zeleně. Dokument má navrhnout změny v péči i možnosti další výsadby s ohledem na vývoj klimatu. Podklady budou stát 400 tisíc korun a radnice na studii získala evropské peníze. Řidiče v Náchodě čeká kvůli stavbě obchvatu dopravní omezení. V srpnu a v září bude v některých dnech zavřená Broumovská ulice na výjezdu z města ve směru na Hronov. V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Počasí v Pardubickém kraji ochladilo se. Je oblačno a zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle můžou být bouřky i silné. Později večer budou od západu srážky ustávat. Denní maxima dnes 28 až 31 stupňů, teploty na horách 21 až 24. Vítr slabý, v bouřkách může zesílit. Může mít nárazy větru až kolem 80 km za hodinu. Čekejte i kroupy a přívalové srážky. Jinak rozptylové podmínky během dne dobré, tlak slabě stoupne, biotrojka. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Stavební práce na D35 u Litomyšle omezují dopravu v obci Kornice. Řidiči tam musí projíždět s opatrností a sníženou rychlostí. Dál v části Končiny platí taky úplná uzavírka, a to až do května příštího roku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 352 českých obcí začíná na písmeno D. Všechny je chce za léto projet na kole náš dnešní host. Proč to dělá? Zeptáme se ho už za chvíli. Je krátce po půl deváté a my se vydáváme na cesty růžové s Michalem Davidem. Hezký čtvrtek.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: To byl dotazník Petr Rezek a Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 8:45, je čtvrtek 6. srpna. Naším dnešním hostem je Jan Honza Kohoutek, který stojí za letním cykloprojektem D352. Na sdíleném kole Rekola chce projet všech 352 českých obcí s názvem na písmeno D. Cesta dlouhá přibližně 6,5 tisíce kilometrů má podpořit organizaci Domestici a otevřít mezi lidmi téma paliativní péče. Tak vás vítáme ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vyšlo nám to, plánovali jsme takto na začátek srpna, že byste mohl dorazit. Dívali jsme se do vašeho plánu cest, že se budete pohybovat zrovna v okolí Pardubic. Musel jste trochu zrychlit, abyste tady dnes byl?
1: No, já bych si dovolil říct, že ne trochu, ale hodně. A ještě to vyšlo do těch hitsů, takže za poslední dva dny jsem ujel nějakých 120 km každý den, abych mohl být tady u vás ve studiu.
0: Je to skvělé.
1: Rozhodně vám to nevyčítám, ale naopak jsem rád, že tady můžu být.
0: My si toho moc vážíme. Dnes zrovna taková změna počasí, kdy prší a už se ochladí tady v uvozovkách na nějakých 31 stupňů. Co to pro vás bude znamenat? Bude to změna oproti těm minulým dnům?
1: Rozhodně. Jde ještě něco, co nemám rád na kole. Takže pro mě já raději ty hice a to sucho, než to deštivo, ale uvidíme, bude to pro mě zkušenost. Myslím si, že na ten morál ten déšť je horší než to sluníčko.
0: Uvidíme, jak dlouho potrvá, mělo by to být jenom dnes, nějaké ty přehánky, možná i bouřka. Už vás potkala nějaká vyloženě nepřízeň počasí na cestě, když pomineme vedra?
1: Zatím ne. Mně se obecně déšť hodně obchází. Naštěstí zaťukám, mám na to štěstí. Tak uvidíme, co přijde dál. Nakonec plánuju to až do půlky října, takže věřím, že tomu dešti se nevyhnu, i kdybych sebe víc chtěl.
0: Co stojí vůbec za tím projektem? Jaká je ta hlavní myšlenka? Proč to děláte?
1: Proč to dělám? Dělám to z toho důvodu, že jsem chtěl podpořit neziskovou organizaci Domestici, která právě dělá osvětu na téma paliativní a hospicový péče. To je jeden z těch nosných bodů. A druhý z nosných bodů je vlastně, abych já si užil léto, abych se otevřel trošku světu a nabídl tomu svýmu životu takovou tu každodenní, tu všednodenní radost z toho, co můžu potkat, koho můžu potkat, co mě čeká a na mě ne. A to mě na tom baví. Takový to, ten plán je vlastně nemít plán během toho dne, což potom způsobuje jako krásný momenty, kdy já najednou můžu se s někým potkat, s někým se bavit, s někým úplně náhodným, věnovat mu ten čas, ten prostor a kolikrát díky tomu vznikají úplně nádherné interakce.
0: Tak jedna věc je spočítat si, že 352 českých obcí a další je naplánovat to, abychom pokryli všechna místa, kde je tedy vesnice na písmeno D hlavně. Jak to bylo těžké tohleto udělat? Měl jste k tomu třeba nějakou umělou inteligenci nebo jste to dělal opravdu sám, ten plán cesty?
1: Mám být upřímný?
0: Můžete.
1: Asi musím, že? Bez umělé inteligence, bez nějakého plánování bych to sám nezvládl. Celý to plánování jsem dělal sám. Seznam 352 obcí jsem teda našel v nějakém seznamu katastru, jako oficiální excelovská tabulka. A sám ChatGPT, se kterým jsem to dělal, teďka nevím, jestli nedělám nějaký product placement.
0: Ne, to je v pohodě.
1: Tak mi říkal, no, to není tolik obcí, rozhodně ne. Takže já jsem ho musel naučit, aby si myslel, že je 352 obcí. Takže teďka, když se potkávám a lidi, no my jsme se ptali toho chatu, jako kolik je těch obcí, on je vážně 352. Mm-hmm. Tak já jim říkám, no, protože já jsem ho o tom musel přesvědčit.
0: Už to ví teď.
1: Už to ví, ano.
0: A když jste viděl sám osobně ten plán, co vás všechno očeká, kde všude budete. Co jste si říkal? Co vám běželo hlavou?
1: Jestli jsem se nezbláznil náhodou.
0: No a zvolil jste ještě navíc to sdílené kolo. Proč?
1: Sdílené kolo je symbol. Symbol toho možnost zpomalit a vnímat tu cestu okolo sebe. Protože kdybych to jel na svém odlehčeném kole, furt je to výzva, ale myslím si, že bych to jel mnohem rychleji, než jak to jedu teďka. Kdy já mám průměrnou rychlost nějakých 15 až 17 km za hodinu podle terénu, což mi zazdává možnost se střetávat s těma situacema okolo sebe a víc, řekněme, vnímat ten prostor okolo mě. A zároveň je to ještě jeden symbol toho nečekat na dokonalý podmínky a prostě začít. Nehledě na to, co mám, protože si myslím, že nechci znít tak nějaký šamán, ale myslím si, že v dnešní době kolikrát čekáme na to, až budou ty dokonalé podmínky, aby jsme teda s ničím začali a pro mě, já se tady to chci odnaučit, tak to je ten důvod.
0: A neproklínal jste se, když jste třeba byl na prvním kopci s tím těžkým kolem?
1: Rozhodně ne.
0: Dobře, tak slyšíme, že je upřímný Jan Honza Kohoutek. Povídáme si s ním o jeho letním cykloprojektu D352. Objíždí tedy 352 českých obcí s názvem na písmeno D. A dnes se zastavil tady v Pardubicích a my budeme zvědaví, kam se třeba vydá, kde je ta obec na Dčko v okolí Pardubic, kde už byl, kde nebyl. To uslyšíte i za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, v našem studiu Jan Honza Kohoutek, který se tady zastavil, pokračuje jeho letní cykloprojekt D352. Snaží se objet všech 352 českých obcí s názvem na písmeno D a tím chce podpořit organizaci Domestici a otevřít mezi lidmi téma paliativní péče. Tak pojďme na trochu statistiky, trochu čísel. 352 obcí, kolik už jich máte za sebou?
1: Myslím si, že k dnešku je to 121 obcí.
0: Mhm. Takže se blížíte už k nějaké polovině?
1: Přibližně, no, přibližně.
0: Tak se to dá zatím stihnout podle toho vašeho předběžného plánu všechno objet?
1: Dá se všechno, ale v jakém termínu, to uvidíme, no, uvidíme. Mám, předběžně si myslím, že to bude trvat tak do půlky října. No, když jako i sám sobě nabízím tu možnost vlastně nespěchat, netlačit na to, abych to dodal co nejdřív, abych vlastně měl tu možnost, jak jsem říkal předtím, vnímat tu cestu a potkávat se s těma lidma na cestě, kdy já aj jezdím k těm starostům, já jim ťukám na úřad a říkám, já jsem teda tady. Někteří říkají, jakože jo, tak my jsme vás čekali, jiní jako, co tady chcete, ani nemám čas, jo, tak ten přístup je jako jiný. A vždycky se snažím otvírat to téma paliativní péče, bavit se s nima o tom, jak to mají v té obci, za podporu nějaký hospic, jaký hospic je nejblíž. Takže vlastně není to jenom o té cyklové jízdě jako takový, ale i o tom, o té paliativní péče se bavit a otevírat to téma i s těmi starosty.
0: V každé obci byste chtěl vybrat 1000 korun, aby to dohromady bylo 352 tisíc, je to tak?
1: Symbolicky.
0: Symbolicky. Jak se tohle daří? Daří se v každé obci mít tu tisícovku?
1: Rozhodně ne. Rozhodně ne. Jsou obce, jedna obce, nebudu teďka jmenovat, protože jsem zapomněl to jméno, abych to neřekl špatně. Přispěla 10 tisíc korun, s čím se stala rekordmanem vůbec celé ty sbírky, za což jí moc děkuju. A pak jsou obce, které se k tomu staví negativně, že nám toho chodí hodně a tak jako o to nemáme zájem. A kolikrát se i stává to, že já tam vlastně přijedu, ty lidi mě buď neznají, nebo z e-mailu, který četli, tak se dozvěděli, že to vlastně podpořit nechcou, ale potom, co se potkáme a já o tom mluvím a je tam ten osobní kontakt, tak oni na konci řeknou, tak já to ještě proberu na té radě a třeba vám něco přispějeme. Takže i takhle to funguje.
0: Ano, tak některé obce to zaplatí symbolicky za ostatní, takže pak v průměru by to mohlo vyjít na těch 352 tisíc, doufáte?
1: Doufám, že jo. Já zároveň oslovuji i veřejnost, takže si dovolím třeba i vaše posluchače takhle oslovit, pokud budete chtít podpořit tady téma paliativní péče, rozhodně se podívejte na D352.cz nebo domestici.cz, kde najdete tady tu výzvu, kterou můžete i finančně podpořit.
0: Tak teď jste v Pardubicích, to nic, to není na Dčko, ale máme tady v okolí spoustu obcí na písmeno D, tak kde jste už byl tady v okolí, nebo jste přijel teď do Pardubic a teprve vás čekají všechna Dčka v okolí?
1: Teďka pojedu na jih, z Pardubic, kde jsou dvě obce. Já se přiznám, že jsem velmi špatný na geografický názvy. Mně se stane, že přijedu do nějaké obce a tam je přesvědčuju, že se jmenuju tím jménem té obce, ve které já už jsem byl. Takže já si nedovolím to tady říkat úplně, jako do jakých obcí pojedu. Ale včera jsem měl hezký zářez, když jsem projel dolanami jak u Jaroměře, tak u Pardubic. Mm-hmm. A u obou obcí tak jsem měl moc hezkou interakci, speciálně v Jaroměři, kdy tam tři dámy na mě čekali a byli nadšený, že jsem přijel a říkali, no pan starosta, on je velký jako koloběžkář, on se na vás hrozně těšil, no ale on je taky metalák, tak on teďka jako jede na Brutal Assault do Jaroměře, tak po 10 minut jste se prostě nepotkali, tak to je velká škoda. No pak mi řekli, vy jste nějaký pohublej, tak mě začali tam jako dávat jídlo. Hrozně příjemný setkání.
0: Spousta pěkných zážitků. Já jsem tady měl i otázku na názvy, ale to nevím, jestli se úplně můžeme pouštět do toho. Jsou nějaké kuriozní názvy, které vám třeba utkvěly v hlavě obcí na písmeno D?
1: Nejenom na písmeno D. Takhle, včera jsem jel přes obec Dobronice.
0: Dobronice.
1: Což z čengličtiny bych to přeložil na dobře pěkně. Dobro pěkně. To se mi třeba líbilo, to jsme se zasmáli s panem starostou, který to vnímal úplně stejně. A taky jsem včera jel přes Mokrovou si.
0: No, tak to je kuriozní je to v tom, že tam já jsem bydlel. Vedle jsou do Halice, ty se vám hodili.
1: Ano, ano, tak. Pravda. Ano, děkuju za připomenutí.
0: A to jsme se opravdu nedomlouvali, teď jste to řekla. Dlouhou řadu let jsem bydlel Mokrovousek, tak to mě těší.
1: Tak se to tak jmenuje.
0: Má to spoustu věcí, ale nesouvisí to s tím, že byly mokré vousy, jsou tam jiné důvody, ale tak to si necháme zase na jindy.
1: Dobře.
0: Každopádně děkujeme za to, že naším hostem byl Jan Honza Kohoutek na letním cykloprojektu D352. Bude teď pokračovat v té cestě, mimochodem, kde spíte, kde přenocujete?
1: Tak dneska jsem spal pod mostem. A plánoval jsem spát v těch stanech, co jsou u Decathlonu, ale pak jsem si říkal, že to je až moc blízko k civilizaci, tak jsem si našel most u Labe. Kde se dá? Kde se dá? Co se nabídne?
0: Ještě jednou díky za rozhovor, šťastnou cestu, ať to všechno vyjde tak, jak jste si naplánoval. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hasiči v Pardubickém kraji řeší následky bouřek. Kapacita parkoviště na letišti v Pardubicích nestačí, lidé odstavují auta na trávě. Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. A nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů. Klidné deštivé dopoledne z Pardubic, u zpráv s Petrou Beránkovou. Bouřky zaměstnávají hasiče v Pardubickém kraji. Jen od středečního večera do noci na čtvrtek vyjížděli k více než 20 zásahům. Popadané větve a stromy odstraňovali nejčastěji na Chrudimsku, Svitavsku a Orlicko-Ústecku. Podrobnosti dodává mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš.
2: Jednalo se především o odstraňování popadaných stromů a větví z komunikací. Na Svitavsku v obci Zrnětín spadla lípa o průměru přibližně 110 cm na střechu rodinného domu. Hasiči strom za pomoci jeřábu bezpečně odstranili.
0: Bouřky v Pardubickém kraji způsobily výpadky elektrické energie. Na Chrudimsku zůstává bez dodávek 2000 domácností. Energetici opravují poruchy na 3 místech. Vedení civilní části letiště v Pardubicích toleruje cestujícím parkování na trávě. Kapacity zpevněných odstavných ploch totiž momentálně přes letní sezonu nestačí kvůli velkému zájmu lidí létat na dovolené z Pardubic. Změnu by ale měly přinést plánované stavební úpravy, říká předseda představenstva letiště Jindřich Taubr.
3: Představenstvo intenzivně řeší, jak to parkoviště takzvaně zkulturnit, aby ta plocha vypadala opravdu k světu. Proběhla studie na parkoviště, která je vytvořena, a my se snažíme nějakým způsobem pomalými kroky dojít projektování a případné výstavbě, která by příštím roce mohla začít probíhat.
0: I letos je parkování u letiště v Pardubicích zdarma. Řidiče v Náchodě čeká kvůli výstavbě obchvatu další výrazné dopravní omezení. V srpnu a září se ve vybraných dnech úplně uzavře Broumovská ulice na výjezdu z města. Důvodem je montáž a následná demontáž lešení pod budovaným mostem. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ně má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale asi polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
0: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo podmínky superdávky od října ještě upraví. Obce s vyschlými studnami si můžou ze státních rezerv půjčit cisterny na vodu. Požádala o ně taky obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé dalších osad, potvrdil nám předseda právě státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné, později večer budou u západu ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr převážně slabý, v bouřkách může zesílit a mít nárazy větru až 80 km za hodinu. Čekejme i kroupy a přívalové srážky. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, tlak slabě stoupne, biotrojka, stále vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po deváté míříme na silnice Pardubického kraje. Poměrně rušno. První vážná nehoda v tuto chvíli hlášená z Ústí nad Orlicí. Je to na výjezdu z Kerhartic, silnice 315. Havaroval tam motorkář, zřejmě na mokré vozovce, takže míří tam policie. Další nehoda, tentokrát u obce Lobná na Svitavsku. Tam je porouchané auto po nehodě. Je to konkrétně traktor. A ještě jedna komplikace, Orlicko-Ústecko u Cotka. Kytle, tam teď jede vozidlo údržby. Je to před Mezilesím.
1: Zelená vlna, Známe lepší cestu.
0: A my vás v první hodině našeho dobrého dopoledne zavedeme na Wernerovo nábřeží v Pardubicích. Říká se tomu Pardubické Benátky. No a vysvětlíme důvod. Také oslavíme 45. narozeniny spolu s Janou Plotkovou. Za chvíli uslyšíte. A nabídneme frappé. Tak příjemný poslech. Dobré dopoledne s datem 6. srpna právě startuje. A svátek mají Oldřišky.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

čtyřicetiny v těchto dnech slaví herečka Jana Plotková, mimo jiné nositelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Protektor. Snímek Ostrov, ve kterém si pod vedením Rudolfa Havlíka zahrála s Jiřím Langmajerem, u diváků příliš nezazářil. Janě Plotkové

0: ale přinesl mnoho zážitků, které z hlavy jen tak nedostane. I proto si je teď díky archivu připomeneme. Se štábem herečka před lety zamířila do Thajska, zrovna v době, kdy se svět vyrovnával s pandemií COVID-19.
1: Já jsem zažila Thajsko bez turistů. To myslím, že už nezažiju nikdy v životě. Pak jsme točili na Krabi, na té nejznámější pláži Rayleigh Beach, kde je prostě zaparkovaný většinou 80 lodí a ta pláž je tak narvaná, že se nemáte kam sednout. A já tam byla sama. Já jsem si dávala východy slunce, chodila jsem sama po pláži, pak jsem šla na snídaně a jeli jsme natáčet na ten ostrov. A to, že vlastně točíte u moře, je tam slunce, teplo, tak to prostě má takovou úplně jinou atmosféru, to natáčení. A i když jsme s Jirkou měli třeba nějaký 2-3 takový náročnější scény, jako myslím emočně vypjatější, tak s tou první jsem si potom nějak nedokázala poradit a furt se mi ze sebe nedokázala setřást. A u té druhé jsem si říkala, nic, já jdu do vody. A pak, jak jsem to dotočila a jsem šla do moře, tak to bylo takhle pryč. To úplně jako to byl lék. Takže vlastně jako natáčení u moře, ještě s těma lidma, se kterýma jsem tam byla, že jsme měli i thajský štáb, který byl neuvěřitelný, tak vlastně já to mám celý takhle, jo, pak jsem šla ještě ke slonům, udělala jsem si výlet, takže já těch bodů tam mám tolik, že na tohle natáčení opravdu nezapomenu.
2: Když pominu našince, které jste vzala sebou jako štáb a dotknu se...
1: No já je nevzala, oni vzali mě.
2: Oni vzali vás, dobře. A vezmu Thajce jako takové. Pro mě vždycky na zahraniční dovolené bývá úlevné i to setkat se vlastně s jinou mentalitou. Bývá to takové osvobozující. Stačí tohleto člověk vnímat během toho krátkodobého pobytu během natáčení?
1: No určitě, protože oni fakt fungují úplně jinak. Oni jsou tak tiší, že já vlastně ani nevím, že jsou u mě. Já vlastně si říkám s Jirkou text a oni tady si něco povídají, ale já je neslyším. Češi, když si povídají, tak řvou. A to mě docela ruší na place. Ale oni ne, oni ševelej. Ta mentalita je fakt jiná. Já když jsem tam jela do Thajska, tak já jsem si fakt zjistila, jaká je jejich kultura, jaký jsou jejich společenské pravidla, jaká je jejich etiketa. Což pro mě bylo nesmírně zajímavý. Thajcovi prostě nesmíte sáhnout na hlavu. To je obrovský ponížení. Vlastně proti Thajcovi bych neměla sedět takhle, protože tím, že mu mířím špičkou jako na něho, tak je to další urážka. Oni se nepodávají ruce. Za všechno vlastně dávají takový to svoje poděkování. A to jsou takový niance, které mě strašně jako fascinovaly. A byla jsem ráda, že jsem u toho mohla být, že jsem to mohla takhle pozorovat.
2: Vy si vždycky připravíte ty informace dopředu. Vy odjíždíte připravena.
1: No jako jo, ale mám to i s dovolenou, že když jedu fakt jako do země, která má úplně odlišnou kulturu, tak si to vždycky jako vyhledám, protože já nechci okupovat jako turista. Já chci vplout a trošku jako nacucnout tu jejich kulturu, proto si ty informace dohledávám.

0: Český rozhlas Pardubice právě teď.
1: Máme tady aktuální informaci. Následkem bouřek v Pardubickém kraji je aktuálně bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 000. ČTK to sdělila mluvčí skupiny ČES pro východní Čechy Šárka Lapáčková-Beránková. Je 9 hodin 18 minut a nabízíme další rozhovor, tentokrát s naším reportérem Ondřejem Wolfem. Co nezvládl zub času, zvládli během pár dní dělníci. Od bývalého císařského náhonu v městské památkové rezervaci v Pardubicích odstranili a rozřezali na kusy staré zábradlí. Jedno z nejmalebnějších zákoutí starého města tak v uplynulých dnech přišlo o prvek, který dotvářel podobu mlýnského náhonu desítky let. A není to jediný stavební zásah, na který odborníci poukazují při pokračující obnově památkově chráněného Wernerova nábřeží. Podrobnosti má tedy, jak už jsem říkala, reportér Ondřej Wolf. Hezký den.
2: Dobrý den všem.
1: Dá se to historické zábradlí ještě zachránit a vrátit zpátky?
2: Nedá a ani to není v plánu, nikdo s tím podle našich informací nepočítá. Dělníci kromě toho rozebírají i část zdiva náhonu, na kterém zábradlí stálo. Stěna totiž není v dobrém technickém stavu a je potřeba ji opravit, což se ukázalo po vypuštění náhonu letos na jaře. Stavební historik z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Bohdan Šeda ale považuje zmiňované zásahy v památkové rezervaci za nepřípustné, zvlášť tedy bez předchozího průzkumu.
3: Památkáři se k tomu vyjádřili a hodnoty toho zábradlí, které je ovšem popsáno přímo v památkovém katalogu, si nepovšimli a asi odsouhlasili jeho výměnu za nějaké jiné moderní zábradlí, což je jednoznačně chyba a pokud to tak je, tak je to selhání památkové péče.
2: Likvidace kovového zábradlí je škoda i podle pardubického historika Jiřího Kotyka. Ovšem podle našich zjištění zábradlí a i ta zeď náhonu nejsou původní z doby Pernštejnu, ale jde o novodobé prvky z 19. a 20. století. Šeda ovšem tvrdí, že i oni zasluhují památkovou ochranu a citlivý přístup.
1: Kdo je odpovědný za odstranění toho zábradlí od císařského náhonu? Kdo to povolil?
2: Tak přímou odpovědnost nese úsek památkové péče magistrátu, stavební úpravy Wernerova nábřeží a jeho okolí odsouhlasil na základě odborného posouzení Národního památkového ústavu. No a z vyjádření pracovníka Národního památkového ústavu Jana Krátkého vyplývá, že ty navržené úpravy veřejného prostoru vyhodnotili jako akceptovatelné, ale za předem stanovených podmínek. Nesmí třeba narušit celkový charakter toho nábřeží. Přihledy podle něj i k tomu, že kovové zábradlí se stalo součástí náhonu prokazatelně až za první republiky nebo za protektorátu a jde tedy o novodobou úpravu nábřeží.
1: Jak na kritiku reaguje investor obnovy Wernerova nábřeží, město Pardubice?
2: Stavební zásahy do památkově chráněné rezervace obhajuje s tím, že postupuje podle veškerých platných povolení. Víc dodává mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
4: Projekt prošel standardním schvalovacím procesem a získal pravomocné stavební povolení. Projekt také byl v průběhu přípravy projednáván s příslušnými odborníky i dotčenými orgány podle charakteru jednotlivých částí stavby.
2: Odstraněné zábradlí nahradí novým z oceli, v okolí Wernerova nábřeží mají přibýt nové lavičky a další mobiliář. Návrh ateliéru architektury a urbanismu počítá i s umístěním tří menších volně přístupných dřevěných mol nad vodní hladinu císařského náhonu. Na místě zůstanou i tři vzrostlé jarlíny japonské, které by podle vyjádření odboru životního prostředí města měly ustát stavební zásahy. Úředníci ujišťují, že situaci kolem stromu kontrolují.
1: A tolik tedy informace z pardubických Benátek z Wernerova nábřeží. Děkujeme Ondřejovi Wolfovi za informace a pěkný den.
2: Díky, naslyšenou.
0: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co se týká extrémních teplot, trochu se nám ulevilo dnes a proto mám pozvánku i pro vás, kdo už jste v seniorském věku, ale přesto jste aktivní a chtěli byste si něco nového vyzkoušet, něco nového zažít. Sportovní park Pardubice dnes věnuje sporty právě lidem v seniorském věku, takže si můžete zasoutěžit třeba v plaveckém kvízu, zaházet si šipky nebo si zacvičit se sokolem. Akce začíná dnes od 10 a potrvá až do 18 hodin. Teď koukám, že přestalo pršet, takže ideální čas vyrazit. Pro dopravu do parku na Špici můžete využít levně a pohodlně i službu Senior Taxi. A teď už tady máme jazykovědkyni Dagmar Magincovou, která se zabydlela na našich vlnách v tomto čase a bude mluvit o kornoutu. Poslechněte si, jakými dalšími slovy ho lze označit.
1: Dříve běžnému, neslepenému, špičatému sáčku ze stočeného papíru na drobné kupecké zboží, kornoutu, se někde říkalo trachtýr, podle podobnosti s trichtýřem, nálevkou. Někde paček, podle německého pekchn, balíček. Někde tytka, z německého tyte, kornout sáček. Ale na většině území to byl prostě ten kornout, případně jeho obměny jako korňout nebo kormoutka. A pak ještě výrazy vzniklé skřížením kornoutu a italského scartoccio, což byl rovněž kornout, pytlík, papírový obal. Proto se někde říkalo škarnout nebo třeba škarňoutka. Ve staré češtině to byl kornut, nejspíš podle latinského cornutus, rohatý.
0: A zítra si řekneme, co je to omnibus. Je 9 hodin, 32 minut, posloucháte Český rozhlas Pardubice.

0: radí kapela Olympic, Petr Janda. Děkujeme za tu radu a my si dáme kafe. A co třeba slavnou ledovou kávu frappé? Ta kdysi vznikla díky náhodě. A jak si tuhle řeckou letní specialitu připravit doma, to si řekneme právě teď v Babských radách, ještě před zámeckým létem.
1: Babské rady.
2: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni, na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, po případě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Můžeme tedy vyzkoušet, vychutnat si nejen frappé, ale i další vysílání Českého rozhlasu Pardubice, jak už jsem avizovala, čeká nás zámecké léto. Dobrý poslech.

0: Pražské léto.
1: Pěkně vás zdravím. 15 minut teď strávíte s naším pořadem a také Pavlem Kudrnou. Jsem rád, že se opět setkáváme. Já vám vždycky tu a tam v úvodu toho našeho zámeckého léta nabízím nějakou kuriozitu, nějaký rekord. Včera to byla třeba nejvyšší zámecká věž v Tovačově. Měli jste jen tak mimo soutěž hádat doma, tak 96 metrů. Já jsem hledal zámky u nás s nejvyšším počtem věží a ono se to nedá nějak spočítat, žádný oficiální údaj neexistuje, protože tam jsou různá cimbuří, věžičky. No v každém případě by to byla třeba Lednice, Hluboká a další podobné krásné zámky. Tak já to dnes nechám stranou, spíš si tedy spolu můžeme popovídat, jestli budete mít chuť, jakmile se dovoláte a jakmile půjdete do vysílání. Tak do zdržování. Jdeme na další zámecký objekt a to už je v rukách Františka Kinského, kam nás pozve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za časů Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecova muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mosticích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se předně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Jak to tady vlastně měli s koupelnou?
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou, že je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní tady ze Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že takže nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl ji doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Přece nedalo mi to, tak jsem trochu pátral teď v průběhu toho rozhovoru, jaký je původ názvu Šluknov. Tak jsou dva, slovanský původ, slovanské označení Slaukenové, to znamenalo Slávkův luh nebo Slávkův majetek, no a nebo germánský původ jako Šlukenau, označovalo to Rákosový luh nebo Rákosiště, bažinatou krajinu plnou rákosí v údolí, kde město vzniklo. No dnes to rozhodně není město bažinaté, je to krásné městečko a zámek taky má krásný park a dělají se tam každý rok slavnosti. Ostatně ty zámky se snaží všechny. Snažte se teď dovolat. Bude tady třetí, tak půjdete do vysílání a můžete vyhrát.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900. Thank you.

0: No, ten déšť někde nechodí, nepřichází, někde ho je až příliš, takové Novoborsko by mohlo vyprávět si k uplynulých dnů, ještě teď tam odklízejí následky, no ale my na příjemnější téma po Adamu Ďuricovi a Emě Drobné teď nás čeká soutěž a třetí, kdo se dovolal, byl z Krásenska, pan Jan. Dobrý den, pane Jene.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak já vás zdravím, jak se máte?
1: No, mám se tak nějak všedně pracovně.
0: Všedně pracovně. Teď se máte soutěžně, víte o tom? Jste třetí v pořadí, takže se do toho rovnou dáme. Otázka zní, co se dochovalo po ničivém požáru v roce 1986 na zámku ve Šluknově? Za A. Kachlová kamna. Za B. Sbírka obrazů. Za C. Lovecké trofeje.
1: Tak je to odpověď A.
0: Asi logické, sbírka obrazů, to by musel někdo hodně rychle složit někam, trofeje taky. Kamna se zachovala. Máte pravdu, máte výhru, máte zámecký cestovatelský balíček a máte čtyřku ode mě. To je dobře nebo špatně?
1: No, já mám spíš oblíbenější trojku, ale určitě to bude.
0: To byste musel zavolat ve středu, abyste měl trojku, protože ve čtvrtek je to čtyřka, v pátek pětka a to jsou čísla do losování a zítra losujeme soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pane, nemějte se krásně, ať se daří, hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Díky, vy se mějte taky krásně, naslyšenou.
0: Tak pan Jan by chtěl trojku, no a tě rád, že má čtyřku. A vy budete mít pětku, pokud zítra zavoláte, dovoláte se a odpovíte správně na otázku, která se bude týkat zámku, na který se vypravíme. Bude to zámek Bílovec a Pavel Kudrna přeje nejenom hodně úspěchů, štěstí, ale hlavně buďte v pohodě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Po bouřkách v Pardubickém kraji je bez proudu asi 2000 domácností. Celníci odhalili na Rychnovsku neznačené náplně do elektronických cigaret. Ve Zlíně se chystá demolice zhořelé budovy 34 a nás čeká oblačno až zataženo, déšť a teploty do 31 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Kvůli bouřkám v Pardubickém kraji je aktuálně bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 tisíc. ČTK to potvrdila mluvčí skupiny ČES pro východní Čechy Šárka Lapáčková-Beránková. V současnosti energetici odstraňují závady na třech poruchách vedení vysokého napětí. Intenzivní bouřky zasáhly Pardubický kraj hlavně včera odpoledne a večer a bouřky se budou vyskytovat i dnes. Pokračující stavební úpravy Wernerova nábřeží v městské památkové rezervaci v Pardubicích vyvolávají kritiku. Některým odborníkům se nelíbí, že město nechalo z bývalého císařského náhonu odstranit staré zábradlí a rozřezat ho na kusy. Podle památkářů ale nemělo historickou hodnotu. Na místě stálo až od 20. století. Stavební historik Univerzity Pardubice Bohdan Šeda považuje likvidaci oplocení za chybu.
2: Důležité je, že to je součást kulturní památky a že tady dochází k její výrazné transformace a narušení jejich památkových hodnot, a to bez řádného projektu, řekl bych, a ke škodě památkové péče i památkových hodnot města.
0: Radnice obhajuje proměnu Wernerova nábřeží tím, že postupuje podle stavebního povolení a stanoviska památkářů. Přehrada v Pařížově na Chrudimsku vysychá, nádrž je zaplněná jenom asi ze třetiny a hladina postupně klesá. Vodohospodáři očekávají, že pokud se přítok nezvýší, přehrada se úplně vyprázdní za několik dní. Podobná situace tam nastala naposledy v roce 2018. Při kontrole provozovny na Rychnovsku v sousedním Královéhradeckém kraji odhalili celníci 9000 ml neznačených náplní do elektronických cigaret. Při kontrole se pracovnice firmy pokusila balík s náplněmi odnést do zadní části provozovny. Celníci ho ale nechali otevřít a uvnitř našli 30 kartonů s nikotinovými náplněmi. Zadržené zboží mělo být podle celníků určené k dalšímu prodeji. Únik na spotřební dani vyčíslil na víc než 67 tisíc korun, říká mluvčí celní zprávy Jitka Fajstavrová.
3: Protože se jednalo o výrobky skladované v provozovně a určené k dalšímu prodeji, zboží jsme zadrželi a případ zadokumentovali a předali jej odboru pátrání generálního ředitelství cel. Za trestný čin porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 3 roky nebo zákaz činnosti.
0: U vyhořelé 11-patrové budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně začaly přípravné práce na její bourání. Samotná demolice by měla začít ještě dnes, podrobnosti zjišťujeme. V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a 1 právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry a maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak měli trestnému činu napomáhat. Seznam zprávy už dřív uvedli, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba vinu už dřív odmítli.
1: Počasí.
0: Na Pardubickém kraji čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ty můžou být i silné, později večer budou od západu ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, v bouřkách zesílí, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nezapomeňte v sousedních Chrudimi na dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od včera je zavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Dnes začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města bude zavřený do pátečního poledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A vy, kdo rádi soutěžíte, tak si v této hodině rozhodně přijdete na své, protože pro vás máme nejenom soutěž Věřte, nevěřte a pěknou knihu napínavou, ale i dvě vstupenky na Friends Fest. Ještě tady dvě máme a s Friends Festem má své zkušenosti Petra Beránková. Na co bys tam pozvala posluchače? Co tě tam vždycky úplně nejvíc upoutá?
4: Zdravím všechny posluchače, tak nejvíc mě samozřejmě upoutá hudební náplň, to znamená muzika. Letos opět po několika letech, co už tu byl, dorazí David Koller. Bude tam Marpo, což je přítel jedné známé mladé české zpěvačky, asi tušíte. No a samozřejmě rychlé americké vozy, dobré americké jídlo a skvělá atmosféra. Spousty stánků, dokonce je tam i modní přehlídka amerických oděvů. To všechno.
0: Krásně si to shrnula. V sobotu ta akce vypukne dopoledne, skončí až v noci a kdo by chtěl dva lístky, může je mít za chvíli.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Tak jestli chcete, můžeme jít na to. Máme tady pro vás dvě vstupenky na Friends Fest v sobotu od 10 hodin do 11 do večera. Tahle velká akce potrvá. Je to už 11. ročník oblíbeného multižánrového festivalu. Je to pro celou rodinu na dostihovém závodišti a je tam mnoho skvělých novinek. Je tam i nové kolbiště rodeo, tradiční sport severoamerických kovbojů. V nově rekonstruované aréně bude rodeo, barely, parkour, exhibice a taky hobby horsing, závody pro děti, unikátní show Bambuláčků svět, to se mi moc líbí, jinak ukázky stovek amerických automobilů, motocyklů, včetně nejznámějších legend a veteránů, dřevorubecká show, budou tam američtí dragouni, ale i jednotka armády České republiky. Petra Beránková už tady mluvila například o hudebním vystoupení Davida Kolera. Tak dvě vstupenky na tuhle sobotní akci, počasí už by mělo být trošku rozumnější, takže téma pro vás, soutěžní otázka a ještě taky telefon 726 46 48 48. Tak teď pozor, tou největší novinkou Friends Festivalu bude imaginární cesta napříč slavnou Route 66 s tematickými prvky a soutěžemi. Tahle ta silnice slavná je velmi populární stále, kdo má rád ten vítr ve vlasech. A dá se říct, že je to ikonická silnice a slaví letos kulaté výročí. A já se ptám, kolikáté? Jak stará je slavná Route 66? Číslo 726 46 48 48. A první volající. Dobrý den.
1: Dobrý den. A ty teda vůbec tohle pochopila. Co mám říct? Jako kolikáté 66. ročí?
0: Ta silnice se jmenuje Route 66, známá silnice, hlavní třída Ameriky, se jí taky říká, je to nejslavnější silnice světa. A mě by zajímalo, kdy byla postavená, to znamená, kolik její let letos, jak dlouho stojí, naprosto jednoduchá otázka.
1: Jo, a americká máte silnice. Nějaký nápovědy?
0: Nemám, kolika ta cena je natolik, si myslím, atraktivní, že si prostě tipněte.
1: 150 let.
0: 50 typujete.
1: No, takhle. No. 150 jsem myslela.
0: Jo, 150. No. Tak taky ne. Taky ne. A už vám nemůžu dát třetí možnost,
1: no,
0: tak mě to mrzí.
1: No, jasně ne, já jsem říkala 150, abyste mě rozuměla 50.
0: Ale není to ani 150. No, takže nevadí, zase třeba někdy příště. Naschledanou. Tak kdo by si tipnul nějaké jiné číslo ještě kulaté? Hlavní třída Ameriky, nejslavnější silnice světa. Svému účelu, já trošku možná napovím, tomu hlavnímu, sloužila téměř 60 let. Ale dnes je to ráj motorkářů, cyklistů, romantiků, lidí, kteří nikam nespěchají. A tady to bude asi do auta. Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Kostukač z Volic. Momentálně teda už.
0: Ano.
2: Je to 100 let.
0: No, tak to jsem ráda, že jste se strefil. Je to 100 let, ta silnice byla postavená v roce 1926, tedy bude to 100 let 11. listopadu, přesně, byla zprovozněna. Takže krásné výročí. Lákalo by vás to tam?
2: Docela, ano.
0: Vy jste si projel takhle. No, v každém případě si to můžete vyzkoušet, protože tomu je zasvěcen ten Friends Festival a vy máte v kapse dvě vstupenky, tak vám moc gratuluju.
2: Já vám moc děkuju.
0: Vydržte na lince a užijte si sobotní den. Naschledanou.
2: Ano, děkuji. Naschledanou.

0: ještě doplním, nemusí to taky každý vědět. Route 66 proslula, silnice táhne se napříč Spojenými státy, byla zprovozněna před 100 lety, má neuvěřitelných 3940 kilometrů a prochází 8 státy a 3 časovými pásmy. Ale teď už zase zpátky k nám, do našeho malebného Pardubického kraje. Z bývalé schátralé továrny v Moravské Třebové začíná vznikat kulturně kreativní centrum. Podle předběžných odhadů vyjde na více než 350 milionů korun a konečnou podobu bude mít do 10 let. Zatím jsou hotové jen bourací práce a dělníci začínají se stavebními úpravami. V areálu se byla podívat reportérka Věra Pavlasová, která zjišťovala, jaký je aktuální stav přestavby celého prostoru.
1: Když se tady rozhledneme po stavbě, tak vidíme, že se tady provádějí dešťové kanalizace. Splaškovou kanalizaci už má zhotovitel z velké části hotovou. Vedle té kanalizace vlastně jsou akumulační nádrže, které už jsou usazené. Tady jsou dvě velké nádrže a jedna je vzadu směrem k muzeu, takže to jsou všechny v zemi.
2: David Milich, dozorce stavby.
1: Potom probíhají úpravy vlastně na zdivu té vnitřní zahrady, která má být tou výstavní částí této stavby. Tam probíhají různé dozdívky a budou probíhat betonáže věnců.
2: Tady je spousta sutí z bourání, bude se ještě bourat něco?
1: Minimálně. Teďka už opravdu jenom drobné otvory se budou vybourávat. Tady ta suť už je to maximum, co tu je, a nic víc dalšího už by se bourat nemělo.
2: Práce mají být hotové na podzim příštího roku, co by se mělo stihnout ještě letos?
1: Letos by se měly určitě nahrubo připravit plochy, protože tu byla nějaká drobná změna ohledně toho, jak se ty plochy upraví, a upraví se ta vnitřní zahrada k tomu, aby se dalo vlastně užívat veřejností.
2: Bude se vysazovat i nějaká zeleň, stromy?
1: Určitě.
3: Celá stavba měla být hotová do podzimu příštího roku a měla by být otevřena i veřejnosti v tomhle termínu.
2: Vedoucí odboru investic Petr Matějka, co bude následovat dál?
3: Budování dalších etap kulturního centra, tam uvidíme, jak rozhodnou zastupitelé.
2: Bude mít město na další etapy peníze?
3: Bo na tenhle projekt dotaci máme a na pokračující, navazující etapy se pokusíme zajistit další dotace.
2: Teď děláte v podstatě parkoviště, nějakou zeleň a bourací práce. Co bude následovat?
3: Tak následovat by měla samozřejmě potom první etapa kulturního centra, což představuje foaje, hlavní sál, a na to potom navážou další etapy, jako je knihovna a kinosál.
2: Tuto stavbu chcete mít hotovou do 10 let, myslíte, že to stihnete?
3: Je to reálné, samozřejmě záleží na finančních prostředcích, jak se nám je povede získat.
2: Celý areál Mizi bude přístupný veřejnosti už po dokončení první etapy prací. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a síň.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Je 10:30, za chvíli nabídneme další soutěž na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát to bude Věřte, nevěřte, ale teď ještě budeme hrát šípkovanou. Možná, že tuhle tu venkovní hru znáte. Já jsem vždycky jako dítě myslela, že je to šípkovaná, ne šípkovaná, ale známe ji desítky let. Ovšem s vývojem technologií se proměňuje. Místo tušky a papíru používáme chytrý telefon, do kterého si můžeme stáhnout chytrou venkovní hru. Postupuje se podle instrukcí, plníte úkoly a z běžné prázdninové procházky se může stát zábava pro celou rodinu. Chytré venkovní hry tvoří i Lucie Bubák z Tuněchod, která je zakladatelkou projektu Epligo. Se svými kolegyněmi vytvořila zatím 12 her, a to nejen pro děti.
1: My se bavíme o těch chytrých venkovních hrách Epligo, ve kterých to funguje tak, že když si ji stáhnete, tak vlastně chodíte venkem, ale tam venku nejsou žádný indicie, není nikde na stromě přilepený lísteček, nejsou tam žádný jako schránky, ve kterých hledáte nějaký jako vzkazy nebo jak pokračovat, ale všechny instrukce máte v telefonu. Takže vy máte za úkol, třeba je v telefonu nějaká šifra, nebo že máte najít nějaký datum někde, nebo že máte dojít k nějakému číslu popisnému. A pak je potřeba být v tom reálném světě, rozhlídnout se kolem sebe, hledat, přemýšlet, luštit a odkryje se vám vlastně další otázka.
0: Konkrétně u těch automatických mlýnů. Vy jako autorka té hry přišla jste k těm mlýnům, když jste o tom přemýšlela, jak se to vymýšlela a říkala jste si, tadyhle jsou ty platany, s tím něco provedeme a tak dále. Je to důležité, abyste byla přímo na tom místě a vyzkoušela si to?
1: Pro mě jo, protože pak můžu mít hezký ten flow té hry a jak to tam vlastně bude navazovat, aby nebylo mezi jednotlivýma stanovištěma moc velký jako prostor, nebo zas naopak, aby to nebylo nahečmaný. A tady u této pardubické sportovní dobrodružství, to jsem věděla, že chci nějakou hru pro děti. Říkala jsem si, že v tom jakoby sportovním parku na špici, že by se to jako pro ty děti hodilo, že tam je spoustu věcí. Tak jsem šla se svýma dětma na procházku a vymýšleli jsme to už jakoby za pochodu. Jo, že tam prostě začali jsme u těch mlýnů, tam byly ty platany a já říkám, tak je proběhneme jako slalom, protože tam jsou jakoby dvě řady, tak oni si to vyzkoušeli a bavili jsme se o tom, jaký sporty se takhle dělají v tom slalomu. A vlastně takhle je koncipovaná celá ta hra. Projde se celý park na špici a pak se skončí zase u těch automatických mlýnů. A vlastně je vždycky nějaký jako úkol a zamyšlení pro děti, jako třeba v jakém sportu se to dělá, nebo ať si něco vyzkoušej. V tom parku na špici je spoustu, jsou tam hrazdy, nebo jsou tam takové lavičky, které připomínají kladinu, tak tam můžou zkusit balanc. Je tam vlastně spoustu věcí, kde my se bavíme o těch sportech, děti si to zkoušej, mluví se o tom a pro dospěláky je tam vždycky nějaká jako otázka, třeba u orientačního běhu, který tam máme mezi stromy, tak tam se ptám, jestli je orientační běh na olympiádě a vlastně dospělák se musí zamyslet, jestli je nebo není. A pak tam jsou třeba další jako zajímavosti, kolik sportů na olympiádě je, nebo jak to je s těma, co tam nejsou a jaký všechny sporty by chtěly být na olympiádě a ještě nejsou.
0: Takže vlastně se snažíte, aby to bavilo i ty dospělé, no nejenom aby chodili, běhali s dětmi a měli radost toho, že děti mají radost, ale aby trošku zapojili ty mozkové závity i dospěláci.
1: A je to hra od hry, ale tahle ta pardubická je právě jako kombinace, že děti jdou, mají tam zábavu, mají tam spoustu pohybu. A dospěláci tam mají ty zajímavosti.
0: A pokud už se letos nedostanete na sportovní park v Pardubicích, můžete si kdykoliv vyzkoušet sportovní dobrodružství, což je, jak jsme slyšeli, název chytré venkovní hry, o které byla řeč. Stačí si ji stáhnout do mobilu. A za chvíli už soutěžíme.

0: jsem si tady připravila výhru v dnešní soutěži, která právě teď startuje. Je to kniha, krásně vyvedená, jmenuje se Odvaha.
1: Věřte, nevěřte.
0: A můžeme si k ní říci přeci jenom ještě něco více. Než se pustíme do soutěžení, tahle ta knížka by měla být emotivní romance o druhých šancích, uzdravování a lásce, která přichází v nejméně vhodnou chvíli. Je to zkrátka příběh plný silných emocí. Knížka je tady pro vás, napsala ji mladá americká spisovatelka. No a my se teď můžeme pustit do hry. Mám tady pro vás takové pěkné slovo. No pěkné, jak pro koho? Karambola. To je to slovo. A já tvrdím, že to je kulečníková hra. Takhle jednoduché dneska. Věřili byste, kulečníková hra, taková trošku zvláštní, hraje se na stolech bez kapes pomocí tága. 726 46 48 48. Mám dneska pravdu nebo nemám pravdu? Zkuste. Dobrý den, zkuste tipnout.
2: Ahoj Jirka, já bych vám věřil dneska.
0: A Jirko, odkud?
2: Protože jsi říkal, že jdem na karambol, jako na kuleční.
0: Aha.
2: Takže si myslím, že by to mohla být pravda.
0: Mohla být kulečníková hra, ne úplně ta klasická, jak jsem říkala, hraje se na stolech bez kapes, bez těch děr.
2: Jo. Bez děr, přesně tak, no.
0: Kdy pak jste hrál naposledy kulečník, Jirko?
2: Já, to už je hodně let zpátky.
0: No já taky teda v hospodě, co jsme měli kdysi dávno, si pamatuju, vůbec to neumím. Ale třeba se to někdy naučíme.
2: Ale
0: je to určitě zábava.
2: U nás, když jsi ve starý hospodě byl, i jakoby právě stůl bez kapec.
0: Aha, bez děr.
2: Takže já říkal, že chodili dědové na karambol.
0: Takže by to mohla být karambola. Jirko, díky moc, přesně mějte tak. Se pěkně, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak máme tady prvního volajícího, který tipuje, že ano, že by to tak být mohlo. Co si o tom myslí další, druhý posluchač? Pěkný den.
3: Dobrý den, Balcarová, Blanka.
0: Teda, Blanko, vy jste se k tomu chystala, to bylo jako úprk s mobilem někam, ale už je to dobré.
3: Ne, já jsem chtěla vypnout rádio.
0: Je to v pohodě, jste slyšet hezky. Tak mám pravdu, když říkám, že karambola je kulečníková hra?
3: Já si myslím, že máte pravdu, že jsem to někdy tohle karambola slyšela. Ty v tom není nějaký háček jinačí, ale myslím si, že je to pravda.
0: Dobře, tak i vám moc děkuju za zavolání. Jak se cítíte dneska? Je to trošku lepší po tom vedru včerejším?
3: Ale moc se necítím, já už jsem starší a včera jsem toho měla plný brejle a dneska ráno bouřka tady byla.
0: Aha. No.
3: A tak je takový dusno.
0: Jo, ale je to přece jenom lepší než včera,
3: no,
0: tak si trošku tak jako oddychujeme. Mějte se hezky, Blanko, díky.
3: Taky všechny se mějte hezky.
0: Tak a ještě třetí posluchač na lince. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den, tady posluchač Zdeněk. Já bych vám dneska opět věřil. A potom, co jste se povídala s tím pánem přede mnou, tak mě to ujistilo, že máte pravdu.
0: Že mám pravdu, že by to dneska bylo takhle jednoduché, že jsem si vzpomněla na kulečník, kulečníková hra karambola. Hraje se na stolech bez kapes, neboli bez děr, pomocí tága.
4: Ano.
0: Jo, a pane Zdeňku, jak vy jste na tom s kulečníkem? To taková hra, už se to, já nevím, jestli se to ještě hraje v hospodách.
4: No už moc ne, bych řekl.
0: A je to škoda, je to přece jenom člověk se pohyboval trošku, potřeboval se soustředit na to, bylo to zábavné, tak třeba díky naší soutěži si na to někdo vzpomene a vyzkouší to dneska. Zdeňku, mějte se fajn, naschledanou.
4: Naslyšenou.
0: Tak měli jsme tady Zdeňka, Blanku, Jirku, no a uvidíme, jaká další křestní jména se vyskytnou v našich mailech. Můžete posílat studio.pardubice@rozhlas.cz. Co je to karambola? Říkám, že to je kulečníková hra.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Tak co pak je to karambola? Naprostá většina z vás věřila tomu, že je to kulečníková hra, ale našli se i tací, kteří pochybovali, třeba takový Garfield. Je tam podepsaný Garfield, tak nevím, jestli je to pán nebo paní, ale to nevadí, píše. Jo, je to paní. Jsem holka z prodavačské rodiny, takže vím, že karambola je ovoce, exotické a zdobí se tím, když se nakrájí. Takže přesně tak to je karambol. Mužský rod je kulečníková hra, bylo tam jenom to A navíc. Karambola, zvaná též čínská hvězdice, je to exotické ovoce a po příčném krájení tvoří plátky dokonalý tvar pěticípé hvězdy. Chutná, je to taková kombinace jablka, hrušky a citrusů, má takovou sladkokyselou až jemně navinulou chuť. Nikdy jsem to nejedla, takže to jenom čtu tady, co jsem si o tom zjistila. A pozor, nesmí se jíst ve velké množství, protože by mohla poškodit ledviny. Ale na druhou stranu má zase spoustu benefitů. Je to zdroj vitamínu A, C, obsahuje některé minerály, vlákninu, antioxidanty a tak dále a tak dále. Jenom se nesmí jíst opravdu ve velké množství. A to se zase na náš český královský stůl tak často nedostane. Tak dneska už to víme. Karambola je skutečně exotické ovoce. Můžete vyzkoušet, můžete si objednat, ochutnat, a nebo byste museli cestovat, ale hodně daleko za tímto ovocem. Takže kdo dnes nevěřil, tak dobře udělal. A já teď budu losovat z vás, tedy nevěřících, byl to takový drobný chyták, a knihu Odvaha získává posluchačka Marta. Gratulujeme velice. A pouštíme další písničku, už poslední v této hodině. Chystáme pro vás aktuální zprávy a po 11. bude řeč o výrobě keramických výrobků, hrnky a tak dále. Budeme zkoušet točit na kruhu.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Chrudimi platí první dopravní omezení kvůli pouti. Zemědělci v Pardubickém kraji očekávají slabší úrodu než loni. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. A nás na východě Čech čeká oblačno až zataženo, místy déšť, přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, klidné dopoledne. Chrudimi začala první omezení kvůli chrudimské pouti. Od večera je zavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Výraznější komplikace čekají řidiče v těchto dnech. Dnes dopoledne začínají do centra najíždět atrakce a to zůstane pro běžnou dopravu zavřené do konce pouti. Zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a taky oblast kolem divadla. Dočasně zrušené jsou i některé zastávky městské hromadné dopravy. Omezení ve městě potrvají do pondělního rána. Výsledky žní v Pardubickém kraji jsou zatím horší než loni. Výrazně se propadly výnosy u obilí a řepky až o půl tuny na hektaru. Podle Vandy Rektorisové z krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí.
4: Každopádně minimálně o 20% unblock téměř u všech plodin. Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
3: Řidiče v Náchodě čeká kvůli výstavbě obchvatu další výrazné dopravní omezení. V srpnu a září se ve vybraných dnech úplně uzavře Broumovská ulice na výjezdu z města. Důvodem je montáž a následná demontáž lešení pod budovaným mostem.
5: První uzavírka přibližně 200-metrového úseku celního deklarantu začne zítra a potrvá do úterý 11. srpna. Druhou uzavírku plánují silničáři od 24. do 28. září. Úsek uzavřou vždy od 6 ráno do 6 hodin večer. V místě neprojedou ani linkové autobusy a objížďka pro veškerou dopravu povede oklikou přes Červený Kostelec a Hronov. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
6: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod o vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a dvěma právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
3: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky pak v Brně poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
2: Počasí.
3: Čtvrtek bude oblačný až zatažený, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle můžou být i silné. Později večer budou od západu srážky ustávat. Teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia, teploty na horách 21 až 24. Vítr převážně slabý proměnlivý, v bouřkách může zesílit a nárazy větru můžou mít rychlost až 80 km za hodinu. Stále ale předpokládáme silnou zátěž teplem, čekáme i kroupy a přívalové srážky. Rozptylové podmínky jinak dobré, tlak slabě stoupne a bio 3. Vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Rušno na silnicích Pardubického kraje 4,5 minuty po 11. Tak první nehoda hlášená z Chrudimska. Je to silnice 1/34 mezi Kladnem Čertovinou. U Metkových kopců na úrovni Vojtěchova se srazila hned 4 osobní auta. V další Chrudimsku, tentokrát silnice číslo 305 mezi Skutčí a Štěpánovem. Tam havarovalo osobní auto, takže tam míří všechny složky integrovaného záchranného systému. Ještě jednou Chrudimsko, tentokrát ve směru na Hlinsko u obce Raná. Tam havarovala 3 osobní auta. Nákladní auto, policie na místě, je to průjezdné Kyvadlově. A ještě poslední nehoda, tentokrát u Opatovic nad Labem na Pardubicku, osobní auto se srazilo s dodávkou. Bio na 3, jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Člověk by řekl, že se nám odlevilo od toho vedra, ale možná právě proto ta pozornost není taková, jaká by měla být, tak skutečně opatrně. My ale měníme téma, jak dlouhou dobu musí člověk trávit u hrnčířského kruhu, než se mu začne pod rukama tvořit něco smysluplného. I na to odpoví hrnčířka Petra Hurichová, která si splnila svůj sen a založila si vlastní keramickou dílnu v historickém centru Pardubic. Doufám, že potěší i zájemce o výuku keramiky a doufám taky, že má sebou na ukázku nějaké předměty vlastnoručně vyrobené, tak si to s námi užijte. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: poradna.
1: Máme tady velmi milého hosta dnes, je to keramička nebo hrnčířka Petra Hurichová. Spíš hrnčířka, Petro, vítejte, pěkný den.
2: Dobrý den, dá se říct, že obojí, spíše hrnčířka, primárně se věnuju kruhu.
1: Mm-hmm. Hrnčířskému kruhu a jdete si takovou tou hliněnou cestou, ale ne zase tak dlouho, je ta vaše hliněná cesta vysněná?
2: Je to tak, dá se říct, vždycky jsem si přála mít obchod s něčím hezkým, ale nikdy moje myšlenka neměla konkrétní obrysy, tak jsem ji odsouvala do postraní. Potom jsem měla možnost poprvé si zkusit práci s keramikou, když můj bratr dělal při škole, měl možnost s ní pracovat, tak jsem si to zkusila. Když jsme viděli výsledek, tak jsme se upřímně zasmáli, řekli jsme si, že tím se živit nemůžu. A až pak časem to dozrálo vlastně k tomu, že jsem do života chtěla zařadit něco, kde budu sama, kde budu mít prostor sama pro sebe. A dojížděla jsem do práce do Prahy, kde jsem si říkala, když už ty dva dny jsou jako děti zaopatřený, službu má manžel, takže tam si tam najdu i ten čas pro sebe. A chodila jsem po práci do keramického ateliéru v Dejvicích a zjistila jsem, že je mi tam moc dobře.
1: Taková že... relaxace po náročné práci podnikatelské.
2: Tak. A viděla jsem tam vlastně i to, co mi vyhovuje, že pan Martin nabízel flexibilitu v rámci toho, kdy můžu přijít, že to nebylo třeba každý úterý v 5 a tak. Takže to mi moc vyhovovalo. A vlastně do toho i shodou okolností se připletla taková těžší životní situace, zdravotní trable, které naštěstí byly objeveny včas, byly naštěstí vyřešeny. A vlastně to bylo to místo, kde mi bylo dobře, kde jsem si dovolila nic neřešit. A tam mi došlo, že to je to, co vlastně, a říkala jsem si, jaký to asi je živit se něčím, u čeho vám je takhle dobře.
1: Takže ale... jste se rozjela úplně do jiných kolejí, což málo kdo umí, ale tak. U vás to tak bylo, že i ta nemoc, dá se říct, vás přesměrovala jinam.
2: Tam mi dala odvahu. Tam mi dala odvahu, protože jsem si říkala, kdyby to nenašli včas, tak vlastně tady nemusím být, tak jsem si říkala, dostala si šanci na další život, tak to využij, na co čekáš. Jdi do toho, tak vlastně tenkrát jsem dala výpověď a scháněla jsem nějaký intenzivní kurz v Hradci, Pardubicích, Chrudimi, primárně na tom kruhu, protože to bylo to, co mě přitahovalo. A pak jsem vlastně zjistila, že tu úplně není tolik možností, když je to beznadějně obsazené, nebo spíš hlavně to modelování.
1: Že ty dílny, takové ty kurzy moc nebyly. Nebo
2: je to spíš takové, jako tu máš hlínu, hrej si, ale já jsem chtěla i nějaké jako intenzivní jako informace, prostě dovědět se o tom procesu, té technologii, něco. Nenašla jsem a tak se to odvíjelo tak, že jsem se dostala až na rekvalifikaci. Já jsem se rozhodla jít do rekvalifikace pomocí pracovní úřadu, což bylo moc fajn, že tenkrát to podporovali. A byla jsem čtvrt roku na Jižní Moravě.
1: Tam jste se učila u někoho.
2: A tam jsem vlastně opravdu v týdnu byla díky podpoře rodiny, že mi to umožnili, že si řekli, ano, my to tady zvládneme, ty jdi, a vracela jsem se na víkendy. A tam jsem vlastně od rána do večera jsem se snažila ten čas využít, když už takhle celá rodina funguje, tak se využít a seděla jsem v dílně a měla jsem štěstí na úžasný lidi, na lektory, kteří odpovídali, učili. Takže opravdu čtvrt roku intenzivního zkoušení.
1: A hraní si s hlínou v úzovkách.
2: Ano, ano. Dá se říct, ono to vypadá jako hraní, ale člověk vlastně, když intenzivně točí, tak má sedřenou ruku, je bez nechtů a má to svoje. Kdyby si už člověk řekl, je, tak jako stojí mě to za to, ale vždycky to stálo za to. Ten první 3 cm vysoký hrnek udělal obří radost, takže, takže to byla nádherná etapa mýho života a tam jsem se rozhodla i za podpory manžela, že změním cestu, protože jsem se vždycky věnovala projektovému řízení nebo managementu, úplně stočit teda jinám, ale ono vlastně i ty pracovní zkušenosti se moc hodily, protože ono...
1: No to potřebujete, pane management, pro založení takovéhle firmy, to je úplně jasné. No počkejte, nepředbíhejte, my si pustíme písničku a já řeknu, jak jsem vás objevila a budeme pokračovat dál, budeme i radit posluchačům, kteří by se chtěli naučit točit na kruhu.

0: Ve studiu máme Petru Hurichovou, hrnčířku, která se vydala tou hliněnou cestou, opustila AI, management, vrcholová úroveň a všechny tyhle záležitosti, protože to asi potřebovala. Už jsme se tady o tom bavili a teď já vám řeknu, já jsem šla k autu, ke svému, mířila jsem k zámku, tady ulice Anežky České 29, zahýbám doprava a říkám si, co to tady je za krásné hrníčky ve výloze, různé typy, různé druhy, tak jsem tam hnedka naběhla, protože mám ráda keramiku a tam byla Petra. Petra usmívala se, hned mě zvala dovnitř, ukazovala, jaké všechny druhy tam má keramiky a hned jsem tam za ní viděla ty čtyři hrnčířské kruhy. A to je ten váš sen, který si plníte.
1: Tak, to je přesně ta cesta, kterou jsem si vysněla, ale nevěděla jsem, že je to ona. A tohle mi tenhle koncept mě došel, když jsme stáli na ostrově Kos v městečku Zia a tam byla paní, měla hrnčířskou dílnu a prodejnu. A vlastně ona si seděla, tvořila a zároveň prodávala. A to jsem ještě byla zaměstnaná v běžném zaměstnání a říkala jsem si, to je ale přesně ono, to jeho nikam neodbíhat, ne to prostě si je tvořit, někdo přijde, ráda ho obsloužím. A pak se mi to potvrdilo, my jsme se vrátili do Čech a ještě jsme měli 2 dny volna, jeli jsme do Telče, kde jsme se ta situace opakovala, kde byl v Podloubí taky podobný obchůdek. A říkám, a tam se mi to ukotvilo v té hlavě a říkám, a to je přesně ono. A tím, že jsem začala navštěvovat keramiku, tak jsem si i říkala dát možnost lidem navštěvovat místo, kde si tu práci s hlínou zkusí. Neříkám, že za hodinu s každou udělám hrnčíře.
0: A taky ne každého to chytne, když si jej dá to, ale není tak jednoduché.
1: Není to tak jednoduché. Teď už mám možnost sledovat, že buď lidi si sednou a pohltí je to. Už mám i 2 kursistky, které si domů kruh koupily.
0: Aha.
1: Takže jsme i domluvené.
0: Aby si mohli pracovat doma.
1: Přesně tak. A můžou si to u mě přežáhnout, vypálit. Že ty způsoby spolupráce jsou bez mantinelu.
0: No pojďme se podívat, co vy jste přinesla na ukázku. Můžete se, milí posluchači, také podívat na naší kameře pardubice.rozhlas.cz. Jsou tady misky.
1: Přesně tak.
0: Hrnky. Je tady i zvoneček.
1: Ano, ano. To jsem měla zakázku 70 hrnků a měla jsem velkou potřebu na kruhu vytočit cokoliv jiného než hrneček. Tak z toho vzniknul zvoneček.
0: Jaká je tohle keramika? Dá se to nějak pojmenovat, ten typ?
1: Já vyrábíme primárně teda užitnou keramiku, která je možná i dá domičky, jakož pálíme na vysoko a pracujeme i s dekorativní keramikou, takže a pracujeme jak na kruhu, tak modelováním, tak zkoušíme odlévání s forem, tím jsou hlavně ty koule nebo velikonoční vajíčka, máslenka je třeba.
0: Na máslo tady a taky to vypadá moc hezky. Ano,
1: a to je modelovaná a mluvím v množném čísle, protože pro hrnek pohltil i manžela, takže odpočívá od svého zaměstnání se mnou v dílně, takže ten se hlavně na to modelování, ten kruh říkal, nechám ho tobě.
0: Tak jak to máte rozdělené? Pojď mi říct, jak třeba ten hrnek vzniká, nebo tak. Něco úplně nejjednoduššího, to je, co je nejjednodušší?
1: Ono vzniká to dost podobně, vlastně ty kulaté věci, hrnky, misky, talíře, tak nebo i ten zvoneček, tak ten vzniká na kruhu a ten vyrábím já. Ten proces je opravdu dlouhý, ta technologie je náročná. Vytočit samotný hrnek nebo ten produkt je ve finále to nejjednodušší.
0: Nejjednodušší? Musíte mít dobrou hlínu, kvalitní?
1: Ano, že? Ano, je to tak. Používám lokální, snažím se jít lokální cestou, takže jezdím do Roměře, ale vlastně vy ten hrnek vytočíte, pak je potřeba ho nechat sušit do akorátně takzvaného kožovitého stavu, kdy ho máte možnost ještě obtočit, že mu nadefinujete finální tvar, nauchatíte ho a pak ho necháte schnout. A ono to samotný sušení je náročný, protože nesmí být příliš velké teplo, nesmí být průvan, když jsou spoje, je potřeba to balit.
0: No tak to teď teda v těch vedrech není úplně jednoduché.
1: Není to, schne to rychle. Člověk musí pracovat svižně. Ne, ale snažím, jo, je potřeba ten prostor vysledovat a vyladit si svůj postup. Takže proto jsem ty kurzy nemohla otevřít ani hnedka po kolaudaci, protože jsem se samotná potřeba naučit fungovat a zžít se s tím prostředím.
0: A tenhle hrnek, ten je krásný, má takovou džínovou barvu, ano, modrou. Ano. A my si řekneme ještě přece jenom, mě ten hrnčířský kruh zaujal i z toho důvodu, že mnoho lidí si na to netroufne, že právě naopak říkají, že to je velmi těžké získat ten gryf, že to trvá strašně dlouho, možná i roky, než se to naučíte. Povíme si za chvíli.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dívám se tady na webové stránky hrnčířky pardubické Petry Hurichové a píše tady, tak si kráčíme po té hliněné cestě společně, myslí tím manžela, pracujeme na portfoliu produktů, které testujeme na našich nejbližších, na dětech a na zvířatech. Jak na zvířatech?
1: Měli jsme přání zakázku misky pro pejsky, aha, takže si děláme...
0: Tak to jo. My jsme před chvílí skončili prací na kruhu a bavili jsme se o tom, jste říkala, to je to nejjednodušší už pro vás teď, protože znáte ten grif. Mm-hmm. Asi každý se učí jinak rychle, nicméně, určitě, když by si to člověk přišel vyzkoušet do vaší dílny, jak dlouho to trvá, než dokážeme takovouhle misku zvládnout?
1: Je to individuální, vždycky říkám hlavně, a to nás učí na rekvalifikaci, neporovnávat, každému ty fáze jdou jinak, ale je to ruční práce, která jde naučit a je to jenom o tom, když člověk opravdu chce, baví ho to a věnuje tomu ten čas. Nikomu negarantuju, že se to naučí během jedné lekce, dvou lekcí, ne, je to opravdu, chce to čas zkoušet. Jedna paní už si tam vyrábí produkty, že už i když mi dávám speci, si je pletu, jestli jsou moje nebo její.
0: No paráda. Chce to sílu v rukách i v nohou, jak jste u toho
1: spíš
0: kruhu?
1: Spíš v celém vnitřním těle, protože když se snažíte vycentrovat už pak třeba větší hmotnost, tak zabíráte opravdu
0: posilujete
1: všem.
0: Set těla, to ano. Je, že to je.
1: Ono se to nezdá, proto se to ani nedoporučuje tolik pro děti, protože je to fyzicky náročný. Já mám teda kurzy pro dospělé a pak až když k tomu usednou, tak jako řeknou, no to opravdu jako je fyzicky, takže člověk jako i má pocit, že sportoval.
0: Dobře, tak máme točeno, teď nám to schne.
1: Ano.
0: V tomto počasí velmi rychle. Co se s tím děje dál?
1: Po důkladném osušení dáme poprvé do pece takzvaný přežah, kdy pálíme přibližně okolo 900 stupňů dle hlíny a po vlastně pec hřeje třeba 8 hodin a chladne 2 dny, takže je tam nějaký časový, nějaká časová potřeba. Po vyndání dekorujete. Těch možností je spousta, to je pak taky pak ráda na kurzech povyprávím, jaký jsou možnosti a lidi si vybírají své cesty, ať jsou to engoby, ať jsou to glazury.
0: Engoby, co je to?
1: Barvy, to je podglazurní barvy. A nebo nemusí být pod glazurou. Opravdu tam těch možností je široká škála, jsou voskovky, které když pak přeglazujete, tak oni se, ta glazura se rozestoupí, dělá to jiné efekty. Možností je opravdu spousta.
0: A to už vy právě máte vyzkoušené. Stalo se vám určitě na začátku, že se to nepovedlo. Musí se ta glazura tak nějak snoubit s hlínou, s tím typem hlíny?
1: Musí mít vlastně stejné vlastnosti, potřeby, primárně ta teplota, výška teploty a říká se, že největší problém dělají ty transparentky, které jsou takový nevyzpytatelný, ty transparentní glazury, tedy průhledné. A měli jsme třeba první tři pece, velké pece, opravdu nepovedené, glazura vybublala, popraskala, nesedla si. Na to je fajn, že ta rekvalifikace, ty lidé, tím, že jsem odešla a složila zkoušky, tím to neskončilo a můžu se na ně obracet s radami.
0: Jo, to je bezvadné.
1: Že člověk má podporu. A pak, když si najdete tu glazuru a hlínu, který si sednou, tak už pak za první musíte projít teda tou atestací na hygieně, když něco prodáváte, je potřeba to mít schválené. A takže už si pak tu cestu držíte a už to experimentu.
0: Už to máte vyzkoušené, tolik hodin vás to stálo, tak je jasné, že už...
1: Že tu cestu chcete rozvíjet.
0: Ano. No a teď, když vás to stálo tolik úsilí, jste ochotná poradit další třeba i konkurentce nebo konkurentovi?
1: Ano. Já přiznám se, nedívám se na nás jako na konkurenci, naopak proto i nabízím třeba keramiku ostatních českých hrnčířů, protože si myslím, že je krásný spolupracovat, podporovat se a tak nějak se vzájemně stmelovat. Neberu to konkurenčně opravdu. Já ráda pak, když mi někdo poradí, jo, že si člověk ušetří spoustu času a nákladů.
0: To je pravda, to je pravda. A takové to je, i když určitě všichni nezdílí stejnou cestu, ale je to vždycky lepší, že? Přát tomu druhému.
1: Je to tak a i mě překvapilo, vlastně nemusím chodit daleko, stačí v naší ulici, že i když mají lidé obchůdky s jiným sortimentem, nebo vedou kurzy také, tak ale už se uzavírají různé spolupráce, přijdou, pozdraví se mnou a domluvíme, co bychom společně mohli a to je úžasný. Toho si moc vážím. Chvátá upřímnost.

0: Tak jsme si odkašlali trošku, ano, aby se nám hezky mluvilo. Máme poslední vstup před sebou s hrnčířkou Petrou Hurychovou, která to k nám má pár kroků do ulice Svaté Anežky České 29 a povídáme si tady o kvalitě výrobku, o tom, že když se něco prodává, musí to kontrolovat hygiena. Uh-huh. A co na tom tak kontrolují, když přijdou, tak co sledují?
1: No, vy přijdete za nimi, dovezete vzorkovníky, které jsou...
0: Takhle, přijdete za nimi.
1: Ano, ano, které jsou předepsané, jak mají vypadat, co mají obsahovat a testují, jestli neobsahují olovo a podobně. Jestli vlastně, i když pracujete s glazurami, které mají certifikaci na to, že olovo neobsahují, tak tím, že vy vyrábíte, zasahujete do toho určitým způsobem, tak máte... je nutnost teda toho atestu.
0: Kontrola. A ty glazury, je dostatek výrobců tady, od kterých odebíráte, není problém s tím?
1: Není, není. Já teda pracuji, se přiznám, s americkými, které se nanáší štětcem. Je to časově náročnější než ty sypké, které se...
0: A to dělá váš manžel, jak se říkala?
1: Společně taky, ale to je vzájemný, to když nestíhám třeba zakázku, tak mi pomáhá. A tam je to teda časově náročnější, ale zase je jako širší portfolio možností, že vlastně můžete udělat jednobarevný, můžete různě vrstvit a vznikají odstíny.
0: Tohle jste nanášela štětcem, třeba to dno té misky, to je vidět, to je moc krásné, takové umělecké dílo, až bych řekla. No a vy jste říkala, že lidi dneska chtějí užitkovou keramiku, aby s tím nebylo příliš práce, aby to mohli dát do míčky. Zase jakým způsobem se musí zpracovávat ta keramika, aby byla vhodná do míčky?
1: Pálím na vysoko základy, aby hlína byla slinutá, aby vlastně tam nebyly žádné trhlinky a podobně. Vlastně glazura je roztavené sklo, takže opravdu není čeho se bát.
0: A na vysoko pálíte, to znamená?
1: 1220 stupňů.
0: Jo, a je to několik těch výpalů?
1: Je, na těch 1220 je to ten druhý, takže pálím na dvakrát. První ten přežad, druhý ostrý výpal. Někdo, když pracuje s otisky, tak dává pálit ještě po třetí, takže...
0: No, řeknu vám, není to jednoduché založit si takovou živnost, protože musíte mít hrnčířský kruh, musíte mít pec, nebo někdo má i dvě pece, hlína něco stojí, glazury něco stojí, že jako koníček to úplně není, že by někdo si řekl, tak já to budu mít jako koníčka, všechno si nakoupím a budu to dělat.
1: Není to laciný koníček.
0: Je lepší vyzkoušet si, jak to půjde.
1: Je fajn to zkusit. Třeba se mi právě líbí cesta jedné té paní, že si pořídila domů, nebo manžel pořídil kruh a je možnost pak ty uschlé produkty přinést a vypálit u mě. Že není nutný, aby si každý kupoval pec.
0: No tak pozvěte k vám, že vy tam máte ty kruhy čtyři. Máte nějaké organizované ty kurzy, anebo může každý přijít, jak se mu zlíbí?
1: Právě na stránkách je kategorie lekce, kde všechno popisuje, tam rezervační systém a dá se říct, že jsem obchodní. Je tak je možnost přijít. Někdo může dopoledne, někdo odpoledne. Jestli někdo chce přijít sám na hodinu, na dvě nebo na celý čtyři hodiny, tak podle toho si zvolí ten blok časový. Může přijít naraz až 6 lidí a vlastně navízím tu flexibilitu a doporučuji aspoň tu permanentku na 8 hodin, pokud si člověk něco opravdu vyrobit. Tak těch 8 hodin
0: to je minimum asi,
1: je takový doporučených, ale pokud někdo chce třeba jenom 4 hodiny, že třeba si chce, má možnost naglazovat přežahnutý produkt, že si nechce špinit od líny, tak vlastně tu možnost má a třeba přijde a řekne mi, že by stačily 4 hodiny, není problém, všechno je o domluvě. Takže i když je něco na stránkách a vám to nevyhovuje, vyhovovalo by vám něco trochu jinak, přijďte.
0: Třeba jste někoho nalákala na stránkách jakých?
1: prohrnek.cz.
0: No tak jo, tak moc děkujeme.
1: Já vám děkuju.
0: Za to, že jste přišla, že jste nám ukázala svou práci a držím pěstě, ať vám ten entuziasmus vydrží a hodně zdraví přeju.
1: Hlavně zdravíčko. Děkuju moc.

0: Dnes máme 6. srpna a jestli se zajímáte o astrologii, tak určitě víte, že jsme v pátém znamení zvěrokruhu. Patří lvům a období mezi 23. červencem a 22. srpnem. Lidé narození v tomto znamení se často popisují jako charismatičtí, sebevědomí, energičtí, s přirozenými vůdčími schopnostmi. Ale je samozřejmě na vás, jaký význam těmto charakteristikám přikládáte. Každopádně hvězd, a to i těch padajících, se teď s dětmi dotkne Tereza Brázdová.
1: Co je zvěrokruh?
2: Já vím, to je takový fakt oploudický objezdový a na něm se musí jezdit, protože tam je takový kruh, na něm se jezdí.
1: A co jsou hvězdí?
2: Hvězdy.
1: A mají hvězdy nějaká jména?
2: Já vím, stál.
3: Když se něco budeš psát, možná si ti to vyplní, co si chceš.
2: Já vím. A paní učitel, a já jsem si pčela ty hvězdičky, sedíčko z diamantů.
3: A jak padá hvězdy, tak se to jmenuje kometa.
4: Já bych se si psal superhrdiny a ještě panáčky.
5: Já si psám oblek a pistol, která není doopravdická. A je to myslivecká pistol.
1: A co byste přáli mamince a tatínkovi?
2: Já chci, aby ještě jim hvězdička splnila to nejhezčí a nejhezčí pčelně, a to je mi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Honza Vambersky už trošku funí do mikrofonu. Ahoj,
1: protože
0: pěkný
1: po
0: den.
1: Protože Beránkové si nasazovat sluchátka.
0: Je strašně na hlas, víc.
1: Ano, ano, Petra to má ráda na hlas.
0: Tak pojďme si říct, co nás čeká dnes odpoledne. Bude to velmi akční, pozor.
1: Bude to velmi akční. S dnešním stopařem Terezou Brázdovou se vydáme do muzea Řopík v Králíkách, a to hned dvakrát po 14. hodině. Také budeme mít informace o průběžných výsledcích žní, to zase sleduje Josef Kopecký. A aby toho nebylo málo, tak ještě zopakujeme dnešní hlavní téma. V Pardubicích pokračují rekonstrukce pardubických Benátek, tedy Wernerova nábřeží v městské památkové rezervaci v Pardubicích, a provází je velká kritika, tak podrobnosti k tomu přineseme během dnešního odpoledne po 15. hodině.
0: Přejeme vám jako vždy dobrý poslech.

0: rozdatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zemědělci ve východní části Pardubického kraje si stěžují na nízké výkupní ceny mléka. Návštěvnost Krkonoš posledních dnech stoupá, a to i bez ohledu na horké počasí. Výplata superdávky začne od příštího týdne. A počasí dnes čekejte v kraji oblačno až zataženo místy déšť a teploty do 31 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční poledne. Nízké výkupní ceny mléka zhoršují hospodaření zemědělských podniků ve východní části Pardubického kraje. Například společnost Agrokunčina denně vyprodukuje kolem 11 000 litrů mléka. Prodávat ho ale musí pod výrobními náklady. Na každém litru tak tratí zhruba korunu 50, říká ředitel společnosti Marek Šejnoha.
4: V loňském roce jsme provedli velkou přestavbu dojírny za 20 milionů korun. Bohužel jsme úplně nevyužili loňské ceny mléka, kde vlastně průměrná cena byla nějakých 13 korun 30, což konečně po dlouhé době byla realizační cena pokrývající náklady.
3: Ronov nad Doubravou si nechá zpracovat studii městské zeleně. Dokument má navrhnout změny v péči o i možnosti další výsadby s ohledem na vývoj klimatu. Podklady budou stát 400 tisíc korun a radnice na studii získala evropské peníze. Do Krkonoš přijíždí i přes vysoké denní teploty stále více turistů. Podle provozovatelů hotelů a turistických služeb je návštěvnost vyšší než na začátku letních prázdnin a vzrostl také zájem o půjčování elektrokoloběžek a elektrokol. Potvrzuje Jakub Janda ze sportovního rezortu Černá Hora Pec.
5: Je pro každého komfortnější a příjemnější, když si rezervaci udělá online nebo lístek si koupí online. Tu nákupní cestu máme odladěnou, tak aby člověk nemusel stát ve frontě u pokladny kdekoliv.
3: Skoro tři čtvrtiny Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přes 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a teď znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu stavějí spíše lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
3: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo podmínky superdávky od října ještě upraví.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, až zataženo, místy se vyskytne déšť, přehaňky nebo bouřky. Později večer budou od západu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v silnějších přehaňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace máme hlášené hned z několika míst na Chrudimsku. Na silnici číslo 34 u Vojtěchova bourala 4 osobní auta. Záchranáři zasahují u Skutče na 305C, bouralo tam osobní auto, práci mají také u Kladrub nad Labem. Na silnici nižší třídy mezi Kolesy a Tetovem bouralo osobní auto do stromu a zpět na 34 v katastru Rané bourala 3 osobní auta. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré čtvrteční poledne vinčujeme, bylo to velmi příjemné, vidíte, probudit se po těch vedrech do zatažené oblohy, někde místy i bouřilo, třeba u nás v Chrudimi byla bouřka krásně slyšet i s dešťovými kapkami, tak to byla taková příjemná změna. Tak nabídneme v této hodině opět písničky z našeho playlistu a možnost poslat někomu pozdrav s výběrem třeba písniček od Věry Špinarové, od kapely Olympic, od Oty Baláže s Bárou Basikovou, také od Jany Kratochvílové, Věry Martinové, na Johna Hoptropu a Marcely Holanové nebo Lucie Vondráčkové.
2: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: 724648 známe telefonní číslo, které pro jistotu opakujeme, stejně jako e-mail do studia studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo volá jako první? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka z Osíka.
0: Jarko, zdravíme do Osíka. Tak Dalibora nemáme v téhle hodině, nemáte, tak čím vás potěšíme?
2: Eltonem Johnem.
0: Eltonem Johnem vás potěšíme.
2: Tak hodnej,
0: dobře,
2: ano.
0: Dobře. Tak je připravená písnička. Mějte se moc hezky v Osíku.
2: Mějte se taky.
0: Naslyšenou.
2: Naschledanou, děkuju.

0: Jako pocta princezně Dajáně, písnička Svíčka ve větru, Candle in the Wind od Eltona Johna a další z vašich pozdravů už se chystá, protože někdo je na telefonu, tak kdo ho přichystá? Dobrý den.
1: Děkuji, tady Slavu z Jastrahu, Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku, tak, povídej.
1: No, dobrý den, vám relace, no, prosím všem.
0: Dobře, a vybral jsi něco z playlistu, nebo to necháš na nás?
1: Nechám to na tobě.
0: Dobrá, tak Věra Špinarová je tady, měj se hezky, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a také další z vašich vzkazů, který teď vyřídíme mezi 12. a 13. hodinou. Píšete, zahrajte písničku pro Oskara Vávru, Zdeňka Vymětalíka pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu od babičky s dědou.

Tak to byly Kool & The Gang, jedna z klasik 80. let v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a další z vašich pozdravů. Vybereme opět z e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz. Boženka píše, milé rádio, prosím o nějakou, zahraniční, to úplně nebude Boženko, bude to česká, ale všem na pohodu a pěkný den. Tak, kapela Olympik, nějak se vytrácíš, má lásko.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička, další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písnička Tarzan Boy od italské kapely Baltimore mimochodem vyhrála v 80. letech, no pomyslně vyhrála titul nejošklivějšího videoklipu 80. let, ale přesto to byl obrovský hit, tenhle debutový single italské formace Baltimore.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: Přesně tak, a Jan Vamberský teď čeká na další váš telefonát či písemný pozdrav, protože písničky od srdce vstupují do své druhé poloviny, takže telefonní linka 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. A teď jedna pozvánka, zajímavý tip na víkend plný muziky a příjemné atmosféry. Můžete dorazit na hlinecký folkový Špekáček, to je hudební festival v areálu Cihelny a nabídne 2 dny nabité folkem a tramskou klasikou. Vystoupí třeba Marien, Neřeš Trio, Neres a Lucia a také třeba i Robert Křesťan a nebo Devítka a další.

0: Někdo prásk, že si Jesus, Ota Baláš, Bára Basiková. Často si lidé pletli tuhle písničku a mysleli si, že patří do muzikálu Jesus Christ Superstar, ale není tomu tak. Je napsaná čistě jenom od Oty Baláže pro něj a pro Báru Basikovou jako jejich speciální solovka. Tak někdo by měl být na telefonu. Kdo pak nám volá? Haló?
1: Haló, tady Jitka.
0: Tak Jitko, komu pošleme pozdrav? Povídejte.
1: Já bych chtěla vám do rozhlasu.
0: Ano.
1: A Láďové.
0: Dobře. Tak.
1: A myšlínce mojí.
0: Dobrá, tak Jana Kratochvílová je připravená a vy se mějte moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky, naschle.
2: Český rozhlas.

Růžový smích zpívala Jana Kratochvílová v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A teď budeme hrát až do Anglie, kde dnes slaví 36. narozeniny dcera posluchačky Majky s Chrudimi. Přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. A připravený je teď vlastně současný krajan vaší dcery v Anglii. Taky Angličan, tělem i duší a hlavně velký skladatel, muzikant, zpěvák a bubeník Phil Collins a jeho dvě srdce, Two Hearts.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak, a kromě vašich písničkových pozdravů i pozvánky na blížící se víkend, protože víkend je před námi, tak se vás snažíme třeba i motivovat k tomu, aby byl ten víkend pro vás co nejvíc aktivní. Máte-li chuť, určitě si nenechte ujít Lichnici, tedy Rytíře na Lichnici. Po celou dobu této akce se můžete těšit na šermířská vystoupení, soutěže pro děti, dospělé a nebo také na dobové ležení s ukázkou zbraní a zbrojí. Na programu jsou od 11 do 16 hodin šermířská vystoupení a ve 13 a v 15 hodin také předvede svoje řemeslo Kat Špína. No a ve 2 hodiny odpoledne potom vypukne rytířský turnaj. To všechno na zřícenině hradu Lichnice už tuto sobotu.

Ala a Marcela Holanová v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak ještě Lucie Vondráčková a dáma do třetice Michaela Spáčilová se zprávami a do čtveřice Alex Minářová po 13. hodině. A to s pořadem Alex a host. Dnes se můžete těšit na povídání s folkovou dámou Pavlínou Jíšovou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Rybářství Litomyšl muselo kvůli suchu předčasně odlovit některé rybníky. Energetici v Pardubickém kraji obnovili dodávky elektrické energie. Menším obcím dochází voda kvůli suchu. Stát ji může pronajmout cisterny i úpravny. Oblačno až zataženo, srážky a bouřky, teploty do 31 stupňů, takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Sucho a dlouhodobě nízké hladiny rybníků komplikují práci rybářství Litomyšl. Podnik spravuje zhruba 200 rybníků a některé z nich mají hladinu až o metr nižší než obvykle. Vysoké teploty navíc urychlují odpar vody a snižují obsah kyslíku. Rybáři proto omezují přikrmování ryb, vodu okysličují pomocí aerace i páleného vápna a některé rybníky museli odlovit dříve než plánovali, říká ředitel společnosti Michal Brichta.
3: To jsou zatím nejsou tak významné. Rybníky. Jsou to rybníky velikosti třeba do 1 hektaru, které nám úplně vyschly, že slovení bylo pouze uděláno kvůli záchraně obsádky, aby tam nedošlo k úhynu. Je to rybník, tady třeba růžový v Litomyšli, bukový, prádelný rybník, jo, těch rybníků pár je.
2: Energetici v Pardubickém kraji obnovili dodávky elektrické energie. Následkem bouřek v Pardubickém kraji bylo dnes ráno bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 000. V Pardubicích se zřítila část střechy budovy továrny Telegrafie v Kijevské ulici. Nikdo nebyl zraněn. Dlouho opuštěný areál je určený k demolici a Univerzita Pardubice tam připravuje výstavbu budovy Fakulty zdravotnických studií. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě mohou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem mohou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
4: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
2: V bývalém baťovském areálu ve Zlíně odpoledne začnou bourat vyhořelou budovu číslo 34. Majitel budovy společnost Krým dopoledne předala místo demoliční firmě. Na místě je už připravena těžká technika a ulici Vavrečkova pokryla folie, která má zabránit poškození silnice.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, až zataženo, místy se vyskytne déšť, přehánky nebo bouřky. Později večer budou od západu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v silnějších přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silničáři opravují svodidla na dálnici D11, konkrétně levý jízdní pruh uzavírají za 92. kilometrem ve směru na Polsko. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři, pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vydechnout.
1: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
2: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
1: A víra vyšla.
2: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a

0: důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy.cz, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase proto, že jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý. Takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou. A takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hráli veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpívala dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co se to odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo. Takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zlobila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství, všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalamán a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalamán řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někdy na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, já nevím, třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydlela se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Tak do třetíce všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o věci, o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: A v tomto případě to tady byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, jak říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříkám vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříkám vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Mm. Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché. Kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme
1: zcela
0: tak určitě.
1: Tak ta je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou, pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gáno, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertů s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty. Zrovna dnes jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositele světla. O čem, jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositele světla, to si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání, všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete to, na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No, nebo
0: a přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít, vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase takový pořad, byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když
1: ty
0: si
1: zase
0: to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky se
1: nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Kapacita parkoviště na letišti v Pardubicích nestačí, lidé odstavují auta na trávě. Oprava fary v Poličce skončila, trvala 2 roky. Unijní země mají rekordně nízké zásoby zemního plynu. Dnes čekejte v kraji i obloblačno až zataženo, srážky, bouřky a teploty do 31 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Vedení civilní části letiště v Pardubicích toleruje cestujícím parkování na trávě. Kapacity zpevněných odstavných ploch totiž momentálně přes letní sezónu nestačí kvůli velkému zájmu lidí létat na dovolené z Pardubic. Změnu by ale měly přinést plánované stavební úpravy, říká předseda představenstva letiště Jindřich Tauber.
2: Představenstvo intenzivně řeší, jak to parkoviště takzvaně zkulturnit, aby ta plocha vypadala podobně k světu. Proběhla studie na parkoviště, která je vytvořena, a my se snažíme nějakým způsobem pomalými kroky dojít k projektování a případné výstavbě, která by příštím roce mohla začít probíhat.
1: I letos je parkování u letiště v Pardubicích zdarma. Fara v Poličce, která je součástí náměstí Bohuslava Martinů, dostala novou fasádu i střechu. Na obnovu, která trvala 2 roky, přispělo také město.
3: Obnovená fara dotvoří estetický vzhled právě revitalizovaného náměstí Bohuslava Martinů v centru města. Dokončení prací na proměně tohoto prostoru je naplánované na konec srpna. Budovu fary se tak podařilo dodělat ještě před terénními a vegetačními úpravami náměstí. Její obnova stála 8 milionů korun. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
1: Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. To je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a zároveň o 12% bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky zkapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. Včera se u letiště v Lipsku srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runwayi letiště dron s výbušným zařízením. Nálož pak pyrotechnici řízeně zničili. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok. Sport. Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už 3. rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je 8 hokejistů. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, až zataženo, místy se vyskytne déšť, přehánky nebo bouřky. Později večer budou od západu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů. Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná, až zatažená s přehánkami a bouřkami, postupně se vyjasní. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů. A zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Výsledky žní v našem kraji zatím příliš optimisticky nevypadají. Podrobnosti přinese Josef Kopecký krátce po 14:45 a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou. A to od Michala Tučného se Zdeňkem Rytířem, a také třeba od Alice Springs, od kapely Elán a nebo od Erika Carmena.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A teď se vypravíme na severovýchod našeho kraje do Králík a zpozornět by měli hlavně příznivci vojenské historie, protože v této oblasti si můžete prohlédnout různé typy československého pohraničního opevnění. Ve stínu velkých dělostřeleckých tvrzí se tu nachází i síť menších objektů lehkého opevnění, tedy takzvaných hřopíků. A my zamíříme do jednoho z nich, jmenuje se Muzeum opevnění Králický hřopík a vy se do něj v rámci komentovaných prohlídek můžete i sami podívat. Podrobnosti má pro nás redaktorka Tereza Brázdová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak prosím tě, kde jsi a kde se tedy malé muzeum nachází?
2: Muzeum opevnění Králický hřopík vlastně není vůbec složité najít. Nachází se v trojúhelníku mezi známými a navštěvovanými objekty, a to Vojenský muzeum Králíky, muzeum československého opevnění KS-14 u Cihelny a dělostřeleckou tvrzí Hůrka. A pokud třeba jejich návštěvu obohatíte ještě o tento hřopík, kde teď jsem, tak na poměrně malém území můžete skutečně během jediného dne poznat všechny hlavní typy československého pohraničního opevnění.
1: Mm-hmm. Můžeš nám přiblížit, co je vlastně hřopík? Možná řada z nás a také posluchačů ten termín vůbec neslyšela.
2: Určitě. Hřopík je vlastně lidové označení pro lehký vojenský objekt, což je malá železobetonová pevnůstka, které se budovaly v letech 1937 až 8 jako součást předválečného opevnění. Vzniklo jich těch hřopíků na 10 tisíc a sloužily jako kulometná stanoviště pro 2 až 7 vojáků. Ta síť byla vlastně navržena tak, aby palba z vedlejších hřopíků vytvářela souvislou obranou linii. A proč vlastně hřopík? Ty stavební práce vedlo tehdy ředitelství opevňovacích prací se zkratkou hřob. Zdejší muzeum opevnění Králický hřopík založil a má na starosti Zdeněk Jenčík. Pane Jenčíku, díky vám a partě nadšenců stal vlastně tenhle objekt úplně z popela. Vy jste ho proměnili na muzeum. Jak to všechno začalo?
3: No, tak pro nás to začalo tak, že my jsme jako kluci tady ty bunkry procházeli, byla jsme taková partička chlapců mezi 12 a 14 lety a říkali jsme si, že je tady spousta těch velkých bunkrů, těch pěchotních strů, těžkých opevnění, kde jsou muzea, ale není tu žádný ten hřopík, jo, to tady chybělo a nás jako malí kluky zajímalo strašně, jak by to vypadalo, byl to náš takový sen nebo představa, že jednou ten hřopík dáme dohromady a že to budeme ukazovat lidem. Jo.
4: Tehdy no jak dlouho vám to trvalo?
3: No, trvalo to, no, ono to trvá do teďka, jo, ale takový ty základní věci trvaly asi tak 10 let a postupem času, jak se objevují nové věci z archivu, díky tomu, že se třeba i ten archiv zdigitalizoval, tak se přichází na nové věci a ty věci furt opravujeme nebo předěláváme dokola, takže se nedá říct, že ta rekonstrukce skončila, jo, ta furt probíhá, podle toho, jak se vynořují nové věci, zjišťujeme a podobně. No.
2: Muzeum Králický hřopík je otevřené denně?
3: Ano, přes velký prázdniny v červenci, srpnu, kromě pondělka, každý den od 11 do 17 hodin nás můžete navštívit.
2: Teď je to asi 20 lidí, musí čekat na ty prohlídky, protože dovnitř se vejde tak 5-6 návštěvníků.
3: Je to tak, bunkr byl postaven jenom pro 7 vojáků, takže ta kapacita není neomezená. Ale dneska zrovna je takový počasí, že se nedá jezdit k vodě, takže tu máme vyšší návštěvnost, ale v ty dny, kdy se třeba naopak lidi chodí hodně koupat k vodě, tak těch lidí tolik nechodí a to lidi přijdou bez čekání. No, takže jestli nechcete čekat, tak poručujeme chodit v ty slunné dny.
2: Co tu všechno můžete vidět? Vyzkoušet si, tak to vám přiblížíme se Zdeňkem Jenčíkem už zanedlouho.
1: Výborně, Terezo, pro tuto chvíli děkujeme a ve 14.30 se těšíme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 9 minut před 14:30 posloucháte Český rozhlas Pardubice a už je jasné, že zemědělci v našem kraji čekají výrazně slabší úrodu než loni. Bude méně obilí i řepky. Výsledky žní zatím totiž ukazují razantní propad výnosů. Problém může být i s krmivem pro zvířata. Víc už uslyšíte od redaktora Josefa Kopeckého, který scháněl podrobnosti.
1: Každopádně minimálně o 20% unblock téměř u všech plodin.
2: Odhaduje možný pokles výnosů Vanda Rektorisová z krajské agrární komory. Hlavní příčina jsou podle ní velké výkyvy počasí.
1: Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
2: Sklizené jsou 2/3 polí s obilím. U pšenice průměrný výnos poklesl o 0,5 tuny na hektaru. A velmi podobně je na tom i řepka, která se ze 3 tun propadla na 2,5. Některé podniky v kraji její pěstování redukují, protože se jim nevyplatí. To je třeba případ živanického družstva, jak říká jeho předseda Vít Hejna.
3: Protože při našich průměrných výnosech a vstupních nákladech, které tam jsou ty řepky, neodpovědělo pak samozřejmě ty tržní ceně a vůbec nám to nevycházelo a hlavně vůči aktuálním vstupům, které tam můžeme konat do ty řepky, tak byl problém, že ta rezistence je obrovská a ty prostředky úplně jsou vždycky účinný, takže vlastně už jsme na rok letošní 26 jsme žádnou nezaseli.
2: Mnohem větší problém je podle Vandy Rektorisové nedostatek krmiva, se kterým se potýkají firmy se živočišnou výrobou.
1: Výpadek obilovin, ale i objemový hmoty, to znamená na jaře díky tomu suchu už na tom byly špatně ty první seče, které už byly taky o těch 20% poníženy a někde třeba druhá seč ani vůbec neproběhla, takže co se týká senážování, tak nic moc, no a následně i ty obiloviny.
2: Důležité proto budou výsledky u kukuřice, její sklizeň ale ještě nezačala. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A znovu se vracíme do Králík, do muzea, které není nikterak veliké, ale určitě zajímavé, a to nejenom pro skalní příznivce vojenské historie. Příběh vzniku muzea opevnění Králický Řopík jsme vám už před malou chvílí přiblížili, ale co se v něm všechno dozvíte, tak to si můžete vyzkoušet, jaké jsou ty prohlídky. Tak to nám teď přiblíží redaktorka Tereza Brázdová.
2: Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak ty jsi tady přímo v Řopíku. V té vojenské pevnosti, je to tak? Jsi tam?
2: Nejsem uvnitř, ne? Přeci jen je to železobetonový objekt, s tím signálem by to bylo horší, ale jsem v takovém přístřešku, který přiléhá k Řopíku. Ten Řopík představuje československé lehké opevnění tak, jak mohlo vypadat během mobilizace v roce 1938. Na rozdíl většiny muzeí, tu ale návštěvníci nejsou pouze pasivními diváky, můžete si tu roztočit třeba originální ventilátor z roku 38 nebo pozorovat okolí periskopem. Ale jak je to se zbraněmi? Tak to už mi přiblíží zakladatel a vedoucí muzea Zdeněk Jenčík.
3: Tak dobré odpoledne. Tak se zbraněmi to máme tak, že vlastně některé ty zbraně jsou replice, protože podle té legislativy zbraňový podle Evropské unie to je pro nás jednodušší jako pro muzejníky. Přímo v objektu máme vlastně repliku lehkého kulometu ZOR 26, to byla nejčastější výzbroj v těch objektech, ale máme tam i těžký kulomet ZOR 24, to už byla taková méně častější výzbroj, to se dávalo do objektů, které byly hlavně podél cest, protože tam se předpokládaly za bojové techniky. Ono na konci těch 30. let ty německé tanky neměly tak silné pancéřování jako později za války, a když se nabili do takového těžkého kulometu průbojnou munici, tak se byly několik set metrů schopný prostřed to centimetrové pancéřování tehdejších německých tanků.
2: Já tady vidím vojenskou munici, kterou jste našli, detektory tady třeba v okolí, ale je to taky kosa.
3: Ano, ano. Občas se nás takhle návštěvníci ptají, jestli je v bunkru zima, tak my z žertu řekneme, že máme kosu, která tam teda visí na zdi. A ta tam byla kvůli tomu, že vojáci potřebovali výhled z periskopů a ze střílen. Samozřejmě tenkrát nebyly takový prodejny jako dneska ze zahradní techniku, že si koupili motorovou kosu nebo něco takového. Byla ruční kosa, která se naklepala, nabrousila se brouskem a vysekaly se ty průhledy okolo střílen, periskopů, aby se dalo z bunkru pozorovat a mířit.
2: Tak máte tu i takový kyblík, protože vojáci tu museli řešit samozřejmě ty prozaické věci. To byl záchod někdejší?
3: No to je častý dotaz tady u nás. Oni vojáci teda primárně měli venku v zákopech nějaký polní záchod, ale pokud by v boji museli být uvnitř objektu, tak tu měli i takovýhle kýbl. V něm teda měla být ještě voda, do které se vlade se oleje a s dřevěným poklopem pak zároveň ten masný filtr od toho udělal takový filtr, skrz který neměli prosakovat pachy. A samozřejmě tohle to měli teda jenom na tu velkou potřebu, a když by potřebovali na malou, tak měli dovoleno otevřít pancéřové dveře, kde mezi mřížovýma a pancéřovýma dveřma byly v zákrytu zvenčí, takže nikdo neviděl a bez problému tam mohli vykonat tu malou potřebu, že tam je udělaný od toho okolí kanálek, primárně teda kvůli vodě z deště a ze sněhu.
2: Jak probíhají prohlídky?
3: No, prohlídky probíhají tak, že přijdou lidi, prodají si stupenky, vezmeme na prohlídku, která trvá těch 10, 15, 20 minut, záleží na tom, jak dlouho se o to zajímá, jak hodně to zajímá. Hodně se nám stává často, když přijdu lidi s dětskama, že máme i sem tam problémy dostat ven, protože jak zjistí, že si můžu se vším zahýbat, zatočit, tak se jim to strašně líbí. Populárně vlastně točení s ventilátorem, hýbání s kulometem ve střílně, a u toho se ty děcka opravdu jako vyblubnou při ty prohlídce.
2: Pojďme ještě posluchačům přiblížit, kde najdou podrobné informace o vašem muzeu.
3: No, máme webové stránky, ty máme dokonce čerstvě aktualizované dneska. Webové adresy jsou www.kralicky-ropik.cz a tam najdete všechny informace, kudy se k nám dostanete, jako máme otvírací dobu a podobně.
2: To je od nás vše?
1: Tak jo, Tereze Brázdové, moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Lenky Louhán, Františka Nedvěda dovedl nás až 3:45. A to je čas, kdy opět dáme prostor zámeckému létu a našemu průvodci Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za časů Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Ervín Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Nostecstva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Nostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Ervína. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Ervína. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Jako tady vlastně měli s koupelnou.
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Ervína Leopolda Nostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Ervína s celou svou rodinou, že je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a se jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Ervínův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofy Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Ervína Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní ze Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh.
5: Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

písnička z disco příběhu, ve kterém exceloval Rudolf Hrušinský nejmladší, dokonce v něm i zpíval, ale hlasem právě Michala Davida, který pro disco příběh napsal muziku. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice teď ještě u historie zůstaneme, i když to nebude historie filmová, ale meteorologická. Podíváme se na rok 2015, protože 6. srpna byl rok 2015 zatím nejteplejším dnem, a to s hodnotou 34,2 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1892, to bylo jenom 9 stupňů nad nulou. A pronostika pro dnešek by se teoreticky mohla vyplnit, protože říká srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Zemědělci v Pardubickém kraji očekávají slabší úrodu než v loni. Pardubice hledají firmu, která postaví nový zvířecí útulek. Nových případů žloutenky typu A v červenci ubylo. A počasí na zítřek. V kraji čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Výsledky žní v Pardubickém kraji jsou zatím horší než v loňském roce. Výrazně se propadly výnosy u obilí i řepky, a to až o půl tuny na hektaru. Podle Vandy Rektorisové z krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí.
6: Každopádně minimálně o 20% unblock téměř u všech plodin. Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
5: Město Pardubice vypsalo veřejnou zakázku na stavbu nového útulku pro zvířata v Popkovicích. Odhadované náklady jsou 107 milionů korun. Zájemci mohou nabídky podávat do 3. září. Stavba by měla začít letos v říjnu a hotová má být do 18 měsíců.
7: Půjde o jednopodlažní budovu s krytým vnitřním dvorem, na který navážou venkovní prostory pro psy. Vzniknou 4 oplocené travnaté výběhy i menší zázemí pro zahradní techniku. Součástí objektu bude také nová služebna městské policie. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: V Hroubovicích na Chrudimsku budou mít kameny zmizelých, tedy destičky připomínající oběti holokaustu. V roce 1942 muselo do transportu nastoupit 42 židovských obyvatel obce. Položení prvních kamenů v Hroubovicích chystají na druhou polovinu srpna. Teploty na Moravě ještě dnes mohou vystoupat až k 36 stupňům Celsia. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy, proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se mělo ochladit. Maxima budou na většině území dosahovat 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude místy až 30, jak potvrzuje Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
5: V neděli a příští týden se podle Hujslové znovu oteplí. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíce nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená s přehánkami a bouřkami, postupně se vyjasní. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Cestáři pracují na silnici první třídy číslo 43 v Horních Heřmanicích na Orlicko-Ústecku. Kvůli čištění vozovek tam uzavírají pravý jízdní pruh, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Zhruba v 15.20 přijde do studia redaktor Ondřej Wolf a budeme společně probírat téma rekonstrukce pardubických Benátek, tedy Wernerova nábřeží, která je ověnčená velkou kritikou, a nabídneme v této hodině i kalendárium a písničky, které nestárnou. A to od Haničky písničky, také od Jiřího Korna, Maggie Rayleigh a nebo Věry Martinové.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: V celku příjemné probuzení, taková lehká, hezká změna po těch vedrech a tropických nocích, probudit se do deštivého rána, mnohde také bouřilo, zejména tady nad Pardubicemi, byla ráno krásná bouřka, tak... Ale jak to s počasím bude vypadat dál? Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď voláme Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A budeme u Tomáše Popelky vyzvídat tedy, co nás čeká a nemine. Pane Popelko, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak prozraďte nám nejprve, co nás čeká ve zbytku dnešního dne. Jak to bude vypadat?
2: Tak přichází nás studená fronta, za ní se nám přece jenom změní trošku proudění, začne foukat od nejdříve od severozápadu, postupně od severu až severovýchodu. No a teploty se budou v nejbližších dnech pohybovat tak kolem těch pojďka rozumných 25 stupňů. No a dneska už takové oblačné během až někdy později v noci začne oblačnost ubývat a ještě přece jenom teďka v těch odpoledních hodinách a podvečerních se může objevit nějaká udělaná přehánka. A to bude zejména v oblasti hor. V noci potom ještě zpočátku oblačnost zataženo a během noci začne oblačnost ubývat. Nad ránem by mělo být od západu skoro jasno nebo jasno a teploty by nám klesly na 20 až 17 stupňů a vítr bude foukat slabý severozápadně až sever do 4 metrů. Zítra už to bude celkem příjemné, jasno, až bude jasno až polejasno a teploty od 25 do 28 stupňů a vítr nám bude foukat od severu, severovýchodu do 4 metrů, srážky zítra neočekáváme. No a sobota, neděle je také jasno až polejasno. V sobotu ráno 15 až 11 stupňů, odpoledne až do 29, to bude hlavně v Polabí a neděle už bude zase teplejší, ráno 16 až 12 a odpoledne 29 až 33, zase to bude bez srážek.
0: Vy jste to vzal pěkně z gruntu, děkujeme za to, počasí pěkně až do neděle s Tomášem Popelkou, zdravíme do Hradce Králové a přejeme hezký zbytek čtvrtka, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Co nezvládnou zub času, tak zvládli během pár dní dělníci od bývalého cihlářského náhonu. V městské památkové rezervaci v Pardubicích odstranili a rozřezali na kusy staré zábradlí. Jedno z nejmalebnějších zákoutí starého města tak v uplynulých dnech přišlo o prvek, který dotvářel podobu mlýnského náhonu desítky let. A není to jediný stavební zásah, na který odborníci poukazují při pokračující obnově památkově chráněného Wernerova nábřeží. Podrobnosti probereme s redaktorem Ondřejem Wolfem. Dobré odpoledne, Ondřej.
1: Hezký den.
0: Tak prosím tě, dá se tedy to historické zábradlí ještě zachránit a vrátit zpátky?
1: No, nedá a ani to není v plánu. Nikdo s tím podle našich informací nepočítá. Dělníci kromě toho rozebírají část zdiva náhonu, na kterém to zábradlí stálo. Stěna totiž není v dobrém technickém stavu a je potřeba ji opravit, což se ukázalo po vypuštění náhonu letos na jaře. Stavební historik z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Bohdan Šeda ale považuje zmiňované zásahy v památkové rezervaci za nepřípustné, zvlášť bez předchozího průzkumu.
2: Památkáři se k tomu vyjádřili a hodnoty toho zábradlí, které je ovšem popsáno přímo v památkovém katalogu, si nepovšimli a asi odsouhlasili jeho výměnu za nějaké jiné moderní zábradlí, což je jednoznačně chyba a pokud to tak je, tak je to selhání památkové péče.
1: Likvidace kovového zábradlí je škoda i podle pardubického historika Jiřího Kotyka. Ovšem podle našich zjištění zábradlí a i ta zeď náhonu nejsou původní z doby Pernštejnu, ale jde o novodobé prvky z 19. a 20. století. Šeda ovšem tvrdí, že i oni si zasluhují památkovou ochranu a citlivý přístup.
0: Kdo je tady odpovědný za odstranění toho zábradlí od císařského náhonu? Kdo to povolil?
1: Přímou odpovědnost nese úsek památkové péče magistrátu stavební úpravy Wernerova nábřeží a jeho okolí odsouhlasil na základě odborného posouzení Národního památkového ústavu. No a z vyjádření pracovníka Národního památkového ústavu Jana Krátkého vyplývá, že ty navržené úpravy veřejného prostoru vyhodnotili jako akceptovatelné, ale za předem stanovených podmínek. Nesmí třeba narušit celkový charakter nábřeží. Přihlédli podle něj i k tomu, že to kovové zábradlí se stalo součástí náhonu prokazatelně až za první republiky nebo za protektorátu a jde tedy o novodobou úpravu toho nábřeží.
0: Jak ale na kritiku reaguje investor obnovy Wernerova nábřeží město Pardubice?
1: Tak stavební zásahy do památkově chráněné rezervace obhajuje tím, že postupuje podle veškerých platných povolení. Víc dodává mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
3: Projekt prošel standardním schvalovacím procesem a získal pravomocné stavební povolení. Projekt také byl v průběhu přípravy projednáván s příslušnými odborníky i dotčenými orgány podle charakteru jednotlivých částí stavby.
1: Odstraněné zábradlí nahradí novým z oceli. V okolí Wernerova nábřeží mají přibýt nové lavičky a další mobiliář. Návrh ateliéru architektury a urbanismu počítá i s umístěním tří menších volně přístupných dřevěných mol nad vodní hladinu císařského náhonu. Na místě zůstanou i tři vzrostlé jarlíny japonské, které by podle vyjádření odboru životního prostředí měly ustát stavební zásahy. Úředníci ujišťují, že situaci kolem stromu kontrolují.
0: O kritikou ověnčené rekonstrukci Wernerova nábřeží v Pardubicích jsme mluvili s redaktorem Ondřejem Wolfem. Dobrý den, děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
0: Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cn.ch. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před 2 lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.

0: Cink, Vltava, Karla Gotta v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice a před námi je víkend, ještě pátek odpracovat, víte, a dva dny vytouženého volna jsou za dveřmi, tak možná plánujete nějaké akce, ale ještě nevíte, kam vyrazit. Tak právě s tím vám teď poradí Barbora Bláhová.
1: Do Chrudimi můžete od zítřka do neděle vyrazit na pouť. Připravené budou kolotoče, houpačky a další atrakce. No a kromě toho se můžete těšit také na duchovní program. Do kostela svaté Kateřiny si v sobotu od 18 hodin budete moct přijít poslechnout zpívané nešpory. A v neděli bude v kostele na nebevzetí Panny Marie od 8.30 a od 10 hodin mše svatá. No a pokud hledáte tip na víkend plný dobré muziky, mám pro vás tip na hlinecký folkový špekáček. Hudební festival v areálu Cihelka nabídne dva dny, nabité folkem i tramskou klasikou. Zítra vystoupí třeba Marien, Neřeš Trio nebo Neres a Lucia. V sobotu pak Robert Křesťan a Trapeři, Devítka a další. A přesouváme se na pardubické dostihové závodiště, kde bude v sobotu multižánrový festival pro celou rodinu Friends Fest. Těšit se můžete na rodeo, parkour exhibici, ukázku Indian motocyklu nebo pravého amerického dragstru, dále na motokrosovou nebo dřevorubeckou show, módní přehlídky i na vojenskou techniku. Další tip nás v Pardubicích přesune do parku Na Špici, kde v neděli končí sportovní park. Do té doby si stále můžete vyzkoušet různé pohybové aktivity. Zítra je na programu akce Suchou nohou přes Labe, kdy se závodníci pokusí překonat nestabilní 60 metrů dlouhou plovoucí lávku nataženou přes řeku. Soutěž odstartuje v 15 hodin. A nebo můžete vyrazit na zříceninu hradu Lichnice, kde budou v sobotu rytíři. Od 11 a od 16 hodin tam uvidíte šermířská vystoupení, ve 13 a 15 hodin předvede svoje řemeslo kat špína a ve 14 hodin vypukne rytířský turnaj. S další pozvánkou se dostáváme na litomyšlský pivní festiválek, který bude v sobotu na Toulovcově náměstí. Od 12 do 22 hodin tam budou zájemci ochutnávat piva z malých pivovarů, poslouchat živou hudbu i soutěžit. Předposlední tip je na akci Pardubice na bruslích. V neděli ve 20 hodin odstartuje společná výjížďka z parkoviště před Decathlonem. Organizátoři připravili novou, přibližně 12-kilometrovou trasu, která povede přes nový severovýchodní obchvat města. Pro všechny účastníky budou před startem připravené svítící náramky. Organizátoři ale doporučují vzít si sebou také další světelné doplňky, které podtrhnou atmosféru večerní jízdy. A na závěr ještě jeden tip do Pardubic. V neděli od 14 do 17 hodin bude otevřený nový židovský hřbitov a pietní síň. Mezi 15. a 16. hodinou si návštěvníci budou moct prohlédnout 4 předměty z majetku osob se vztahem k tomuto místu a dozví se příběhy, které se za nimi ukrývají. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Blá.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český

0: Kapela Činasky, písnička Můj svět. Dobré odpoledne přejeme s Českým rozhlasem Pardubice už za chvíli. Tedy za 8,5 minuty budou 4. Michaela Smáčilová přinese další aktuální zprávy. A po zprávách už také přijde na řadu váš oblíbený pořad Humoriáda. A dnes vám v Humoriádě budou servírovat scénky Pavel Kučera a Otakar Brousek. Ale ještě předtím spotřebitelský servis. Už jste několikrát se ptali, co dělat, když jste předem zaplatili za službu, kterou jste nakonec nedostali, a nebo byla provedena nekvalitně. Na Josefa Černého jste se tentokrát obrátili, ale s úplně opačným případem.
1: Velice zajímavý a neobvyklý dotaz poslala paní Mirka, která píše: od firmy, kterou jsem našla na internetu, jsem si nechala opravit odpad a zároveň i vyměnit vodovodní baterii. Řemeslník, který všechno prováděl, mi řekl, že se pro peníze staví šéf, jenomže uplynuli 3 měsíce a nikdo se nestavil. Mám se o placení hlásit sama? Paní posluchačko, v rámci slušnosti byste asi měla, ale spěchat samozřejmě nemusíte, je to problém firmy. Ta se může přihlásit kdykoliv během následujících 3 let, teprve potom by byl jejich nárok promlčený.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Zemědělci ve východní části Pardubického kraje si stěžují na nízké výkupní ceny mléka. Střecha budovy telegrafie v Pardubicích se částečně zřítila. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Nízké výkupní ceny mléka zhoršují hospodaření zemědělských podniků ve východní části Pardubického kraje. Například společnost Agro Kunčina denně vyprodukuje kolem 11 000 litrů mléka, prodávat ho ale musí pod výrobními náklady. Na každém litru tak tratí zhruba korunu 50, říká ředitel společnosti Marek Šejnoha.
2: V loňském roce jsme provedli velkou přestavbu dojírny za 20 milionů korun. Bohužel jsme úplně nevyužili loňské ceny mléka, kde vlastně průměrná cena byla nějakých 13,30 korun, což konečně po dlouhé době byla realizační cena pokrývající náklady.
1: V Pardubicích se zřítila část střechy budovy továrny telegrafie v Kyjevské ulici. Nikdo nebyl zraněn. Dlouho opuštěný areál je určený k demolici a Univerzita Pardubice tam připravuje výstavbu budovy Fakulty zdravotnických studií. Do kin dnes vstupuje nová česká komedie 6 gramů. Vypráví příběh 4 otců, kteří se potkají ve školní tělocvičně poté, co jejich synové čelí podezření zdržení zakázané látky. Film se natáčel ve východních Čechách, třeba v Litomyšli. Podle režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše stojí příběh na střetu 4 naprosto odlišných osobností, které okolnosti donutí řešit nečekanou situaci společně.
3: I tím, jak dneska ta společnost rozdělená, že vlastně člověk kolikrát přijde někam mezi lidi a nerad třeba říká názory na politiku, na jiné věci, protože každý má na to jiný pohled a někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidmi, s kterými by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. Protože vlastně spolužáky svých synů si nevyberete a jeho rodičů vůbec ne. A z toho jsem vlastně vycházel.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená s přehaňkami a bouřkami, postupně se vyjasní. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude. Bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou z Chrudimska. Osobní auto bouralo na silnici nižší třídy u obce Kočí a porouchané auto překáží na dálnici D35. Stojí na 133. kilometru ve směru na Olomouc. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
5: Pěkné odpoledne přeji.
4: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudební. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona o té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena říkala, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá
1: je to
0: přirozeně,
1: příroda.
0: Že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat a čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: Je to, mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně
1: ano,
0: kanály
1: ano,
0: televizní.
1: Ano,
0: tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov.

0: prčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu, po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tými do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní, no a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice, naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No, tak dopadlo to dobře.
1: Byla to drama s dobrým koncem.
0: Ale bylo to teda drama hrozný. Ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
1: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
0: Nelíbila se mu.
1: Vybral si tu druhou.
0: Tak, takovýhle zážitky já mám.
1: A fotka bude nebo byla nakonec? Nebyla asi.
0: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
1: Krvavé fotografování.
0: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
1: No jo, no, tak
0: stane se.
1: Pejskaři, známe to.
0: Ale vydržela, je šikovná.
1: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
0: Já bych zašel tadyhle k jednomu. Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
1: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. Manželky nás dovedou vytočit, jo, u ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v ty ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo. Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo, tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor! Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumit jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení v ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
0: Jo,
1: jistě kladný.
0: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku. No. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný. To ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky. Tak ne, já ty beru jenom jako prostě skříň, kde
1: stačí,
0: je chladno.
1: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích, bude-li právě

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volil bych Ačko. Mm-hmm. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
7: Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale abych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry, mějte se.
7: Nashledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme, dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se, dobré odpoledne, haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si prochlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co je ho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil,

0: narodí a dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se miskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl
2: mladšího
3: mladší.
2: Bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra
2: vypadalo?
3: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak ven tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: z Jojobendu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojobendu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásné sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: no,
2: segrou,
3: právě
2: tam
3: se
2: někde pubertální.
3: Vlastně.
2: Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek. Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
2: Miloslav z Karviné, dobrý den, pane
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
3: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena Trace a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno
3: a
1: děkujeme.
3: Máme zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
3: Máme.
5: Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
3: Pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
3: My to slyšíme.
1: My víme,
3: nás
1: že tam
3: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin z Hrňavska. Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty.
3: Bčko,
1: tak zdravíme,
3: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
3: Ano.
1: No, tuž dáme.
3: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík, Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB, žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
10: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slezl z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
3: no,
1: teď.
3: Perfektně.
1: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
3: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
3: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlase.
3: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
1: Mm-hmm.
3: A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
3: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
3: Je, s Vaškem, no jo,
1: Vašem,
3: no, tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
3: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán, anekdoty nebo Jiří Krampol, hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct, taková vážná, no Němec.
2: No, ale vrátíme se k té Odysee, ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska a jeho příběhy Odysee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane Přesný.
3: Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
4: Haló.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Helbel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi
6: a
3: děkuji.
6: Mája, moc pěkně vás zdravím, máme vás moc rádi a já tady pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, dobře, hezky to říkáte všechno, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A?
7: A já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme pěkně.
7: Když jsme u těch, anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka pokloní po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo, jo, jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. Bo a jak mi lidé desítku, tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodskýho pověd, a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednu vedle. A ten první se rozčílí a přijde k němu a podá: já, ty jsi si ze mne dělat srandu? A on povídá: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, je kde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, vždyť bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. A Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, stihnout, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a naschledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavební úpravy Wernerova nábřeží v městské památkové rezervaci v Pardubicích vyvolávají kritiku. Moravská Třebová přestavuje bývalou továrnu na kulturně kreativní centrum. Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. V regionu zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne, u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pokračující stavební úpravy Wernerova nábřeží v městské památkové rezervaci v Pardubicích vyvolávají kritiku. Některým odborníkům se nelíbí, že město nechalo z bývalého císařského náhonu odstranit staré zábradlí a rozřezat ho na kusy. Podle památkářů ale nemělo historickou hodnotu, na místě stálo až od 20. století. Stavební historik Univerzity Pardubice Bohdan Šeda považuje likvidaci oplocení za chybu.
2: Důležité je, že to je součást kulturní památky a že tady dochází k její výrazné transformace a narušení jejich památkových hodnot, a to bez řádného projektu, řekl bych, a ke škodě památkové péče i památkových hodnot města.
0: Radnice obhajuje proměnu Wernerova nábřeží tím, že postupuje podle stavebního povolení a závazného stanoviska památkářů. Projekt přestavby bývalé továrny na kulturně kreativní centrum v Moravské Třebové se dostává do další fáze stavebních prací. Dělníci začali pokládat dešťovou kanalizaci. Ta splašková je z větší části už v zemi, říká technický dozorce stavby David Milich.
3: Vedle té kanalizace vlastně jsou akumulační nádrže, které už jsou usazené. Tady jsou dvě velké nádrže a jedna je vzadu směrem k muzeu, takže jsou všechny v zemi. Potom probíhají úpravy na zdivu té vnitřní zahrady, která má být tou výstavní částí této stavby. Tam probíhají různé dozdívky a budou probíhat betonáže věnců.
0: Ronov nad Doubravou si nechá zpracovat studii městské zeleně. Dokument má navrhnout změny v péči i možnosti další výsadby s ohledem na vývoj klimatu. Podklady budou stát 400 tisíc korun a radnice na studii získala evropské peníze. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě mohou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem mohou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
4: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
0: Ukrajinské letadlo, u kterého na letišti v německém Lipsku našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje to uvádějí veřejnoprávní rozhlasy NDR a VDR i list Süddeutsche Zeitung. Úřady informace dosud nepotvrdily. Německá policie mezitím dál pátrá po zatím neznámém objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Zřejmě šlo také o bezpilotní letoun.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená s přeháňkami a bouřkami, postupně se vyjasní. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Výsledky žní v Pardubickém kraji zatím příliš optimisticky nevypadají. Uslyšíte o tom v této hodině. Na začátku léta vyrazil Jan Honza Kohoutek na svůj cykloprojekt D352. Zastavil se i v našem dnešním Dobrém ránu, tak nabídneme malou rekapitulaci dnešního ranního povídání. Také vás pozveme na komedii 6 gramů, která vstupuje do českých kin, a nabídneme pozvánky na víkend a přidáme písničky, které nestárnou. Pavel Bobek je připraven, také Cher, Věra Špinarová a nebo Helena Vondráčková.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Martin Maxa, c'est la vie, je tu den v kraji, to se ví, a s ním na začátek i souhrn aktuálních událostí. S datem 6.8. dnešní den sledovala a dohromady souhrn dala Michála Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Výsledky žní v Pardubickém kraji jsou zatím horší než v loňském roce. Výrazně se propadly výnosy u obilí i řepky, a to až o půl tuny na hektaru. Podrobnosti k tématu nabídneme už za okamžik. V Pardubickém kraji je v současnosti celostátně nejnižší cena nafty. Litr zdražil o 77 haléřů na průměrných 44 korun a 33 haléřů. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42 korun a 23 haléřů. Před týdnem byl o 10 haléřů dražší. V Pardubicích se zřítila část střechy budovy továrny Telegrafie v Kyjevské ulici. Nikdo nebyl zraněn. Dlouho opuštěný areál je určený k demolici a Univerzita Pardubice tam připravuje výstavbu budovy Fakulty zdravotnických studií. Nízké výkupní ceny mléka zhoršují hospodaření zemědělských podniků ve východní části Pardubického kraje. Například společnost Agrokunčina denně vyprodukuje kolem 11 000 litrů mléka, prodávat ho ale musí pod výrobními náklady. Na každém litru tak tratí zhruba korunu 50, říká ředitel společnosti Marek Šejnoha.
3: V loňském roce jsme provedli velkou přestavbu dojírny za 20 milionů korun. Bohužel jsme úplně nevyužili loňské ceny mléka, kde vlastně průměrná cena byla nějakých 13 korun 30.
2: Sucho a dlouhodobě nízké hladiny rybníků komplikují práci rybářství Litomyšl. Některé z rybníků mají hladinu až o metr nižší než obvykle. Vysoké teploty navíc urychlují odpar vody a snižují obsah kyslíku. Rybáři proto omezují přikrmování ryb, vodu okysličují a některé rybníky museli odlovit dříve než plánovali, říká ředitel společnosti Michal Brichta.
4: To jsou zatím nejsou tak významné rybníky. Jsou to rybníky velikosti třeba do jednoho hektaru, které nám úplně vyschly, že slovení bylo pouze uděláno kvůli záchraně obsádky, aby tam nedošlo k úhynu.
2: Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se dál zhoršila. Minulý týden byla na třetím stupni z pěti. Tento je už na čtvrtém a není vhodná pro koupání. Hygienici je zatím zcela nezakázali, ale upozorňují, že je třeba se vyhýbat místům s nahromaděním synic. A do kin dnes vstupuje nová česká komedie 6 gramů. Film se natáčel ve východních Čechách, třeba v Litomyšli. Více se o snímku dozvíte z našeho vysílání krátce po půl šesté.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Zemědělci v našem kraji čekají letos výrazně slabší úrodu, než tomu bylo v loňském roce. Méně bude hlavně obilí a řepky, výsledky žní zatím totiž ukazují razantní propad výnosů. Problém může být i s krmivem pro zvířata. V příspěvku od redaktora Josefa Kopeckého teď uslyšíte podrobnosti.
1: Každopádně minimálně o 20% unblock téměř u všech plodin.
2: Odhaduje možný pokles výnosů Vanda Rektorisová z krajské agrární komory. Hlavní příčina jsou podle ní velké výkyvy počasí.
1: Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
2: Sklizené jsou 2/3 polí s obilím. U pšenice průměrný výnos poklesl o 0,5 tuny na hektaru. A velmi podobně je na tom i řepka, která se ze 3 tun propadla na 2,5. Některé podniky v kraji její pěstování redukují, protože se jim nevyplatí. To je třeba případ živanického družstva, jak říká jeho předseda Vít Hejna.
3: Protože při našich průměrných výnosech a vstupních nákladech, které tam jsou ty řepky, neodpovídalo pak samozřejmě ty tržní ceně a vůbec nám to nevycházelo a hlavně vůči aktuálním vstupům, který tam můžeme konat do ty řepky, tak byl problém, že ta rezistence je obrovská a ty postřiky úplně jsou vždycky účinný, takže vlastně už jsme na rok letošní 26 jsme žádnou nezaseli.
2: Mnohem větší problém je podle Vandy Rektorisové nedostatek krmiva, se kterým se potýkají firmy.

0: zabýváme se živočišnou výrobou.
1: Výpadek obilovin, ale i objemové hmoty, to znamená na jaře díky tomu suchu už na tom byly špatně ty první seče, které už byly taky o těch 20% poníženy a někde třeba druhá seč ani vůbec neproběhla. Takže co se týká senážování, tak nic moc, no a následně i ty obiloviny.
0: Důležité proto budou výsledky u kukuřice. Její sklizeň ale ještě nezačala. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď voláme Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A budeme u Tomáše Popelky vyzvídat tedy, co nás čeká a nemine. Pane Popelko, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak prozraďte nám nejprve, co nás čeká ve zbytku dnešního dne. Jak to bude vypadat?
2: Tak přichází na studená fronta, za ní se nám přece jenom změní trošku proudění, začne foukat nejdříve od severozápadu, postupně od severu až severovýchodu. No a teploty se budou v nejbližších dnech pohybovat tak kolem těch rozumných 25 stupňů. No a dneska už takové oblačné během až někdy později v noci začne oblačnost ubývat a ještě přece jenom teďka v těch odpoledních hodinách a podvečerních se může objevit nějaká udělaná přehánka. A to bude zejména v oblasti hor. V noci potom ještě z počátku oblačnost zataženo a během noci začne oblačnost ubývat. Nad ránem by mělo být od západu skoro jasno nebo jasno a teploty by nám klesly na 20 až 17 stupňů a vítr bude foukat slabý severozápadně až severně do 4 metrů. Zítra už to bude celkem příjemné, jasno, až bude jasno až polejasno a teploty od 25 do 28 stupňů a vítr nám bude foukat od severu severovýchodu do 4 metrů, srážky zítra neočekáváme. No a sobota, neděle je také jasno až polejasno. V sobotu ráno 15 až 11 stupňů, odpoledne až do 29, to bude hlavně v Polabí a neděle už bude se teplejší, ráno 16 až 12 a odpoledne 29 až 33, zase to bude bez srážek.
0: Vy jste to vzal pěkně z gruntu, děkujeme za to, počasí pěkně až do neděle s Tomášem Popelkou, zdravíme do Hradce Králové a přejeme hezký zbytek čtvrtka, naslyšenou.

0: Tak to byl zpěvák Síl, 6:30 pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Na začátku léta vyrazil Jan Honza Kohoutek na svůj cykloprojekt D352 a to na sdíleném kole Rekola a chce projet všech 352 českých obcí s názvem na písmeno D. Cesta je dlouhá, asi 6,5 tisíce kilometrů a má podpořit organizaci Domestici a otevřít mezi lidmi téma paliativní péče. A dnes se také zastavil v našem Dobrém ránu u moderátora Jakuba Malého a celý rozhovor najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz a teď vám ho krátce připomeneme.
1: Plán je vlastně nemít plán během toho dne, což potom způsobuje jako krásný momenty, kdy já najednou můžu se s někým potkat, s někým se bavit, s někým úplně náhodným, věnovat mu ten čas, ten prostor a kolikrát díky tomu vznikají úplně nádherné interakce.
2: No a zvolil jste ještě navíc to sdílené kolo. Proč?
1: Sdílené kolo je symbol. Symbol toho možnost zpomalit a vnímat tu cestu okolo sebe. Protože kdybych to jel na svém odlehčeném kole, furt je to výzva, ale myslím si, že bych to jel mnohem rychleji, než jak to jedu teďka, kdy já mám průměrnou rychlost nějakých 15 až 17 km za hodinu podle terénu, což mi zazdává možnost se střetávat s těma situacema okolo sebe a víc, řekněme, vnímat ten prostor okolo mě. A zároveň je to ještě jeden symbol toho nečekat na dokonalý podmínky a prostě začít. Nehledě na to, co mám. Protože si myslím, že nechci znít tak nějaký šaman, ale myslím si, že v dnešní době kolikrát čekáme na to, až budou ty dokonalý podmínky, aby jsme teda s ničím začali a pro mě, já se tady to chci odnaučit. Tak to je ten důvod.
2: Pojďme na trochu statistiky, trochu čísel. 352 obcí, kolik už jich máte za sebou?
1: Myslím si, že k dnešku je to 121 obcí.
2: Mm-hmm. Takže se blížíte už k nějaké polovině?
1: Přibližně, no. Mm-hmm. Přibližně.
2: Tak se to dá zatím stihnout podle toho vašeho předběžného plánu všechno obět?
1: Dá se všechno, ale v jakém termínu? To uvidíme, no. Uvidíme. Mám předběžně si myslím, že to bude trvat tak do půlky října. Mm-hmm. No, když jako i sám sobě nabízím tu možnost vlastně nespěchat, netlačit na to, abych to dojel co nejdřív, abych vlastně měl tu možnost, jak jsem říkal předtím, vnímat tu cestu a potkávat se s těma lidma na cestě, kdy já aj jezdím k těm starostům, já jim ťukám na úřad a říkám, já jsem teda tady. Kdy někteří říkají, jakože jo, tak my jsme vás čekali, jiní jako, co tady chcete, ani nemám čas, jo, tak ten přístup je jako jiný. A vždycky se snažím otvírat to téma paliativní péče, bavit se s nima o tom, jak to mají v té obci, zda podporují nějaký hospic, jaký hospic je nejblíž. Takže vlastně není to jenom o té cyklové jízdě jako takový, ale i o tom, o té paliativní péče se bavit a otevírat to téma i s těmi starosty.
2: V každé obci byste chtěl vybrat 1000 korun, aby to dohromady bylo 352 tisíc, to tak?
1: Symbolicky.
2: Symbolicky. Jak se tohle daří? Daří se v každé obci mít tu tisícovku?
1: Rozhodně ne. Rozhodně ne. Jsou obce, jedna obce, nebudu teďka jmenovat, protože jsem zapomněl to jméno, abych to neřekl špatně. Přispěla 10 000 korun, s čím se stala rekordmanem vůbec celé ty sbírky, za což jim moc děkuju.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: 4 otcové, 1 školní tělocvična a podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. Tak přesně to je výchozí situace nové komedie 6 gramů režiséra a scenáristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se tak rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si servítky rozhodně nebere. Film, který právě dnes vstupuje do kin, se natáčel ve východních Čechách a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích a reportérka Naďa Kubínková byla u toho.
1: Nevíte, proč se scházíme tady?
2: No, jak to mám asi tak vědět?
3: Někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidma, s kterýma by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. Protože vlastně spolužáky svých synů si nevyberete a jeho rodičů vůbec ne. A to jsem vlastně vycházel.
4: Říká režisér Miroslav Ondruš. Ve školní tělocvičně se potkávají 4 naprosto rozdílní otcové. Toho nejmladšího hraje Jiří Mádl.
5: Moje postava je Šimon a je to jediný z těch postav, která těch ostatních vidí to dobrý. A myslím, že jeho naivita a jeho pozitivní vidění světa společně s jeho nějakou jako až možná fyzickou energií ho vlastně dostává do velkých problémů.
4: Co vás na tom filmu bavilo?
5: Mě bavil ten scénář hodně, protože někdy žijeme v takovým tom světě algoritmů, kde nám to dává všechno to, co chceme a očekáváme, tak jak si to nastavíme, tak tady to vám na to úplně kašle. Když jsem to četl, tak jsem se hodně bavil.
6: Co to povídáte, já mám syna?
2: Možná, že někde máš malýho syna, ale určitě ne na téhle škole.
6: No
2: tak když se na něj podívejte, nemůže mít syna na střední.
6: Pane, se... naši synové jsou spolužáci a kamarádi se.
2: Hele, jestli nepřestaneš, já tě normálně vyrazím.
6: Pane, řepa, hodně si kamarád.
7: Pane, řepa, pokud toho nenecháte, půjdete za dveře.
4: Divák na plátně sleduje rychlé zvraty, plné vyhrocených hádek a také velmi svébytný humor. Popisuje ho režisér Ondruš.
3: Tak jsem to chtěl vlastně bez příkras, jak vlastně ty lidi v určitých situacích se s tím stávají takový trošku jakoby hovada. A vlastně to mě bavilo vlastně vypozorovat z těch lidí, ty jejich reakce, když se měnějí podle situace a dokážou se otevřít. Ani teď jsem vlastně chtěl takhle jakoby pracovat s těma dialogama, jako když se lidi baví normálně.
5: Je to ostrý, ty lidi jsou ostrý vůči sobě a ta jejich rozdílnost vlastně ještě vyhnaná do extrému tím, že jsou v jedné místnosti, takže ten problém se ty jejich jinakosti se jako kondenzuje strašně.
4: Byl jste někdy zavřený v jedné místnosti s lidmi, se kterými jste si absolutně neměl co říct?
5: Jo, to bylo v tomhle filmu. To bylo fajn. Já si myslím, že se potkali dva světy, jo. Jako civilizovaní herci a David Novotný s Ondrojem Vatkým. A prostě já jsem se snažil podle scénáře. Martin Bechla taky víceméně, Lenka Vlasáková taky a kluci si hráli jako jiný film, ale dalo se to se stříhat, jakoby, takže dobrý.
4: Jakému publiku je vlastně tahle komedie určena? Tak pane režisér.
3: Já myslím, že všem vlastně i vlastně každý tam najde něco svýho, protože občas si každý dostane do situace, kdy se setká s někým, s kým si nemá moc co říct, ale musí situaci vyřešit.
5: Já bych řekl, že to není všem. Já bych řekl, že to je všem, který už štve tenhle šablonovitej, předpřipravený, jako předvídatelný svět, tak pro ty to určitě je.
4: A producent Miloslav Šmídmajer na závěr ještě dodává.
8: Baví mě na tom vlastně celý, že když se řekne 6 gramů, tak lidi si vždycky představují tu horší možnost, než to je. A to je trošku naše česká vlastnost, tak o tom ten film trochu je.
4: Film zamíří do kin už 6. srpna. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: australští bratři Gibovi, tedy kapela Bee Gees a písnička Massachusetts v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Máme 6:45, nejvyšší čas vás seznámit s tím, co se bude dít zajímavého o víkendu. Přišla s pozvánkami Barbora Bláhová.
1: Do Chrudimi můžete od zítřka do neděle vyrazit na pouť. Připravené budou kolotoče, houpačky a další atrakce. No a kromě toho se můžete těšit také na duchovní program. Do kostela svaté Kateřiny si v sobotu od 18 hodin budete moct přijít poslechnout zpívané nešpory. A v neděli bude v kostele na nebevzetí Panny Marie od 8.30 a od 10 hodin mše svatá. No a pokud hledáte tip na víkend plný dobré muziky, mám pro vás tip na hlinecký folkový špekáček. Hudební festival v areálu Cihelka nabídne 2 dny nabité folkem i trampskou klasikou. Zítra vystoupí třeba Marien, Neřeš Trio nebo Neres a Lucia. V sobotu pak Robert Křesťan a Trapeři, Devítka a další. A přesouváme se na pardubické dostihové závodiště, kde bude v sobotu multižánrový festival pro celou rodinu Friends Fest. Těšit se můžete na rodeo, parkour exhibici, ukázku Indian motocyklu nebo pravého amerického dragstru, dále na motokrosovou nebo dřevorubeckou show, módní přehlídky i na vojenskou techniku. Další tip nás v Pardubicích přesune do parku Na Špici, kde v neděli končí sportovní park. Do té doby si stále můžete vyzkoušet různé pohybové aktivity. Zítra je na programu akce Suchou nohou přes Labe, kdy se závodníci pokusí překonat nestabilní 60 metrů dlouhou plovoucí lávku nataženou přes řeku. Soutěž odstartuje v 15 hodin. A nebo můžete vyrazit na zříceninu hradu Lichnice, kde budou v sobotu rytíři. Od 11 a od 16 hodin tam uvidíte šermířská vystoupení, ve 13 a 15 hodin předvede svoje řemeslo kat špína a ve 14 hodin vypukne rytířský turnaj. S další pozvánkou se dostáváme na litomyšlský pivní festiválek, který bude v sobotu na Toulovcově náměstí. Od 12 do 22 hodin tam budou zájemci ochutnávat piva z malých pivovarů, poslouchat živou hudbu i soutěžit. Předposlední tip je na akci Pardubice na bruslích. V neděli ve 20 hodin odstartuje společná výjížďka z parkoviště před Decathlonem. Organizátoři připravili novou, přibližně 12-kilometrovou trasu, která povede přes nový severovýchodní obchvat města. Pro všechny účastníky budou před startem připravené svítící náramky. Organizátoři ale doporučují vzít si sebou také další světelné doplňky, které podtrhnou atmosféru večerní jízdy. A na závěr ještě jeden tip do Pardubic. V neděli od 14 do 17 hodin bude otevřený nový židovský hřbitov a pietní síň. Mezi 15 a 16 hodinou si návštěvníci budou moct prohlédnout 4 předměty z majetku osob se vztahem k tomuto místu a dozví se příběhy, které se za nimi ukrývají. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše.

Žalmana Spol, rána v trávě ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pořad Den v kraji 7 minut před 18. dospěl do svého závěru. Jako vždy nabídneme, co vás čeká v našem zítřejším programu. Zítra se v našem vysílání budeme třeba věnovat žním ve východní části našeho kraje a dozvíte se, s čím mají zemědělci problémy, anebo jak je to s prodejem obilovin. Holice musí odložit plánovanou přeměnu farní zahrady na veřejný prostor, a to nejspíš až na příští rok. Pardubice hostí na začátku srpna už 9. ročník pardubické juniorky. V průběhu skoro jednoho sta let se tradiční akce zúčastnila řada skvělých tenistů. Mezi slavné účastníky patří třeba Petra Kvitová, Jana Novotná a nebo Tomáš Berdych. Jaký bude letošní ročník, to uslyšíte v našem zítřejším ranním vysílání po 8:30 s pořadatelem Miroslavem Máslem a budeme se také věnovat tématu další psí park v Chrudimi.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kapacita parkoviště na letišti v Pardubicích nestačí, lidé odstavují auta na trávě. Česká národní banka zhoršila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. Český stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobrý čtvrteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Vedení civilní části letiště v Pardubicích toleruje cestujícím parkování na trávě. Kapacity zpevněných odstavných ploch totiž momentálně přes letní sezónu nestačí kvůli velkému zájmu lidí létat na dovolené z Pardubic. Změnu by ale měly přinést plánované stavební úpravy, říká předseda představenstva letiště Jindřich Tauber.
3: Představenstvo intenzivně řeší, jak to parkoviště takzvaně zkulturnit, aby ta plocha vypadala podobně k světu. Proběhla studie na parkoviště, která je vytvořena, a my se snažíme nějakým způsobem pomalými kroky dojít k projektování a případné výstavbě, která by příštím roce mohla začít probíhat.
2: I letos je parkování u letiště v Pardubicích zdarma. Město Pardubice vypsalo veřejnou zakázku na stavbu nového útulku pro zvířata v Popkovicích. Odhadované náklady jsou 107 milionů korun. Zájemci mohou nabídky podávat do 3. září. Stavba by měla začít letos v říjnu a hotová má být do 18 měsíců.
4: Půjde o jednopodlažní budovu s krytým vnitřním dvorem, na který navážou venkovní prostory pro psy. Vzniknou 4 oplocené travnaté výběhy i menší zázemí pro zahradní techniku. Součástí objektu bude také nová služebna městské policie. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o žádná celá 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí také inflační rizika, i proto ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75%. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
5: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
5: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
6: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
5: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená s přehánkami a bouřkami, postupně se vyjasní. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno. Páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů. Na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio bude na jedničce. Je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou ze Slatiňan na Chrudimsku. Konkrétně se 2 osobní auta střetla ve Šmorancově ulici, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Letos to bude 21 let, co manželé Lenka a Radek Kašparovi založili v Dlouhé Třebové na Orlicko-Ústecku Hřebčín Karlen. Patří mezi přední chovatele plemene Velšský pony a se svými koňmi slaví úspěchy po světě. Kromě toho nabízejí třeba také jízdy pro děti, koňské příměstské tábory a hyporehabilitace, která podle jejich zkušeností pomáhá také dětem s autismem. A mají další velké plány. Jaké? To se dozvíte právě v dnešním Kdo umí, ten umí. Do Hřebčína Karlen se vydáme už za chvíli.

0: Dnešní Kdo umí, ten umí patří Hřebčínu Karlen v Dlouhé Třebové a já jsem teď tady, a to je manžel tamhle.
1: Manžel, ano.
0: A vy jste Lenka Kašparová.
1: On je Radek.
0: A on je Radek Kašpar. Můžu vás ještě na chvíli zastavit? Pojďme si popovídat, kdy jste začali. Čí to byl nápad? Manželky nebo vás?
2: Já si myslím, že to byl společný nápad. Ježišmarja, v kterým to bylo roce? 2005?
1: No, loni jsme slavili 20 let založení Hřebčína.
2: 20 let?
1: Takže 21 letos. A vlastně Karlen, to já vám řeknu, proč vlastně Karlen. My jsme potřebovali udělat prefix, aby naše hřibata, co se narodějí, prostě měli před jménem prefix. Tak jsme přemýšleli, ale říkáme... Tak
0: a co je prefix ještě?
1: Prefix, to je právě to Karlen. To je vlastně jakoby předjméno, vlastně to je jméno toho Hřebčína, kdy se ten kůň narodil. Takže všechny naše koně, co se tady narodili, se jmenují Karlen Amadeus, Karlen Mississippi. Jo? A vlastně proč to Karlen, jsme to vlastně složili z našich jmen. K jako Kašparovi, R jako Radek a Len jako Lenka. A vlastně ten Karlen máme zaregistrovaný v Anglii ve Velšské knize, kde vlastně už nikdo nesmí nikdy dát. To Karlen je to vlastně naše značka.
0: A teď jaké plemeno, tedy koní, kterému jste chtěli dát ten prefix?
2: No je to velský pony, velský pony. Jsme se zaměřili na plemeno, který jsme chtěli pro děti, aby byli hodní, aby byli hezký a proto jsme vybrali nakonec ty velský pony.
0: A vy jste předtím měli nějaký vztah tedy k těm koním, nějak od malička, nebo potkali jste se při nich, když na vás tak koukám?
2: Jo, my jsme se potkali, ale od malička v podstatě tady kůň nebyl, ale můj děda měl koně, hospodařil a vlastně Lenky taky. Jo.
0: A vy jste oba dva odtud?
2: Lenka je tadyhle z Zelhotky, od České Třebové, já jsem odtud, z Louhy.
0: A je to rodinný statek, kde jste teď nebo není?
2: Je to rodinný statek, tady bydlela moje babička s dědou, můj otec ne, ten je v bytovce a tak vlastně jsme to tak jako podědili po nich.
0: Dobrý den, vy jste sem přišli do Hřebčína Karlen si zajezdit s dětmi na ponících, je to tak?
3: Ano.
0: Poprvé nebo jak to je?
3: Ne, po druhý, byli jsme tu předevčírem a byli jsme tu taky loňský rok.
0: Ale můžu se zeptat kluku, kluci, je a ty seš už na koni, nebojíš se, to je docela vysoko, co?
4: Ne.
0: A co ty, jste tady byli oba dva, že?
4: Mhm.
0: A řeknete mi, odkud jste a jak se jmenujete?
4: My jsme z Měcholupách, no a já se jmenuji tady a on se jmenuje Tobi.

0: z rampy. Máme tady rampu, z který nasedáme na koně. Z té rampy nasedáme, protože aby jsme těm koníkům ulehčili. A ulehčili vlastně jak koním, tak i ty, co nasedají. Ta rampa hlavně je tady udělaná proto, aby děti, které sem jezdí, nebo i dospělí na hyporehabilitaci, aby jsme je lépe dostali na toho koně. Takže vlastně to je nájezdová rampa pro hyporehabilitace.
1: Tak já vás nechám projet se a pak si budu povídat dál.
0: Tak můžeme jet, kluci. Vezmeme to jinudy, než jsme šli minule, nebo stejně?
2: Co? Jinudy.
0: Jinudy? Tak to trošku změníme.
3: Kluci teď vyrážejí na koních a dvě instruktorky ze stájí je vedou za uzdu. Míří mírně do kopečku nad Dlouhou Třebovou na zhruba hodinovou projížďku. A pořád, kdo umí, ten umí, bude pokračovat po jejich návratu zpět do Hřebčína Karlen. Poslouchejte Český rozhlas i po písničce.

0: Vracíme se do Hřebčína Karlen, který v Dlouhé Třebové založili manželé Lenka a Radek Kašparovi, a to nejen na vlnách Českého rozhlasu, ale také v podstatě fyzicky. Po výšce, kterou si užili dva kluci, kteří jsou tady v Dlouhé Třebové právě na jarních prázdninách u babičky a dědečka. Teď se ale ještě musí postarat o koníky. Takže kluci, vy jste teď se vrátili z té projížďky a teď musíte nakrmit koníčky za to, že vás provezli, je to tak?
1: Jo.
0: A co jim budete dávat?
1: Jablíčka.
0: Kolik jim dáte?
2: Tři.
1: Já mu dám 6.
0: A líbilo se vám to? Myslíte si, že si zaslouží koníci?
1: Jo.
3: Tak tohle máme pro Luzu. Hlebíček, ta je dost tlusťonká. Tak a pro Aronka. Počítáš?
4: Počítá.
3: Mhm. Tak. Paráda. Super. Jdeme jim to dát za odměnu, ta už má cesta. Můžeš to klidně podržet. Ano.
0: No ta má hlad teda. Kroupe. Takže tvrdý chlebík a jablíčka.
3: Jablíčka, mrkev, jablíčka, tvrdý chleba, to dostává jako za odměnu. Když koně zpracují, tak tady máme mačkaný ječmen oves, kukuřičný lupinky, řepný řízky, sladový květ, mysli, vitamíny a oleje.
0: A tohle byla taková pohodová procházka, takhle to býváte vždycky?
3: Většinou jo. Tohle byla taková jako procházka s dětma, který vlastně se přijdou jakoby odreagovat a jako si to užít. A zrovna dneska nám přálo, bylo krásně, takže to bylo fajn.
0: A co ještě vlastně všechno nabízíte? Vy jste říkala tu hypoterapii?
3: Hyporehabilitaci.
0: Hyporehabilitaci. Co to je, co to znamená?
3: Co to znamená děti s různými

0: postižení nebo s různými specifickými potřebami sem chodí za koníky a buď to je čistí, nebo i jezdí a vlastně kůň jde a různým způsobem se ty záda pohybují dopředu, dozadu, ze strany za stranu, tak vlastně dává těm dětem, nebo chodí sem i dospělí tím pohybem nějaký prostě signály do toho mozečku a vlastně úplně ty děti se uvolní a vlastně úplně se změní. Třeba 95% vlastně dětí tady jsou autisti a lehká a středně těžká mentální retardace.
1: A pomáhá jim to tady?
0: Pomáhá. Pomáhá, je to vidět, vlastně někteří klienti už sem chodí třeba druhým nebo třetím rokem a opravdu třeba jste mohli vidět, jak teďka odjížděl takový ten chlapeček, tak vlastně maminka, když s ním přišla, tak řekla, ten si v životě nesedne na koně. Jo? A prostě je to super. Maminka, když poprvé, po druhý sednul na koně a nechal se vést, tak úplně brečela, říkala, já jsem myslela, že to nesedne nikdy. Takže tohle je pro nás, když já tohle vidím, tak to je prostě úplně úžasný a tohle nás prostě baví vidět, jak to pomáhá těm dětem.
1: Ano, zavřít koníka, aby neutekl. Ano.
2: Tak by pochodovala ven.
1: Aha. A kolik jich máte tedy? My jsme viděli i po cestě, jak 40. Jsme šli v těch výbězích, takže kolik?
0: 40.
1: To je hodně.
0: Jo, to je hodně.
2: Uklidíme přilby, pojďte.
3: Kdo umí, ten umí z Hřebčína Karlen v Dlouhé Třebové bude pokračovat i za chvíli. Mluvit budeme například o tom, proč si zvolili chov tohoto speciálního plemene Velšský pony.

0: Stále posloucháte Kdo umí, ten umí a my se vracíme do Dlouhé Třebové, do Hřebčí na Karlen, což je název složený ze jmen jeho zakladatelů, manželů Lenky a Radka Kašparových. Jak jsme slyšeli, zaměřili se na chov velšských pony, což, jak jsme tady měli možnost vidět, nemusí být žádní miniaturní poníci pro nejmenší děti. Poníci mohou dosahovat výšky i 148 cm v kohoutku. Mě by teď zajímaly začátky hřebčínu, Karlen. Byly těžké?
1: No, ty začátky opravdu byly těžké, protože jsme vlastně to tady začali budovat. Začali jsme si hlavně nejdřív jako první dělat jakoby bydlení. A my jsme vlastně z začátku chovali český teplokrevníky. A vlastně proč ten valašský pony? Já, když jsem byla těhotná s naší první dcerou, tak jsme říkali, no ta potřebuje malýho koně, že jo? Prostě je to jak děti s kolem, že nejdřív mají malý kolo, pak mají větší a pak mají dospělácký kolo, tak i takhle to je prostě u koní. Malí děti by měly mít malý koníky, poníky a takhle. No tak jsme pořídili vlastně prvního velskýho ponyho pro naši dceru, která se ještě nenarodila. Pak vlastně se pořídili druhýho a uchvátil nás hlavně její charakter a ta krása a pracovitost. Tak jsme vlastně úplně velký koně jakoby přestali chovat a začali jsme se věnovat tady těm velšským.
0: Pracovitost, to znamená, k čemu jsou ti velšcí poníci, když řeknou poníci, tak si představují takový malinký koníčky, jak se na nich na poutích vozí děti.
2: Ano, to je přesně ono. Ne, samozřejmě, že ne. Pracovitost znamená to, že ten kůň je všestranný. To znamená, že povozí děti, povozí dospělého v kočáru, my zapřáháme, takže vozíme i, co se týče svatby, narozeniny, jezdíme s nima na závody, jo? Takže oni jsou takový všestranný a se dají použít na, sice ne těžkou práci v lese, ale i v lese sem tam nějaký dřevo taky umějí vytahat. Takže proto jakože pracovitý.
0: A 40 koní máte, co všechny jsou stejného plemene?
1: Máme tady samozřejmě naše koně, ale i klientů, kteří tady mají koně ustájený. My se vlastně o ně staráme, takže úplně všechny nejsou naše. Našich je většina, asi 30. Ale máme tady různý plemena. Samozřejmě máme tady nejvíc máme těch velšských koní, ale pak máme samozřejmě, že jak děláme tu hyporehabilitaci, tak vlastně musíme mít, že ty klienti jsou různě velicí, takže vlastně máme tady 5 hyporehabilitačních koní, které jsou různé velikosti, různého věku a různého temperamentu.
0: Tak a kde je máte? Máte někde na tom kopci nebo tady v soustáje, tak nějakého koníka nám pojďte ukázat,
3: pojďte,
0: co?
3: Jdeme.
0: Můžeme se na nějakého podívat?
2: Českomoravský Belgik, kolipak mu je, se narodil 2004, takže 22 let. Už slouží u nás od svých 9 let. Z začátku jsem s ním chodil do lesa jako pracovní kůň, to byl skvělý parťák a teď už jsme říkali, že ho necháme pro ty děti v tomhle věku. A je úplně skvělý, dá se na něj spolehnout, super koně.
0: Takže neodkládáte staré koně?
2: Ne. Ten si tady doslouží.
0: Kolik jste říkala, že mu je?
2: 22 roku.
0: Je to teda...
2: na to,
0: ne,
2: že vypadá moc dobře.
0: Jsem chtěla říct, že ne.
2: Jo, on se má dobře.
0: Jsi krásný. Co pak seno má teď dobrého?
2: Jo, seno, ale dostává jabka, občas dostane pečivo, granule a tak dále.
0: Je krásně mohutný.
2: No to má, on má kolipak, může mít. 9 metráků může mít, jo.
0: Takže to je tady jeden z těch koní, které máte mimo ten váš chov.
2: To je přesně mimo chov, ale to je ten rehabilitační koník momentálně.
0: A další rehabilitační koně, tentokrát už jejich chovného plemene velšský pony, mají manželé Kašparovi vedle ve stájích. Tam se podíváme po písničce.

0: pokračuje pořad Kdo umí, ten umí z Hřebčína Karlen v Dlouhé Třebové. Vydali jsme se s manželi Lenkou a Radkem Kašparovými do stájí a tentokrát se jim podíváme na kobylku.
1: Náš druhý rehabilitační kůň, vidíte, i toto je pony.
2: Právě jsem se chtěla zeptat, protože mně přijde velký.
1: Ano, i toto je pony. Pony vlastně má kohoutkovou výšku do 148 cm. A kobylka vlastně má tady ta nějaký 142, tak i tohle právě je pony. Spousta lidí si řekne, když slyší, chováme poníky, tak prostě co je napadne, tak to jsou ty malí poníci. Vlastně za našich mladých let se vždycky říkalo poníci, to jsou potvůrky takový, že jo, kousavý, kopavý, ale když pak se přijdou podívat k nám a vidějí ty nádherný velský koně, který vlastně mají krásný velký oči, malý uši, to jsou jejich znaky, krásná ušlechtělá hlava a vlastně do výšky do 148 cm, takže jsou to vlastně takový malý velcí koně.
2: Ona je krásná i taková, mě bych se cítila na ní bezpečně, že vlastně je pevná, že jo, jaká podsaditá, že člověk z toho hned tak nespadne.
1: Ano, právě ty velští poníci byli tak na to vyšlechtěný, aby vlastně byli temperamentní, silný, houževnatí. Mají zdravý, silný kopita, jsou to silný koně, který vlastně my je máme i přes zimu venku a úplně jim to perfektně svědčí.
2: A chutná jí teď tady zase taky seno.
1: A vlastně my z těch ohrad je vždycky přivedeme sem do boxu, tady vždycky mají prostě, že jo, seno, vodu, aby měli jako co nejvyšší komfort, ale pak ty děti nebo i dospělí se přijdou svíst nebo právě na tu hyporehabilitaci, tak tady si je vyčistěj, nasedláme je tady a jdeme právě ven, buď to na jízdárnu, kterou máme mezi stájema, nebo do polí, do lesa.
2: My jsme se tady potkali spolu na konci února, vy jste říkala, to je škoda, že jste nepřijala na jaře, protože budou hřívátka, takže míváte hřívátka, kolik hřívátek nebo kolik plánujete?
1: Letos čekáme 3 hřibátka. Přesně vám neřeknu, ale odchovaných hříbat vlastně za dob jakoby Hřebčína je to určitě kolem 90 hříbat, už co máme odchovaný. Jsou různě tady po České republice, ale vlastně jsou i v zahraničí, kde jsme prodali. Takže to nás těší, protože nám tam dělají dobrý jméno. A s těma koníkama, jako nejsou to jenom jakoby koníci na ježdění, ale vlastně s nima jezdíme i po výstavách. Dá se říct, že máme v České republice největší chov velšských pony a můžeme říct i nejúspěšnějších, protože nás ty naše koníci dobře reprezentují i v zahraničí, kde je představujeme jak na výstavě na ruce, tak i pod sedlem.
2: Manžel chce něco říct, ukázat. Všechno manželka řekla správně.
3: Mě to říká to dobře, já poslouchám jenom, jestli mám opravovat nebo ne. Říká to dobře.
2: Tam máte nějakého bílého koníka vzadu.
1: To je šampion.
2: To je šampion. No, už se těší. To je krásavec. A vypadá zase trošku jinak. Co to je, že bílý nebo světlý? Můžu se podívat?
1: Je to plemený hřebec, který nám chovatel z Holandska zapůjčil. Už to je vlastně od něj druhý plemený hřebec, co máme zapůjčenýho k nám do Hřebčína.
2: A to je stejné plemeno?
1: Je to plemeno taky. Vidíte, že vlastně může být ta výška různá. A tohle taky je to velšpony B. A je to plemený hřebec z toho Holandska zapůjčený. Je to mladý hřebec. Měli jsme ho tady zapůjčený na 2 roky, letos už vlastně tady připouští naposledy. Je velice, velice krásný, vidíte tu ušlechtilou hlavu, malý ouško.
2: Víte, koho mi připomíná, jak z pohádky a jak jednorožci mi přijde.
1: Jenom tady takhle.
2: Je opravdu jak pohádkový.
1: Tady vidíte, spousta lidí si říká, ježíš hřebec, pozor, jo. Ale toho hřebce ošetřují i děti. Vidíte, vůbec nemusíte se bát, nekouše, nekope, prostě jsou to opravdu charakterní zvířata. A krásný, prostě jo, krásný.
3: No spíš u těch kobyl je někdy problém, že mají takový nálady, že jo, podle toho, jak mají říje, to u hřebců ne, oni se prostě přijdou pomazlit, nemůžu nikdy říct, že by něco provedli.
0: A do Hřebčína Karlen se v Kdo umí, ten umí vrátíme i za pár minut.

0: posloucháte Kdo umí, ten umí z Hřebčína Karlen v Dlouhé Třebové, kde chovají plemeno velšský pony manželé Lenka a Radek Kašparovi. Velšský pony může dosahovat různé výšky a mít různé barvy. Kobylka byla tmavá, teď hřebec světlý. Jak se tahle barva jmenuje?
1: To je palomíno. Palomíno, a... takže on má vlastně světlou hřívu a je jako takový béžovej.
2: Béžová jsem chtěla říct. No.
1: Holčičky ho milujou, prostě to je holčičí, holčičí koník.
2: Takže jaké barvy mohou být těch velských pony?
1: Velských pony můžou být všechny barvy, krom strakáčů a hermelínů. Hermelíni to jsou takový tečkovaný koníci. Jo, takže jakmile uvidíte strakatýho koně, někdo říká, že to je čistý velš, tak není. Nemůže být. Nesmí ani. Jo. A vlastně tady s tím koníkem jsme minulý rok byli na výstavě, kde se dostal do akceleračního programu, to znamená, že vlastně je v elitě České republiky. A pokud chcete, ještě vám ukážu jednoho našeho, vlastně náš nejlepší odchov. Je to náš plemený hřebec druhý. Jestli chcete, můžeme se na něj podívat.
2: Ano. My teď společně s manželi Kašparovými procházíme a už nám tady z dálky zní nejenom pejsci, ale i koníčci, od kterých jsme odešli, takže procházíme jejich hřebčínem Karlen v Dlouhé Třebové. Manžel mluvil o tom, že to tady vlastně pochází, že to je jeho rodina, původní rodový statek asi nějaký.
3: Jo, přesně tak, tady odsaď už byl můj pradědeček, ten teda už si nepamatuju, odkaď byl přímo, ale myslím, že tady pracoval a původní majitele ty nemohli mít děti, takže v podstatě takhle jsme se tady, naše rodina, vyskytla.
2: A zůstali jste tady i po roce 840, nebo vám to skrouhli, řekněme?
3: Můj pradědeček měl 7 synů, samozřejmě někteří jeli do války a tak, jak bylo dřív pravidlem, tak starší, že to měl podědit, ale to se tak nestalo, takže tady ostal vlastně můj dědeček, který byl zhruba uprostřed těch 7 chlapů a
1: hospodařili,
3: no a vlastně pak za éry komunistů, tak to všechno sebrali dědovi. Koně, krávy, prasata, všechno muselo jít do družstva a tam pak teda děda přešel taky, protože co jiného by dělal.
2: Takže potom jste se k tomu vrátili?
3: My jsme se pak vrátili k tomu s manželkou, když jsme se seznámili, že řekli, tak v tom budeme pokračovat, ale chytli nás spíš ty koně než krávy.
2: A dá se tím uživit tedy?
3: No jde to, ale je to horko těžko. No. Furt je to boj se senem, s krmením.
2: Co vás na tom živí? Když někdo chová krávy, tak maso,
3: jasně.
2: Mléko, jak živí koně?
3: To by asi manželka spíš, já bych řekl, že ty kluby, že jo, ty děti, co sem chodějí, ustájený koně, cizí jako a přes leto tábory.
1: Tábory, to jakoby je největší zdroj příjmu, plus vlastně ty kluby, kdy k nám vlastně každý den dochází, nevím, 3, 4, 5 dětí, který vlastně postupně učíme jezdit, pak si můžou udělat licenci a vlastně pokračovat dál. Plus vlastně teď třetím rokem děláme tu hyporehabilitaci, ta nás teda velmi jakoby baví. Hlavně vidíme ty výsledky nadšených dětí i nadšený rodiče, takže to je...
3: Je to užitečná věc, každopádně to pomáhá, že jo, těm dětem to vidíme, ty pokroky, určitě to je hodně záslužná činnost.
2: A vy jste teď slíbili ukázat vaši chloubu, takže půjdeme se podívat na plemeného hřebce, no. Vašeho krásného dalšího. Já jsem začala mluvit tady o těch prostorách z toho důvodu, že vidím, že tady máte krásný pořádek. No, musím říct, protože tam, kde jsem mnohokrát byla třeba u koní nebo nějakého hospodářství, tak to bylo daleko méně uspořádané než tady, že vám se to tady podařilo. Nemáte nějak jako popadaná hospodářská stavení, máte to tady prostě všechno upravené.
3: No tak už na tom pracujeme vlastně od doby, co jsme spolu, protože předtím se na tom nedělalo nic, takže je to od rána do večera pořád práce.
2: Máte dovolenou někdy?
3: Máme. 2x do roka u moře.
2: Jezdíte opravdu k moři? A kdo se vám o to stará tady?
1: No, tak máme 3 dcery a máme štěstí, že už jsou vlastně, dá se říct, dospělí. Ale jelikož máme ty koníky hlavně přes léto všechny venku, mají neustálej přístup vlastně k vodě a k senu, takže když někam odjedem, tak manželův tatínek jako dědeček vždycky to tady všechno šefuje.
0: Kdo umí, ten umí z Hřebčína Karlen bude pokračovat i po písničce.

0: zemí. Z dnešním Kdo umí, ten umí se vracíme do Dlouhé Třebové, do Hřebčínu Karlen a teď také k další chloubě manželů Lenky a Radka Kašparových, hřebci plemene Velský pony, které tady speciálně chovají.
1: Tak tady vidíme naši chloubu, našeho chovu, je to plemený hřebec Karlen Krevic, který mu je 12 myslím už, a ten s náma už vlastně objel spoustu výstav, dělal výkonnostní zkoušky pod sedlem, je zapsaný do elity České republiky. Byli jsme na výstavě v Německu, kde se velice dobře umístil, kde ho prezentovala Magdalena Holánková pod sedlem a získali tam 2. místo, byla to vlastně mezinárodní výstava, takže vlastně tam byli koně z nějakých 10 států. Ve výstavě vlastně byl 4. ve velmi obsazené třídě. A děti tady na něm jezdí, i když je připouštěcí sezóna, která začíná na začátku března, 1. března a končí na konci srpna, tak vlastně i přesto, že on připouští klisny, který k nám přijedou, nebo k nám za ním přijedou, tak v pohodě jezdí s dětma na jízdárně venku.
2: Pohodář.
1: Pohodář.
2: Zdá se mi to, nebo ta klisna, kterou jsme viděli, byla tak jako o hodně větší než tady ti 2 hřebci?
3: No, nezdá se vám to je pravda, protože velský koně se rozdělují do 4 sekcí. Je to podle velikosti a podle mohutnosti. Sekce A je do 122 cm v kohoutku. My chováme hlavně sekci B, což jsou tyhle hřebci, co na ně koukáme. Ty jsou do 137 cm v kohoutku. A pak jsou sekce C a D. Ty Dčka, ty jsou už vyšší, to už jsou koby a to je právě ta kobylka, co jsme na ní koukali, ta Karlen Louisienne, už je kobka.
2: Co je vlastně jako nejsložitější na tom chovu koní?
1: Co je nejsložitější? No hlavně pro nás, my chceme, aby ty koně byly zdraví, aby všechno se povedlo, když teda připustíme tu klisnu, aby to v pořádku donosila, pak aby dobře porodila, aby byla jak kobylka, tak hřibátko prostě zdraví, pak aby se hřibátko napilo a samozřejmě ji vykakalo. To je to nejdůležitější a pak už to bude dobrý. Takže je teda i důležitý vybrat správného hřebce na určitou klisnu. Musíme počítat s tím, vlastně, co chceme nebo co očekáváme od toho hříběte, co bude dělat v budoucnu. Jestli bude na parkury nebo do kočáru, nebo prostě k čemu chceme toho koně do budoucna používat.
2: Tak pojďme si to zhrnout, k čemu všemu se dá používat velský pony.
1: Velský pony, jak už jsme řekli, že jsou všestranní koně, takže u nás, co udělají u nás? Děti na nich jezdí, jak drezurní cviky, tak i skáčou, chodí vlastně v kočáře, takže je zapřeháme a dělají u nás hyporehabilitaci.
2: A jinak celkově se dají k čemu použít?
1: Vlastně dá se říct ke všemu, jak ke sportu, tak k hobby.
4: Rekreaci.
1: K rekreaci, k hobby, anebo je mazlíčci.
2: Kolik uvezou kila, jako někdo silnější na nich může sedět?
1: Právě je to výborný, že ty velští koně jsou různé velikosti, takže samozřejmě velš pony sekce A, že jo, to má do 122 v koutku, tak to je třeba do 50 kilo, velš pony sekce B, ty může do 75, Dčko, tam už může 80-kilový člověk jezdit úplně v pohodě.
2: Takže to není jenom pro miminka.
1: Ne, vůbec, právě že vůbec.
2: Co plánujete ještě do budoucna? Tady máte nějaké sny, vize, nebo jste teď takhle spokojení?
1: No tak, my furt něco plánujem, teď přemýšlím, co v budoucnu úplně nejdřív, teďka musím pochovat mého manžela, protože mě staví takovou haličku, protože jakože děláme tu hyporehabilitaci, někteří právě klienti, co mají autistický spektrum, třeba nemají rádi, když fouká, nebo když je ostré sluníčko. Tak právě proto chceme teďka dodělat tu halu, kdy vlastně tam tyhle ty děti budou moc jezdit, aby byli spokojení. A nebo,
4: za každého počasí.
1: Za každého počasí. A nebo i si tam můžeme vzít nějakého mladého koníka a pracovat tam s ním, připravovat ho buď to na zkoušky nebo právě na tu hyporehabilitaci.
0: Říká Lenka Kašparová, která s manželem Radkem provozuje v Dlouhé Třebové hřebčín Karlen. A tím končí dnešní Kdo umí, ten umí, které připravila Šárka Rusnáková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Zemědělci v Pardubickém kraji očekávají slabší úrodu než v loni. Přehrada v Pařížově na Chrudimsku vysychá. Oprava fary v Poličce skončila, trvala 2 roky. Zítra v kraji čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobrý čtvrteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Výsledky žní v Pardubickém kraji jsou zatím horší než v loňském roce. Výrazně se propadly výnosy u obilí i řepky, a to až o půl tuny na hektaru. Podle Vandy Rektorisové z krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí.
2: Každopádně minimálně o 20% en bloc téměř u všech plodin. Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
1: Přehrada v Pařížově na Chrudimsku vysychá, nádrž je zaplněná jen zhruba ze třetiny a hladina postupně klesá. Vodohospodáři očekávají, že pokud se přítok nezvýší, přehrada se úplně vyprázdní za několik dní. Podobná situace tam nastala naposledy v roce 2018. Fara v Poličce, která je součástí náměstí Bohuslava Martinů, dostala novou fasádu i střechu. Na obnovu, která trvala 2 roky, přispělo také město.
3: Obnovená fara dotvoří estetický vzhled právě revitalizovaného náměstí Bohuslava Martinů v centru města. Dokončení prací na proměně tohoto prostoru je naplánované na konec srpna. Budovu fary se tak podařilo dodělat ještě před terénními a vegetačními úpravami náměstí. Její obnova stála 8 milionů korun. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
1: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě mohou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem mohou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená s přehánkami a bouřkami, postupně se vyjasní. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku mírně nepříznivé, postupně pak dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio bude zítra na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Stavební práce uzavřely pro dopravu v České Třebové na Orlicko-Ústecku Tykačovu ulici. Uzavírka je plánovaná do 19. srpna. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je prostě jedinečná, různě v ní spojujeme, vznikají nám složeniny, ale dnes se nebudeme bavit o složeninách, ale spřeškách. To je trošku něco jiného.
2: Ano, říkáme tomu dokonce spřahování, tomu slovotvornému postupu, při kterém vznikají spřešky, a jde o to, že slova, která se používají neustále jako vlastně sousloví nebo v sousedství, postupně vnímáme jako jedno slovo a postupem času ho tak i začneme psát. Například číslovka 21, která původně byla 21, nebo dlouhohrající deska z původního spojení dlouhohrající.
1: Napadá mě, často váháme, ale pak to napíšeme většinou správně doleva, doprava.
2: Také spřeška, dokonce ta nejproblematičtější z hlediska slovních druhů.

0: se ještě před časem nebo před minulou kodifikací psalo zvlášť a teď už se píše dohromady?
1: Výraz například, tam si můžeme pořád ještě vybrat. Pokud to někdo cítí jenom jako předložkové spojení, předložku na a podstatné jméno příklad, může psát dohromady, kdo má pocit, že je to jednoznačně významově spřežka, příslovce, píše zvlášť, kdo má pocit, že je to příslovce, významově, může psát dohromady. Myslím, že tohle by byl z hlediska kodifikace ideální stav, zachovat obě ty možnosti a nechat přesný výklad v rámci věty na uživatelích.
0: Dřív se to psalo zvlášť a teď se to může psát zvlášť i dohromady. Takže takové příklady, kde si můžeme vybrat, kromě toho například?
1: Například. Za prvé, za druhé,
0: za třetí.
1: To máme hned tři příklady. Tam si můžeme vybrat. Zajímavý z tohohle hlediska je výraz popravdě, nejčastěji v tom spojení popravdě řečeno. Zajímavý je z hlediska kodifikačního, ten totiž krásně dokládá ten proces. Správně bychom to měli psát stále ještě zvlášť, ale například v internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český je výraz popravdě uveden jako samostatné heslo, tedy jedno slovo, a je u něj poznámka, že ještě není kodifikováno, ale hodně se užívá.
0: Takže můžeme.
1: Můžeme v podstatě, ano.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer. Lacerat Tumenge, Sosan Adagives Amensa. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti podporuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich talent. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. Právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
2: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
2: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby, důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary. Hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
3: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
3: My to máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik i jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním jakoby udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. A zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii. Takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice, taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle sty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají a s nima se pak jako velmi dobře pracuje a myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají a taky teď hledáme další, máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
2: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
3: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
2: Umění, malířství.
3: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout a jestli tam je ta správná zdravá motivace. Taky trošku na to, co má za sebou, jestli vlastně tam je vidět nějaký už jako vývoj, ale nemusí to nutně být ten rozhodující faktor. Myslím si, že ten nejvíc rozhodující faktor je prostě, co to je za člověk a jestli tak je celkově dobře nastavený, prostě proto, že si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
2: Jaká je tedy konkrétní podpora od vás pro ty, kteří uspěli ve vašem projektu?
3: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje, třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty na x závodů do roka. Zároveň je to materiální podpora, když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme. Když potřebuje boxerské boty, tak to jsme schopni zařídit. Nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, tak to zařídíme. A pak to jsou takový ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
2: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem?
1: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profikem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád za tuhle příležitost.
2: Teď je právě ta doba, aby si nám něco zahrál.
4: Někdy jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát, nechápu, proč jsi odešla.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
3: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Půlko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybový terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako pod křídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
2: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kdy se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
3: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko. Informace k tomu se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Chroma Talents a na těch stránkách je všechno popsaný, je tam formulář, posílá se krátký video představení, možná nějaký odstavec takový motivační, ale je to velice jednoduchá ta přihláška, že Honzo, nebylo to nic složitýho.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší. A budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: O projektu Young Roma Talents jsem si povídala se studentem Ježkovy konzervatoře Honzou Hronem a manažerem projektu Josefem Švejdou. Děkuju.

0: Stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren. Pěkný večer. 2. srpna se v Praze uskutečnil 8. ročník pietní akce Le Périben, my nezapomínáme, věnované památce obětí romského holokaustu. Připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna roku 1944, kdy bylo v takzvaném cikánském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau zavražděno více než 4000 romských mužů, žen a dětí. Pietní setkání uspořádala organizace Ara Art v komunitním centru Žižkostel. Součástí programu bylo veřejné čtení jmen romských obětí holokaustu, hudební doprovod cymbálové muziky Josefa Šenkyho i scénické vyprávění příběhu přeživších v podání Nika Ference, kterého oslovila na akci Iveta Durdoňová.
1: Jmenuji se Vladislav Bora. Narodil jsem se v Ihráči. To je taková nádherná vesnička na středním Slovensku. Narodil jsem se v roce 1939.
2: Pane Ferenci, vy jste v den památky Romů a Sintů, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, měl úryvek pana Ladislava Gorela. Znal jste se osobně?
3: Já jsem pana Gorela nikdy osobně neměl tu příležitost poznat a je mi to líto, když jsem si přečetl ten příběh, respektive část úryvku z jeho života, ale aspoň skrz ten příběh jsem se na něj mohl v myšlenkách trochu napojit. Pokoušel jsem se najít nějaké jako videozáznamy, kde bych ho viděl, jak mluvil, jaký byl, to se těžko říká. A mám prostě pocit, že to byl člověk, který se naučil brát věci tak, jak jsou, a rozhodně to nebyl člověk, se kterým by byla nuda. Mám pocit, že si přál, aby se všichni kolem něj jenom smáli.
2: Toto téma, holokaust, druhá světová válka, co víte o této historii Romů?
3: Já myslím, že se týká úplně nás všech. To nehledě na to, jestli naši předkové, příbuzní nebo byli nějakým způsobem účastněni toho holokaustu, toho hrozného aktu, ale prostě je to nějaká historická etapa, který jsme účastněni úplně všichni a neměli bychom na ní prostě zapomínat.
2: Dneska jste se zúčastnil vzpomínkové akce My nezapomínáme.
4: Jsem strašně vděčný za to, že jsem tady mohl být, že jsem se toho vůbec mohl zúčastnit.
2: Slyšel jste někdy doma od svých rodičů nebo od dědy, od babičky o této historii?
4: Rodiče se o tom zmínili již několikrát, ale nikdy mi přesně neřekli, o čem to bylo nebo jak se to vůbec stalo. Ale rodiče mi vyprávěli, jak bojovali za odstranění prasečáků v Letech u Písku.
2: Paní Gunárová, váš dědeček Ladislav Dudy Koťo v 7 letech byl za druhé světové války se svými rodiči, s rodinou odvlečeny do koncentračního tábora na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Vyprávěl vám o té době?
5: Ne, nás děti ušetřil toho, aby nám vyprávěl takovéhle tíživé věci a nám vyprávěl jenom hezké věci. Za to maminka, ta toho ví jakoby mnohem víc. Vyprávěli, jak se tam dostali, jak se dostal zpátky, jak z Dubnice nad Váhom šel pěšky a boso do Sniny zpátky, aby vlastně utekl před tím vším, co se tam dělo. Takže nás z toho ušetřil, ale svým dětem to říkal.
2: Vy sama, když jste se o tom dozvěděla, co zažil váš dědeček jako dítě, zajímala jste se pak více?
5: Mě strašně šokujou tyhle ty věci, ale zároveň mě jako baví se v tom jako zaobírat se těmi věcmi. Takže vlastně, když jsem to zjistila, tak čím starší jsem byla, tím víc jsem se o tom zjišťovala. Dokonce jsme byli i v Osvětimi, kde to bylo pro mě docela těžké jakoby chodit tam všude, kde chodili ty lidé a kde museli trpět. Vlastně mě docela bolí se o tom víc zjišťovat, protože zjišťuju mnohem horší a horší věci. Ve škole se učíme horší a horší věci, takže je to pro mě docela těžké i právě s tou představou toho, že tam byl ten děda.
2: Vy jste vlastně studentka romistiky. Jakého ročníku?
5: Momentálně jsem studentkou romistiky, která jde do 2. ročníku. Strašně se na to těším. Je to ale fakt strašně těžké, protože se dozvídáme jenom to, jak Romové trpěli a to, jak to bylo prostě těžké a jak se museli schovávat a utíkat anebo vymýšlet různé věci, jak obejít nějaké perzekuce, takže to vlastně Je to pro mě docela těžké, jelikož já sama jsem Romka, ale zároveň mě moc těší, že se učím romsky, protože jsem nikdy moc romsky neuměla, takže teď konečně nabírám znalosti romštiny a je to skvělé. Můžu poslouchat písničky a můžu číst už trošku nějaké pohádky, takže je to skvělý.
0: Adegives i Marsavuru, manga vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Mírně se ochladí, zítra bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
6: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se je rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
6: Rytířský sál bude otevřený i zítra od 10 do 18 hodin. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
10: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem. Sport.
6: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
7: Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony. Vleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto. Průjezdný je jenom levý pruh. Kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na první kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex
11: a host.
12: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a Spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
13: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
11: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vydechnout.
1: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
2: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak. Tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
1: A víra vyšla.
2: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já uspívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
1: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
2: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
1: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, povisit na hřebík?
2: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
1: Aha.
2: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
1: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
2: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
1: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka a aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý. Takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou. A takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hráli veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání.

0: zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké dvě solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
0: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
0: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol. Přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co totiž, se to odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo. Takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zabila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství, všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalamán a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalamán řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někdy na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, já nevím, třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: to je krásné,
0: musíte takže se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to ano. Ze sebe nedostanete?
1: Určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Do třetice všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o věci, o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Má!

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché, kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju, mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme
1: zcela tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou, pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gáno, 98. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertů s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty. Zrovna dnes jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositele světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositele světla, to si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete to, na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No, nebo
0: přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít, vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad, byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ty si zase... to pustíte jako podcast, ano, tak tam už písničky
1: se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku. Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Zítra bude jasno až polojasno, mírně se ochladí. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíku ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Ano, bohužel již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec. Sport.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na šestém místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznamená povedlo. Předat Sofie, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude místy až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona ze 27. kilometru je asi na půl hodiny. A na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekáží. Stále je tam ale kolona z kilometru 192 asi na 10 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Přicházíme, abychom vám vyprávěli příběh manželů, kteří našli svůj opojný elixír lásky.
7: Sílu berou od včel, radost z muziky, inspiraci ve folkloru a lásku ve svých srdcích.
6: Je jim spolu krásně už 57 let.
7: Jak napsal William Shakespeare, láska se ve mně rozlévá jak moře. tak velká je a hluboká.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, který hledá recept na spokojené a šťastné manželství u těch, kteří spolu prožili už více než 50 let.
1: Patří k nim také manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi. Oběma je už více než 79 let, ale stále k sobě chovají lásku, kterou vidíte v jejich očích a cítíte z každého slova a činu.
0: Žijí celá ta léta v Morkůvkách na Hustopečsku. S kyticí a touhou naslouchat se tam vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Oldřich.
4: Ano, přesně tak, uhodl jste to.
3: Nevypadáte na Marii.
4: Ne.
3: Dobrý den, a vy jste Marie.
5: Den, já jsem Marie a vítám vás v Morkůvkách, vesele vás vítáme a čekáme na vás už tady.
3: Tak jsme dorazili, kytička pro vás.
5: Jejda, ta je nádherná, no ta je krásná, tak moc krát děkuji.
3: Za málo.
5: No, pojďte dál.
3: Můžeme takhle, nebo...
5: Klidně, pojďte, u nás není žádný takový. Pojďte se, my tady bydlíme a chodíme všichni tak, jak dojdeme zvenku. Tak.
3: Jak dlouho už to bydlíte?
5: No.
4: Kolikátýho roku? 73.
5: A začneme to tak, já jsem říkala, když teda svatba, tak to, co jsme měli na svatbě, jsem uvařila.
3: Knedličková polívka?
5: Knedličková polívka.
3: Nebude svíčková?
5: Bude.
3: Fakt jo.
5: Bude svíčková?
3: Ha, ne.
5: Budou řízky a salát bramborový?
3: Ježiš.
5: Zákusek, káva, koláče svadební.
3: Vy jste úžasná. To je jako vzpomínka na tu vaši svatbu.
5: Jo.
3: To je skvělý, tak to je snad poprvý. Tak na ten váš krásný život, o kterém budete vyprávět.
5: Tak a na zdraví.
3: Ano.
1: Už na začátku je slyšet radost, se kterou si užívají každý den.
0: Znali se od 5. třídy obecné školy. Tehdy Oldřich seděl za Maruškou a škádlil jí, jako i ostatní děvčata.
1: Pak se na dlouhý čas jejich cesty rozešly a znovu se potkali až po Oldřichově návratu z vojny.
0: To už z něj byl švarný šohaj a jí se zalíbil, ale neslušilo se, aby si děvčica sama začala s mladým mužem.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No ale tak potom jsem občas na motorce zajela se podívat do Morkůvek, jestli tam náhodou ho neuvidím. Náhodou jsem ho neuviděla nikdy. No a potom teda, když přijeli na ty hody, no tak to už se tak trošku, jakoby, jsme spolu tancovali, vykládali a pak jsme se tak jako normálně rozloučili. No tak já jsem si říkala, nic neříká, tak asi nic z toho nebude. Žádný rande jsme si nedomluvili. No, tak.
3: A vyprovodil vás tedy Jirka, říkám to dobře, ten kamarád, ale vy jste si myslela přitom na Oldřicha?
5: Asi jo, tak to nějak bylo. Je to dávno už. Protože Jirka mě jenom doprovodil, dal mě pusu na tvář a bylo to. Jako ze slušnosti mě doprovodil, abych jako se dostala dom jako v pořádku. A
3: doma toho večera Mařenka uléhá a přemýšlí nad Jirkou nebo nad Oldřichem, protože ho potkala, předtím se jí líbil, teď přijel do těch Mokrůvek, objevil se tady, začalo nějaké jako srdce víc bušit, nebo co se tak v hlavě odehrávalo?
5: No tak něco podobného tam bylo už. Už to... No ještě jsem měla trochu takovou rozvahu, protože já jsem, ještě než jsem teda ho poznala, Oldu, tak já jsem byla v Praze na setkání 20letých. No a když jsem jela z té Prahy, tak ve vlaku se ke mně přidal takový mladík a říkal, vy jste byla na setkání a vůbec mě neznal, takže on mě poznal, protože já jsem tam přednášela básničku a pak to bylo v novinách, tak on mě ukázal ty noviny a prostě tak jsme si vykládali o tom až do Brna. Zase tam jsme se rozloučili na nádraží a z ničeho nic, o prázdninách on se objevil v Boleradicích, přijel na motorce z Čech a že mě přišel navštívit a takhle a pak přijel ještě víckrát, no jenomže rodiče mě to nepřáli, že je to daleko a že jako to ne, že bych tam asi nikdy do Čech nemohla jít, já nevím. Nepřáli tomu a já jsem musela teda poslechnout rodiče. A pak jsem si uvědomila,

0: Už jsem asi byla rozhodnutá. No, tak to asi tak vyhrálo. Vyhrál Olda, no.
1: Známe ten začátek, kdy přijedete na tu zábavu, poznáte se, něco se probudí ve vás, tak kdy přišlo na nějaké to první rande? Kdo si vzal tu iniciativu? Byla to Mařenka nebo vy, Oldo, že jste po tom, co jste se takhle rozloučili, že jste se znovu potkali? Jak k tomu došlo?
2: No, potkali jsme se tak, že u nás bývaly benátské noce na koupališti, tak jsme děvčata pozvali, co jsme jako znali, včetně tady Mařenky. No a tak potom to dopadlo tak teda, že já jsem mu v dešťu zavezl na motorce dom. No a od té doby teda jako jsme začali spolu chodit. To jsme se jako víc jako zblížili.
1: Pomohla tomu třeba i ta motorka, protože Mařenka taky jezdila na motorce, vy jste ji odvezl na motorce.
2: No to nevím, jestli jim to pomohla. Já jsem jezdil na staré jezdce po otcovi. Tak jsme navlíkli na sebe prší fraky a jeli jsme. Byl to takový dobrodružný zážitek, který skončil tady tím, že jsme se potom spolu vzali.
1: A ten výlet končil čím? Že jste se objali, dali jste si už tehdy pusu nebo tak?
0: Dali jsme si pusu už v tom dešti a on je teda jenom vysadil ne u našeho, ale na silnici a tak, protože to naši nevěděli ještě, že s někým, jako bych třeba dojela na motor, tak jenom tak, aby to nikdo nevěděl.
1: Jak vy jste, Oldřichu, se díval tehdy na Mařenku? Co se vám na ní líbilo? Co vám třeba imponovalo proti ostatním děvčatům? V čem byla jiná?
2: No tak, v čem byla jediná? No to, ona se dobře uměla oblíct, že byla jako pěkně nastavená lidsky a byla dobře vychovaná od rodičů, jo? Takže to jako zabralo. Kdyby to byla děvčica nějaká taková luft, tak to ne, to by nešlo. Takže tak, jsme to jako dali potom dohromady.
1: Co se líbilo Mařence na Oldovi?
0: No, tak v první řadě se mi líbilo, že nekouřil, nechodil do hospody, neholdoval třeba nějakým větším pitkám jako s alkoholem, že takový ty některý v hospodách se třeba hrají karty a takový to všechno on jako ho nezajímalo, takový věci. No a tak slušně se uměl chovat, někdy prostý slova taky jsem neslyšela od něho, tak to všechno zaimponovalo a to se mě na něm líbilo. A vzhledem byl taky krásný kluk.
1: Jak vypadal?
0: Vysoký, štíhlý, tmavovlasý, modrooký. No, tak nějak vypadal.
1: Byla jste tak jako hrdá na to, že ho máte vedle sebe třeba i před ostatními děvčaty?
0: To jsem byla. Vždycky jako postava byla taková úplně jako pěkná. No, líbil se mně.
1: A líbí pořád?
0: A líbí. Pořád postavu má ještě pěknou na ty roky. Udržuje se taky tak, chodí čistě oblečený a dbá na svůj zevnějšek. Aby vždy byl vždycky dennodenně se holí, aby byl hezky upravený. A holičovi chodíme často.
1: To je ale i díky vám. Protože vás má rád, vy o něj pečujete, že jste spolu.
0: To jsem ráda.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Marii a Oldřichovi Ševčíkovým z Jižní Moravy.
2: Poznali se na podzim roku 1967, když jim bylo 22 let. Zamilovali se, prožívali sladký čas mládí a to chození jim vydrželo celé dlouhé 4 roky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za tu dobu jsme se celkem dobře poznali, že? No a potom došla taková řeč na to, že bychom se mohli konečně aj vzít. To navrhla Mařenka tady. Říkala, už schodíme spolu jen dlouho, měli bychom se vzít, anebo se rozejít.
4: To je skoro ultimátum.
5: No tak konečně začal uvažovat a řekli jsme si, že už se vezmeme, že už je to dlouhá doba.
4: Takže začali jste plánovat svatbu?
5: No my jsme se sami rozhodli, oznámili jsme to rodičům, rodiče souhlasili, tak se začalo už o tom přemýšlet, už rodiče začali vymýšlet, kde se to uskuteční, uskutečnilo se to teda u nás a vařilo se v kuchyni a ještě na dvoře v kotlích, no, tak už o tím přemýšleli a už se plánovalo.
4: Na jaký den připadla svatba?
5: Na 20. únor 1971.
3: Naplánovali jsme to, tu svatbu na moje jmeniny. Ráno trošku přeprchlo a pak se vyčasilo a bylo to bezvadný. Teplo, šli jsme jenom na kratlůčko, levůčko, tak oblečení.
5: No obřad napřed na obecním úřadě, nebo tenkrát to bylo jmenoval místní národní výbor, že? V 71. roku. Tak jsme jako tam byli na 11. hodinu a pak jsme šli do kostela. Tam jsme se museli zapsat na faře, že? Do těch úředních listin.
4: No. No, počkejte, to mě zajímá ten obřad, jak proběhal, jak to vypadalo, co vám hráli, jaké šaty jste měla, jestli si něco ze slibu pamatujete. Proberme to detailně.
5: Tak šaty mě ušila moje sestra, protože je švadlena, tak mě ušila krajkové šaty a vypůjčenou jsem měla čelenku, protože ona už byla vdaná, tak už ji nepotřebovala, tak mě upůjčila, abych měla něco půjčeného. Všichni jsme měli rozmarín s bílou stužkou, všichni hosté ho měli, dali jsme to i v panu faráři a na úřadě taky těm podávajícím, aby byli všichni tak jako, že jsou to hosté, no, aby se to poznalo. No a bylo nás docela dost, do 80 to určitě bylo lidech. A kuchařek jsme měli 7, ty vařili v kuchyni 8, tak 8 teda. No a bylo to veselý, měli jsme tam veselý takový strýčky, kteří teda dovedli tu náladu tam udělat. Zpívalo se a bylo to veselý. A nikdo se neopil, žádná ostuda se nestala, všechno bylo v pohodě.
2: Spisovatel Paul Hayes kdysi napsal, kdo správně rozumí zpěvu, je králem všech srdcí.
1: Marie a Oldřich zpěv milují stejně jako tanec. A také své kroje.
2: A vědí, že ve vztahu je důležité mít dobrou náladu a umět se společně zasmát.
3: Ano, to je potřeba taky, protože smích a zábava, to jak si uklidňuje člověka, donde aj na nižší myšlenky, to je jako A hlavně hudba uklidňuje. My nevynecháme jednu muziku. A i v okolí si zajedem někde na hody nebo na plesk. Takže...
4: Je hudba vaší společnou láskou?
5: Je, protože muzika to pro nás je úplně to, co nás tak spojuje a že jsme zapomenem na všechno. Jakmile, aspoň já, jak zahraje muzika, tak nic mě nebolí. Já můžu si tancovat, zpívat a je mě dobře. Ale bez té muziky nemusí to být jenom lidová. Já mám ráda každou muziku, která je dobrá, která a má aspoň melodii. Já mám ráda operety, já mám ráda Strausovy valčíky a takový různý, nebo mám ráda i písničky z těch 70. co zpívali Simonová, Chladil. Musí to být vlastně nota, musí tam být ten, že si to člověk zaspívá sám. Když na něho dojde tíseň, tak si prostě zaspívá písničku a uleví se mu a svět je veselější. Bez té hudby bych teda asi nemohla být.
4: Já mám vůbec pocit, že dřív se více zpívalo doma, dnes se víc muzika spíš poslouchá, ale tehdy ta písnička i někdy vytvářela historii možná té rodiny, pomáhala některé věci, vy už jste to říkala, přečkat. Člověk si zpíval z radosti, někdy ze smutku, z tesku, někdy, že mu i práce nešla, že se to pak zlepšilo. Funguje to u vás třeba tady takhle ještě v kraji a u vás v rodině, že ta písnička životem provází a k němu patří?
5: U nás to tak bylo. Maminka zpívala, tatínek taky, takže oni oni nás to naučili a byli jsme tři, dvě děvčata a kluk, všichni jsme zpívali, všichni jsme tu hudbu měli rádi a bylo to tak lepší, že když byly nějaké ty těžké chvíle, tak když se zaspívalo, třeba všichni jsme si doma zpívali, třeba vánoční písničky, všechno jsme si zpívali a byli jsme tak jako pospolu všichni s tím.
4: Zpíváte si občas?
5: Zpívám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Svůj životní příběh nám dnes vyprávějí manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jejich lásku slyšíte, vidíte i cítíte. A my také víme, že byla mnohokrát zkoušena. Proto jsme se už dopředu rozhodli je v naší soutěži obdarovat.
1: Poslali jsme jim nový velký automatický kávovar a výtečnou italskou kávu.
2: Patrik rozehnal jim vše, tajně rozložil v kuchyni na stole a teď se je chystá překvapit.
3: Zlatá láska.
4: No to ne, my nepotřebujeme dárek, na co?
5: Dárek není proto, aby byl potřeba.
4: No já vím, ale dárek je pro nás, že jste přijeli, že se nám vám líbil ten náš příběh, že jsme se tak trochu vypovídali, seznámili a jsme rádi, protože jste takový příjemní kluci.
5: Vy jste příjemní manželé a je to vaše.
4: No teda my moc děkujem, já z toho jak si...
6: Takže už nebudeme vařit v kombě?
4: Asi ne, no. Až se to naučíme.
5: Není to složitý, uděláme instruktáž.
4: Já nejsem žádný ten
5: technický typ.
4: Takže bude vařit Olda.
5: Jo, ten je. No. Ten to umí, ten si s přístroji poradí.
6: Taky si budu muset popřemýšlet, který knoflík na co je.
5: Tak kávu si děláte.
4: Kávu si děláme, máme každý den ve 4 kafe.
5: No. Ať vám dobře slouží.
4: Moc krát děkujeme paní Carmen a panu Petrovi. A my jim taky pošleme nějaký pozdrav od našich včeliček. A jsme rádi, že jsme vás poznali. Jste fajn.
2: Maruško, Oldřichu, moc děkujeme.
1: Jak všichni víme, z lásky se rodí také nový život. Určitě i Marie a Oldřich Ševčíkovi toužili po dětech.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: No tak samozřejmě, že jsme chtěli děti. Tak první dítě se nám narodilo 9 měsíců od svatby. My jsme se nemuseli teda brát. A všichni říkali, to bude kluk. A tenkrát se nepsalo na lísteček, jaký jména, že jo, nic. A já jsem tomu tak věřila, že to bude kluk. Až jsem potom přijela do porodnice a pak máte holčičku. A já říkám, ježiš, já na to nemám vůbec jméno na holčičku. Teď mě to všichni tvrdili, že to bude kluk. No, tak byla holčička první. Pak byla za 2,5 roku druhá holčička a tak jsme si říkali, tak zatím stačí. No a za 2 roky byla třetí holčička. Tak pak už jsme si řekli, stačí holčiček, už stačí, máme dost. Splnili jsme plán.
6: Mně to bylo úplně jedno, jestli je to chlap a nebo kluk a nebo děvčica. Já jsem měl radost toho, že to zdravý a živý. A žravý teda, zdravý a žravý, protože bylo to potěšení pro celou rodinu.
7: Kdy se v člověku narodí ta máma? Když se dozvíte, že čekáte, když té porodnici poprvé tu dceru vidíte, když si ji přivezete domů, když jste na to sama, už vám nikdo neporadí, kdy se ta máma tak jako objeví v tom ženském těle?
4: Já bych řekla, že v té porodnici. Teprve až potom, až jsem si oddychla od porodu, že to se taky těžko prožívá, tak pak teprve, až jsem si ji pochovala, takhle u sebe přitiskla, tak to byl asi ten okamžik, kdy už jsem si ji tak držela u sebe a byla moja.
6: No tak já jsem poprvé nevěděl, jak to mám chytnout. Až mi bylo teda řečeno, nemusí se bát, je to v peřině, tak si to vem normálně a pochovej to. Já jsem měl strach, aby tomu něco se nestalo, že? No a dobře to dopadlo všecko v pohodě.
4: Od té doby člověk se o ty děti jak bojí, tak se o ně rád postará, tak je rád vidí.
7: Báli jste se někdy o své vlastní děti? Byl tam někdy strach nebo těžká chvíle?
4: No, byla ta nejmladší. Prostě tady byla oslava nebo nějaký, předávali se nějaký ty oznaky dárcům krve a oni tam vystupovali, děcka se zpěvem a básničkama, a jí se tam udělalo špatně, ona omdlela, spadla a zapadl jí jazyk. A teď ona zůstala už zase modrá a byl tam boj o život úplně. No, nakonec se to podařilo, že jí ten jazyk, jim se to podařilo jednou a ona upadla znovu do toho kómatu a zase se to teda podařilo a jako já jsem byla doma, manžel tam byl, protože byl dárce krve, tak on tam byl přitom, ale já jsem nic nevěděla a až skončil obřad, tak přišel dom a řekl mě, Karina se po druhý narodila. A teď mě to teprve řekl, co se stalo, no já jsem z toho potom už byla špatná, no ale už je to pryč.
6: Bylo mě všelijak, abych pravdu řekl, protože když jsem viděl děcko na zemi a začala mudrat, teď já jsem nevěděl, co mám dělat, a díky jedné učitelce teda, z té mateřské školce, tak jí teda jako pomohla. Takže jsem potom, když viděl jsem, že už je to jako v pohodě, tak jsem byl rád, protože v tu dobu by se ve mně krve nedořezal, protože takový jsem měl strach, aby to přežila. A to jsou strašné okamžiky, když se něco takového stane a člověk je u toho. A ještě když je to vlastní děcko.
2: Rodina je takové malé nebe na zemi, které si chráníme a pečujeme o něj. Když ten malý ráj lásky někdo ohrozí, přichází strach a bolest.
1: Marie a Oldřich Ševčíkovi vůbec netušili, že jedna z jejich milovaných, už dospělých dcer se trápí. Že ji někdo trápí.
2: Viděli sice po každé spokojenou rodinu se dvěma dětmi, ale pak se u ní doma nečekaně zastavili.
4: To jsme mysleli, že se z toho něco nám stane, protože dcera otevřela a měla po sobě modřiny. Třásla se jak osika. Pomalu už nemohla ani mluvit. A pak teda jsme se něco dozvěděli, tak jsme řekli ne, tady ne. Tak jsme si ji vzali aj s dětma dom a bydleli u nás 8 let. A my o ty děti jsme se postarali, aby měli všechno, aby nemuseli strádat. A bylo to moc těžké a do dneška to ve nás zůstalo ta bolest. Když si člověk pomyslí, že vám někdo vaše dítě trápí a bije, tak to se nedá jako jen tak zapomenout. No ale děcka vyrostly, jsou z nich šikovní děti a dcera taky to zvládá poměrně dobře.
7: Je to tak, že cítíte, že vlastně tímhle okamžikem je raněná ta duše, že to v tom člověku zůstává. ale stejně tak, protože vy jste její rodiče. Že ta bolest a ta jizva je pořád vlastně otevřená i u vás?
6: Je to tam furt, pořád jako, protože to se nedá tak najednou zapomenout na ty šakono, to nějak to. Ne, to se nedá, to je člověkový a chvíli to třeba opomene, ale zase se to vrátí a takže ona, není to dobře.
7: Cítíte, že je potřeba tady být, vy dva v plné síle, abyste té dceři ještě i v tomhle věku třeba pomohli, aby když je potřeba, jste tu pro ní byli, protože v životě jí takhle někdo ranil a vlastně zasáhl celou tu rodinu?
4: Ano. Já to klepu, aby jsme tady byli pořád oba dva, aby jsme mohli kdykoliv to někdo bude potřebovat, aby jsme mohli jim poskytnout jak tu střechu nad hlavou, tak třeba peněžně pomoct a to dítě vaše potřebuje vždycky tu maminku a tatínka nebo toho nejbližšího, ať je to třeba babička nebo dědeček, nebo sestra nebo bratr, tak vždycky potřebuje ještě někoho zase blízkého, aby se mu mohl svěřit, aby to v sobě v něm nezůstával, aby to mohl vypustit nějak, odprostit se od toho.
7: Myslíte si, že člověk z toho světa může odejít až v tu chvíli, kdy ví, že to jeho dítě, ten osud a tyhle věci unese a dokáže je třeba předat i dál té své rodině, těm svým dětem, aby tu sílu měl a teprve pak tak život jako dovolí rodičům třeba jednou odejít?
4: Ano, tak bych si to přála, kdyby to tak mohlo být, že už by všichni byli šťastní a pak už bych třeba i šťastně mohla odejít. Už by mě to tak netrápilo.

Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Už 61 let jdou životem spolu a z toho 57 roků, co by manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jistě pro ně nebude problém obstát v našem malém testu, který ověří, jak se znají, co jeden o druhém vědí a co si prožili.
1: Otázky si pro ně připravil Patrik Rozehnal. Každého z nich si vzal zvlášť a natočil jejich odpovědi. A my je teď složíme dohromady.
3: Jakou barvu očí má vaše žena?
4: Modrou.
5: Takovou světle modrou.
3: Co jste nosila v mládí na krku?
5: Obyčejně korále. No, poprvé mě Olda dal řetízek české dukáty.
3: Co nosila v mládí na krku?
4: No, nějaký malý řetízek měla, nebo gorálky.
3: Co nosíte nejčastěji v pravé kapse?
4: V pravé kapse? Klíče.
5: Kapesník.
3: Kam jste jeli na první výlet?
5: Na motorce, buď na Pálavu, nebo na Slavkov. A pak jsme spravovali motorku.
4: Na první výlet jsme jeli na Pálavu. Tam jsme teda skončili, protože nám motorka vypověděla. Tak jsme ji museli opravit na rychlovku a jet dom zpátky.
3: Jak jste ji něžně říkal?
4: Mařence, buď Maří, nebo Maru, nebo Mařenko.
5: No, Maruško. Jinak ne. Mařenko ještě možná. Žádný miláčku, žádný broučku, takový slova on nezná. To jsou pro něho neznámý.
3: Kolik máte, nebo kolik nosíte kravat?
4: Když někam jdu, tak jednu.
3: Kolik jich máte?
4: To nevím, kolik jich mám, ale mám jich dost.
5: No, těch má hodně, to snad aspoň 50. A už jsme nějaký aj vyhodili.
3: Šla si pro vás někdy někam do hospody, do restaurace, do baru?
4: Ne, to nešla, protože já nikam nechodím do takových věcí.
5: Jednou. Tak jsem si pro něho šla. To bylo jednou, jedenkrát, jindy, teda ne.
3: Kdo víc přepíná televizi?
5: Spíš já.
4: Máme dvě televize, tak se rozdělíme. No.
5: Sednu si do kuchyně, tam je ještě jedna.
3: Co má rád k snídani, nebo co si rád dává nejčastěji?
5: Chleba.
4: 3-4 krajice chleba.
5: A na to máslo, salám, slanina, tlačenka a takové věci, to jsou sladké věci, my k snídani nemýváme.
3: Takže to on si dá kyselý rybičky třeba, jo?
5: Kyselý ne, ale jako sardinky a takový nějaký, jo.
4: Sardinky nějaký.
3: Kdo zhasíná, když jdete spát?
5: Každý máme lampičku a buď zasnu já nebo manžel.
4: No my když jdem spát, tak jdem pod směje.
3: Jak byste popsal její líbání?
4: No tak vlašnivě.
5: No tak já mám ráda něžnost. A manžel je tak trošku hr. Tak já nevím. To je vždycky...
3: Zdá se vám někdy o manželovi?
5: To se mně zdává. Ale to jsou takový sny, že se tomu musíme zasmát potom, když mu to říkám.
4: Když se mně zdá o manželce, tak to bývá vždycky pěkný sen.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Oldřich Ševčíkovi už brzy oslaví 80. narozeniny.
1: Jaký je jejich recept na lásku a spokojený život? Možná budete až překvapení.
5: Teďka už je to tak, že společně snídáme, společně obědváme, odpoledne společně ve 4 máme kafe, posedíme, já si vyluštím křížovku a sudoku.
3: Pomáhá?
5: Ne, on to... On právě, když já sedím 5 minut a luštím sudoku, víš co, měl bys tam to by se mělo udělat náhodou, nevíš, že jsi říkala, že půjdeš tam dělat to? Ani mě nenechá půl hodiny sedět.
4: No půl hodiny, ono to bývá i díl.
3: Co vás těší, co vám ten čas naplňuje, máte nějaké koníčky?
5: No, tak ráda, jako vytvářím něco dobrýho. Mám ráda dobrý věci, dobrý oblečení, věci hezký na pohled. To všecko mě tak jako uspokojuje.
3: A já když vidím některé ty hezké věci, vy pečete perníčky?
5: Peču. Ale až jsem přišla do důchodu, tak jsem začala, že budu vnoučatům, tak to bylo takový jenom obyčejný, že jsem tam čmárla pár věcí a děcka to zblajzly, aniž by to vůbec sledovali. Pak jsem viděla, že by se to dalo hezky namalovat, tak jsem zkoušela. No, teď už je to koníček, jak uvidím někde něco novýho, že by se to dalo, už to musím vyzkoušet, abych věděla, jestli to zvládnu nebo ne.
3: A to mě překvapuje, že v tomhle pomáhá i Oldřich. Minimálně tím, že vytváříte formy, ale vy pomáháte i s pečením.
4: No, formy, když je potřeba, tak udělám, protože jsou od černého řemesla, tak udělám. Nebo poradím aj, co má upíct, když se nemůže rozhodnout, tak ji poradím. A jinak, když nadělá jako výtvory, tak já to musím pohlídat v troubě, aby to nespálilo se. Takže trouba peče troubu.
3: Aldo, a vy co? Čím vy trávíte volný čas? Kam chodíte? Čemu věnujete energii?
4: Mě naplňuje energie, když jdu do včel. Tam já si oddechnu, odpočinu, naberu sílu a pak můžu něco tvořit a vyrábět. Ale jináč chodím na pole a do vinohradu, protože tam je práce, jak na kostele se říká, včelí vinohrad. To mě jako naplňuje.
3: Čím nebo jak ty včely dávají tu energii, kterou v sobě máte?
4: No, v čem oni mají takový zvláštní nějaký, no, jak bych to řekl, nemůžu to vyjádřit, že když člověk do toho vejde, do těch včel, otevře to, tak úplně cítím, jak ta síla toho včelstva, jak to působí na člověka.
3: Vy jste si tam našel energii, díky které jste si vybudovali možná i tenhle vztah, protože je i po těch letech plný energie, lásky, dobroty. A vy máte jednu pilnou včelku i doma?
4: No, to mám. Pilnou děvčicu.
3: Patří ten lidský dotek, možná pohlazení po tváři, obejmutí, přivinutí k sobě, ta pusa. Patří to k tomu i v tomhle věku?
5: Patří, určitě. A nesmí se na to zapomínat.
3: Je něco, za co byste svojí ženě poděkoval?
4: Já jí děkuju vůbec za všecko, co pro mě udělala, protože takovou ženskou těžko bych asi kde hledal. Takže ona je hodná, šikovná, pořád můžu jí poděkovat za všecko. A pořád jí mám tak rád, my se máme rádi navzájem. Ten vztah je pořád velice těsný, takový dobrý. Jeden bez druhého bych měl asi těžko žili. Já jsem třeba byl na tím velice špatně zdravotně, ona se o mě postarala. To vypadalo, že půjdu na operaci a přežil jsem. Tady jsem se mordoval měsíc na gauču a ona se musela o mě postarat. Byly to těžké chvilky. Takže na to velký dík za to, že se stará o nás, nebo o mě, hlavně. A já zas naopak, když něco potřebuji, musím se postarat o mě.
5: vždycky pomůže. Když jsem byla v nemocnici a když jsem nemohla něco dělat, a tak vždycky se postavil za mě a jakoby mě bránil vždycky, si myslím. Já si myslím opravdu, že je dobrý člověk.
3: Jak moc ho milujete?
5: Hodně. A přece jenom, když jsou dva, tak je to úplně něco jiného. Ti dva vždycky dokážou víc než člověk sám. A drží nás to při sobě, protože je to nějaký magnet. Asi.
3: A milujete ho?
5: Miluju.
4: Mám ji rád. Děláme furt všechno spolem a vydrželi jsme zatím. Že už bychom je tady neměnili ani jeden, ani druhý.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi našli tajný recept na lásku. Vědí, že sílu, něhu a lásku najdou v čistotě svých citů, v přírodě, v tónech hudby, ale hlavně v sobě, ve svém srdci.
1: Jak už radil Michael Jackson, když přijdeš na svět, cítíš lásku. Pokud cítíš lásku i v okamžiku, kdy tenhle svět opouštíš, pak je úplně všechno v pořádku. Se vším, co se odehrálo mezi tím, se už dokážeš vyrovnat.
0: Láska vám pomůže ve všem, proto se nebojte ji přijímat i dávat.
1: To vám doporučují Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
2: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíc za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
3: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
1: V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
4: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
5: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony před omezení na mostě Šmejkalka. Tam začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous se srazila dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás nikdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním

0: i s půvabným dobovým ohlášením.
1: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Póla s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Póla, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
2: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jezdců jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od citě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Kwenzanfu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Kwenzanfu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj.

třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kunkin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach-Baluch-Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach-Baluch-Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli a zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví.
kde asi vyrazí. A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil, ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion. Ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic, skopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu vrány, vidouce jejich zdechliny, začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadžan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že si opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.
1: Ani do nejdelší smrti.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
1: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
6: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
6: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
6: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
1: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
7: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
6: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
6: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
1: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
6: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
1: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mě, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše Kublaje Chána.
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu. Tak k čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají? Nebo vytápění domácnosti? Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky. Buď nám zatelefonujte na 731 800 900 nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě, i v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet, tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím, Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co, kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No, já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že to bylo všechno jako v papírové podobě. Byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla, tak...
0: Tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, že jo?
1: No, ještě, no. A já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amelie z Montmartru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, to je, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska mě se totiž asi před dvěma měsícema rozbil počítač a mobil, jo, teď volám se takový jako náhradního, kde není internet. Mm-hmm. A vlastně jako teď ty tři měsíce zháním někoho, kdo by mi opravil ten mobil, jo. Mm-hmm. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem bývalý sanitář, takže, jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, že jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: No, ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady jede vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím mít kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: No, jak to zjistit? A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Mm-hmm. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem z toho zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo a musel jsem zpátky, jo. Strutnovat jsem musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka, já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svojí teda lásce nebo svojí přítelkyni. A teď prostě by, když jsem to dopsal, jo, a teď byly blesky přímo nade mnou prostě, takže to byla jako krize. A teď já jsem prostě jí odeslal tu zprávu, na čiž mi vypl mobil. Mm-hmm. Jo. A dneska už vím, že to nedostala, jo. Prostě to byla poslední jako zpráva, já to nebudu pak dramatizovat, jak jsem to nějak asi přežil, ale prostě jako, jo, že opravdu jako tohle, a ještě jsem chtěl říct, jenom to s tím moc nesouvisí, ale já nevím, jestli to byla jako počítačový systém, nebo internet, ale ten algoritmus, že ho vymyslel, to je známý ten, já nevím přesně jméno, ale jako vím, že to byla herečka z Hollywoodu, nevím, jestli jste to slyšeli taky.
0: Ne, tak to je pro mě nová informace.
1: No, že prostě to nevymysleli matematici, ale ona měla jako koníčka matematiku a fyziku, jo. Mm-hmm. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie a ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jako by neví se o nich, no.
0: Jasně, jsou tak jako v povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
1: Jo, no, já jsem to, víte co, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvolený, tak já bych jsem taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávka, byly tam třeba dva, tři, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy prostě grafický, takže já se mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
0: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
1: Jasně. Bez vás všem hodně štěstí. Naschle.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to jsme vám nabídli vašeho patejdla. Za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinuli, jenom když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
0: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
1: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpějí taky, protože halda lidí, že jo, jsou toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě, jak se říká lidově, ani nespějí, že jo, protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle do

0: přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
1: No, podle mě taky, ale jako jinak, jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
0: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
1: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří jako jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo?
0: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
1: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistil, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAST, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
0: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
1: Přesně, tak já jsem to měl taky jako malý kluk, ačo vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Že vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo? Což si dneska nikdo nedovede představit.
0: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
1: No, byly to hrozný peníze, Telekom vydělával v té době hrozný peníze.
0: A pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak, to je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
1: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefony 5. generace.
0: Ano, 5G Dělej myslíte, jo?
1: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6. a 7. a tím to zvadne, protože 6. to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti. No a pak bude ještě 7., že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo, ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do 1 vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubor a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
0: No s nás musí mít teď někteří laici, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost, jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu, nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
1: Přesně tak, no tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u té optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odeštěte třetinu a jste na reálné rychlosti, že jo. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví co uchvatného, ale jestli vám to poběží o půl vteřiny rychleji, nebo ne, to už je vám k ničemu.
0: Poslání reportáže třeba do rozhlasu z domova, když ji postříháme, mě asi jedno. No, mohli bychom si, pane Františku, povídat dál a dál, ale dáme prostor za chvíli ostatním.

0: A moc vám děkujeme, že jste se ozval do dnešní noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, taky.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se touhlat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: mě napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky. Pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový, je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi, tři tečky, aby mohlo krást, lhát a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač, asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat. To doslova ve všech oblastech života, které každý posluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet, dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František, a teď moc dobrý zpěvák Karel Gott. Není.

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer. Tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně, kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: Mm-hmm. No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano, ano, ano.
0: Co si budeme...
1: A víte, jediná stanice, kterou na tenhle ten analogovej přístroječek chytí.
0: Mm-hmm. Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka, to je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá
1: já
0: přes
1: nevím,
0: den?
1: Tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo, jo, jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Mám syna, ten mi vždycky říká, matko, jsi 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano, a už je asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říká, jak to řešíš, když chceš někam jet?
0: No.
1: To, když je to autobus, tak jdu na Florenc.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takhle líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, já si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc. Prostě...
0: Říkala jste,
1: ale jako já to domů nechci, no.
0: Říkala jste, manžel to používal, vzpomenete na co nejčastěji?
1: Manžel zemřel, bohužel.
0: Ano, ale dřív právě, když jste ten internet ještě měli, tak určitě se vám chlubil nějak, ne? Nebo jste s tím přišla do kontaktu?
1: No, tak on si to se to... Já jsem říkala, něco jsem mu říkala, neodpovídal, co jsem říkala, aha, internetový...
0: Jo, takže vám možná internet tak trochu
1: tak
0: kradl manžela.
1: že člověk někdy až na své pravdě kouká do toho, do ty obrazovky na ten internet a nevnímal mě vůbec nikdy. No tak jsem říkala, no tak kvůli dopadnout nechci.
0: To je pravda, že když člověk třeba jede metrem, a zadívá se, tak 90% lidí kouká do toho mobilu a co jiného než na ten internet, když už ne na stránky.
1: Ale víte, co mě děsně potěšilo, v pondělí jsem musela do Prahy, tak jsem jela metrem a teď najednou koukám a tadyhle paní s knížkou a tamhle mladý muž s knížkou, ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem řekla, o, dobrý. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrzká mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum-dum nějaký. Já říkám, no tak co z tohohle můžou mít?
0: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
1: No ale nebylo to je teď v poslední době.
0: Že to se vrací, jo?
1: Jo,
0: tak máme, tleskáme oba, máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to měl vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
1: No to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo, ale...
0: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
1: Ale já to nemám ráda, to nemá duši.
0: Nemá, no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
1: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Mm-hmm. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, no tak knížku.
0: Výborně.
1: Je to krása.
0: Jo.
1: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
0: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha, ale mnohem poetičtější.
1: Ale před dvěma dny. Seděla jsem do 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou, všecko zapálila jsem cejry, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam lede, nějaký divný pes. No tak to prošlo i kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo kebuli. A já vidím, že to je liška.
0: Je, krásné magické setkání, kterým ukončila
1: 3 metry ode mě.
0: Paní posluchačka
1: Zita. Prošla a zase zmizela.
0: Tak jste si něco přála, ne?
1: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchala a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
0: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
1: To bylo to hrozně hezký.
0: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme tu, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
1: I taky a děkuji.
0: Dobrou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem ne brouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Malorky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné, z Jizerských hor? Dobrý den.
1: No, dobrý den. No, já bych internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl.
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp.
0: Ve skupině.
1: Kde si prostě povídáme, třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou jako za to spojení, nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není to problém. A třeba když jsem mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, nějak dlo nebo podobně. Jo.
0: Tak, no oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže ta prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha, zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo.
0: Prostě, aby to bral jako praktickou věc.
1: No přesně, prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli a když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a to prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, jako, ale ne 10 no, sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stal se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když budu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízá mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá, ale je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit. No.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuju za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuju, napodobně mě. Máte hezký pořady. Děkuju.
0: Děkujeme, moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný. Já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem, to už je, to je jen 81 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný. A já tak jsem taky volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je Sabry, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkala, WhatsApp nemám ani WhatsApp, jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet, tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci. Mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let ne. A ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte.
1: Taky to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství, jo. To je, když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čumějí, jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, když jsem autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi.
0: Že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu.
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí, i ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela, já říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč a když si něco zakódu do palice, tak to...
0: Dotykáč tak máte, mám... ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, jo, a i tady vidím, já jsem kuřačka, takže když v krči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to, tak čuměj každý do mobilu.
0: Tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, přesně, ale špatný pán.
1: Taky ten pán měl pravdu a to je se vším. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštěla, vidíte?
1: No a co, tak naraz. Já jsem měla ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: Já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Jste z Pardubic, že jo?
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si hned, jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak.
1: Takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte. Úžasný.
0: Tak ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Právě byla půlnoc, celá řada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je pátek, páteček 7. srpna, 219. den roku 2026. Svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal po třetím mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic. Povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým, je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou výzvu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jedno.

0: Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku, zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
0: Jo.
1: Úplně do sentimentu.
0: Já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
1: Já skoro.
0: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
1: Vy jste si zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2.
0: Tak se těšíte.
1: Tak, 2. září. No nic, ale dneska k tématu,
0: ano.
1: Teda abych byla věcná. Mě velice nadchla paní Zita.
0: Jo.
1: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi teda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení.
0: Mm-hmm.
1: Jo, já nesnáším, já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím, ale samozřejmě já miluju mapy, klasické mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, radar, spojení se svými třemi dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný. A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
0: Jasan, ale... a nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
1: Přesně tak.
0: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis? Desítky korun.
1: 26 minimálně, no.
0: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
1: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že... Internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou opakovalo.
0: Ano, teď to přišlo i písemně, paní Jana Zírková. Dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale nikdy bohužel taky zlý pán.
1: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání.
0: Mm-hmm.
1: Já teda samozřejmě, jako, když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale... Fakt teda omezeně, omezuju to čím dál tím více a raději poslouchám fakt noční linku a vůbec rozhlas, pokud já na jednom přijímači mám Plzeň, na druhém Budějice, takže si můžu vybrat.
0: Jo, takhle vy to máte. A noční linka teda vede, no tak snad všechno dobře.
1: No, to je úžasná.
0: Snad všechno dobře půjde tak v dalších letech, že tady noční linka bude i regionální vysílání. To si držme palce. No a ještě se zeptám, vy jste říkala, že máte, milujete papírové mapy.
1: Že
0: si listujete v Atlasu, jo?
1: Ano, já vyloženě tady mám ještě z určitého rádia, jedničky, tak tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já to mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa tam prostě na mapách a skutečně to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
0: Na druhou stranu dávám tip.
1: A jsou to mapy, a nebo teda dopisy. A i když teda dopisy dneska už napíšu.
0: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
1: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
0: A zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to dělá?
1: Já píšu ráda, ale do diáře.
0: No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo, Já nevím, jestli to znáte. Ano? Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, polský Štětin si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View.
1: No to,
0: jo?
1: To umím, ale já to příliš nevyužívám.
0: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
1: To je úžasná věc.
0: To je jako fajn, že můžete si chodit kdekoliv po světě.
1: Milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Váltu, protože já bych potřebovala ochladit.
0: No.
1: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani spát.
0: Já mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť, to by zase byl opačný extrém, no uvidíme.
1: Ale víte co, já jsem se v Baltu koupala a tam byly tenkrát
0: medúzy.
1: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta a já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři, já jsem prostě otužilec, takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a v podobě deště.
0: No na jižní Moravě teď si ho užijí v dalších hodinách, tak ať
1: no,
0: se vám to tam schladí.
1: No tam v té strážnici a tam ten jich prostě to musí být utrpení.
0: Dobrou, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny my tyhle mladí, ale mně stačí mobil.
1: A máte chytrý mobil?
0: A rádio. Prosím?
1: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
0: Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různé hry a všechno možné. A teďka, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
1: tablety.
0: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem za pravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedí mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
1: Rozumím.
0: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
1: No, to jste udělala.
0: Jste myslím pan Novák, já nevím.
1: Ano, jsem, myslím, že jo.
0: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
1: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
0: Ano,
1: spolupracujeme.
0: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože v té televizi taky málo těch stanic, který jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není valný, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím, byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
1: Rozumím.
0: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
1: Ne, vůbec.
0: Aby se dostali ještě další.
1: Však
0: k tomu.
1: Mluvíme spolu 3 minutky, to je,
0: no,
1: řekl bych, podprůměr.
0: No a poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11. hodinou, a pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
1: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
0: No, dostala.
1: Dostala.
0: To víte, že jo.
1: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jenže teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
0: Tak vám moc děkuju a mějte se moc hezky.
1: Dobrou.
0: Hrozně ráda vás poslouchám.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

0: Tak ještě hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svita: v počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna? Taky netuším. Pak je tu pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma: používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy: dobrý večer, píši vám jen díky internetu. Jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně země koule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčnu, tak musím volat vnuka, bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať nám napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál? Napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl. Jo, napsal nám posluchaček František: dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač využívám každý den. Pak napsal pan Michal: internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací a mám s tím ven. Ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva: dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače, do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, následovali notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voiceover a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili 2 dva chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost. A tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Petr Bende, tady u nás v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte i v půl jedné. Jedna minuta k tomu, jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tomu moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tomu třeba počasí na tom internetu najít si. Ježíš, to je... Já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o 9:30 u nás začne pršet. Podívej se, jak to jde. Tady to je. No tak 9:30, 10 hodin. Teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo?
1: Říkají, to je zaručené, ale bohužel... Vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde. Chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zas nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako, plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekři.
0: Jo,
1: a to,
0: nebo ty podvody různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc tamto, dávejte pozor, tam neklikejte, takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, nevíte. Rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech, tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, třeba... co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten radar, ne, na tom internetu.
1: Ano, jenomže ten radar opravdu ukazuje a vidíte to, jak to jde pomalu, jak to... Já jsem tady od Krnova, jako Moravskoslezský kraj, že jo, a v sobotu u nás byl... Každý rok se pořádá už asi 7. rok sjezd motorkářů, jo. Takže to bylo taky. Bude krásně, až večer přijdou bouřky a to. No a ihle v 5 hodin začalo lít, párkrát zabouřilo, takže...
0: No jo, ty bouřky z tepla, ono se jako dá předpovědět, kde přibližně, ale to ještě asi dlouho nedokážeme spočítat, nebo odborníci, kde se taková bouřka z tepla vytvoří. No to najednou to jádro tam vznikne, vidíte, když na to koukáte na tom internetu a najednou se zvětší z ničeho nic a je to tam.
1: A je to někde u sousedu, že jo, někde pryč. Proto tak jako vůbec se nedívám tady na to počasí, na ty radary, protože je to pak, spadne to někde jinde, spadne to u nás.
0: No ale takže... zase když jde třeba ta frontální oblačnost s bouřkami a přeháňkami, tak tam je to docela spolehlivé, no když se to fakt jako sune ve velkém.
1: No tak říkám, dneska o půl... jsme seděli na té terase, o 9:30 bude pršet, dívej se, jak to tady jde. Já říkám, ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny zase už obloha jasná a ani kapka nic.
0: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy. Tam bude...
1: No to ještě daleko od Ostravy, jako Krnov, to je ještě...
0: Jo. A myslím to...
1: Opava Krnov.
0: Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické okénko, mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
1: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné, možná dobré ráno a ať se daří.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Jan je teď u nás v noční lince na téma internet. Vítejte tady u nás.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já miluji internety. Já bych chtěl říct, že jsem s ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to neměl dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherné, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct, já jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
0: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
1: Ano. To,
0: člověk čekal.
1: To dneska to je jich těch 7 a to tům, co si stahuje, nevím, to vnuk vždycky s tím přijde, to je strašné, to on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím. Je to hrůza. To dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
0: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti sejména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Ano.
1: A se k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga. Je to horší jak alkohol, holismus a závislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte potom tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš jako spíš bazarové věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: Jak se říká, jako, ano.
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli no. Někdo takový je. že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Mm-hmm. Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, jako no, ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. A stačí vám data?
1: Nebo? Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platím si dost peněz, takže to mě taky docela omezuje. Jo, neomezený volání, SMSky a internet.
0: No.
1: To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtělo poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: Dobrá, zkusím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky všechny posluchače zdravím a hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linko udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer.
1: Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž, nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost si myslím, že ničemu neškodí a že je v pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No a, to děkujeme to, za pochvalu. No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mi smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Mm-hmm. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na včetně pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horký, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už vím, které kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáte tam, dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou má, prostě, tak. Že na sebe vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano, se mi líbí a tak si můžeme o tom všechno povykládat, co je. A moc se mi to líbí, teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi jsou ochotní, když potřebuji radu, stát, je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak študovat.
1: Jo.
2: Ale stále se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor obvodně mě to vyřizoval a říká, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říká, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo na spíje, já už jsem měla požádaný k doktory k lázni, tam jsem se měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, jsem byla ze srdcem.
1: Tak no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý, jenomže oni to za týden poslali, že to není schválený, že tam něco doplnit. Tak mě volal, že ať to doplníme o nějakou zprávu další. Já jsem ten den, mě to poslali z nemocnice, tu zprávu přímo panu doktorovi, ten to poslal do pojišťovny, druhý den to bylo schválené.
1: Paní Zdeno, děkujeme za dobré zprávy,
2: ještě,
1: s kterými jste se rozloučila. Já se omlouvám, paní Zdeno, ale už musíme končit, protože jedna hodina je na spadnutí.
2: Oni mi to poslali z pojišťovny až za týden a to má doplnit, tak už jsem všechno měla hotový.
1: Takže dobré zkušenosti s internetem. Děkujeme, ano. Paní Zdeno, přejeme dobrou noc, klidnou noc.
2: Mám taky.
1: Ať se daří. Naschledanou.
2: Aby se dařilo nám, to je důležité.
1: Bezva.
2: Naschledanou.
1: No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klóbrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmalou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bušta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klóbrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klóbrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti, hajzot... Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klóbrc. Já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klóbrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V
tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heuréka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou duši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl zrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ. Lhostejný k vyučovací látce. Ti vlraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěk odzněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků. Pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima

klesal co nejvýš a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny,

míry zná je zároveň pro všechny ostatní a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákopu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od Brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáků naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka. Janku, proboha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil. Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich 2x tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytá ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat, oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale, ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku?
Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem houštinama. Zatímco lovernští bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí. To je souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez úhony.

Na okraji lesa se v skutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košili. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a spržkou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál lovernských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerným soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sně si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíny do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sichrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo, není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenské armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8:00 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe otrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyved Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni až na starého Simona byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho naschvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech obejď, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen ušklevoval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
7: Neviděl nás nikdo?
6: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
6: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
4: Někdo jim to musel říct?
7: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
7: A co ve čtvrtek?
6: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
7: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
7: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
7: Ten dostane.
6: Ten to schytá.
2: A potom pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
7: Heleď, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
6: Jo, dobře jsi věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
7: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
7: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
6: To ano. Je on!
3: Pověsit ho za nohy!
6: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
7: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro nový poklad.
6: Jasně!
3: Uřežeme mu knoflíky!
6: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
3: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
7: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
10: Jakoby to ani děti nebyly.
9: Však já mu to spočítám.
11: Toho našeho táta taky vyplatí.
12: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
7: Už jsou tady.
12: Koukejme za domů.
11: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů, zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
12: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku!
6: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
12: Však ty rozvážeš, počkej!
3: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
12: Ty se do toho nepleť!
6: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky, a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
7: Cinkale!
6: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
7: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
6: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne, ani další dny, se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
3: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
7: Fakt?
3: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
7: Tak budeme mít smůlu.
3: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
7: Cože?
3: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
7: Vy jste jim?
11: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
7: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
11: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
7: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
11: A co vy? Dostali jste nářez?
7: Člověče, ti nám dali.
6: Hrůza. Radši ani nemluvit.
13: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
7: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
7: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky tak hloupí jako oni.

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Perkudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: lidského humoru není nikdy dost.
1: Vlastně někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio